0: Noc plná hvězd.
1: Pozdrav pámbu, pozdrav pámbu. Pane okresní spořitelna, nějakej ofouknutej, co?
2: Už to fouká ze Strniš, víte, pane obilní monopole. Leto se ku konci chýlí s bohem, buď lásko má.
1: Tak. Mlha padá, kanálům zapáchá z otvoru, mlha a marast je na obzoru. Až mě zamrazilo v kostrči a srdce se mi sevřelo při pomýšlení na ty německý vojáčky.
2: No moutě, děti moje malovaný, Wehrmachtíček jeden ucupitanej, ono si to celý leto pěkně vesničky pálilo, vraždilo, kradlo a loupilo a teďka jim drobotině zima zase začne zalejzat za nechty.
1: Tak je to a teďka ty loňský voznobeniny od Moskvy k tomu a od Možajsku se začnou ozývat.
2: A to Regma od Rostova.
1: Tak a Houser od Leningradu.
2: A to ještě letos jim začíná foukat do zadku takovej lezavej vítr od západu.
1: To jste řekl moc správně. Jo. No, nedá se nic dělat, začíná, jak se tak na tu třetí říši dívám, začíná doba zrání.
2: Jo.
1: Co zaseli, začínají sklízet. Nad Berlínem dozrávají ruský švestky.
2: A padaj přímo do ulic.
1: No, a co ty americký broskve s těma tvrdejma peckama nad Rotterdamem?
2: Jo, a jinde taky.
1: A anglický hrušky? A to jsou tedy nějaký hrušky. Celý blok domů srovnají se zemí. Padá, dozrává to.
2: Jo, švestky, hrušky, slívy, všechno nám to dozrává. Tenhle podzim bude v Německu hodně povidel. Vzpomenete na má slova.
3: Jak se Adolf na kalendář kouká, šeredně ho mrazí v zátilku. Dny se krátí, ze Strniště fouká, zima bude v Rusku za chvilku. Listí žloutne, vítr si v něm hraje, víno dozrává na vinici. Zatímco světu vítězství zraje, Adolf zraje pro šibenici.
2: Sík, Heil, moc dobře jste to zaspíval, pane
1: kolego.
2: Ale kolegy.
1: Co je to všecko platný? Vůdce se necítí dobře, já jsem slyšel důvěrně.
4: Ale co pak to, můj ty pane Landráte, co pak?
1: Úplavička.
4: Boleníčko?
1: Tak, prej si dal uvařit ruský borš.
5: Ale to byl hrozný.

0: Ale a to je to, víte,
1: to je ta zelná polívka s kyselou smetanou. Někdo to hold nesnese.
0: A prosím vás, proč se nedrží jablek a ořechů, tomu tolika svědčí?
1: Ale no prosím vás, on se cvičil na tu ruskou stravu. On měl stek, že ho Churchill se Stalinem nepozvali do Moskvy, víte, tak chtěl být soběstačnej a projmulo ho to.
0: A on prej byl děsně namíchaný, když se o ty schůzce dozvěděl.
1: Ale no jeje, no teprv Göring ho uklidnil, když mu zatančil kozáčka. Ale to hácha musel hrát k tomu na palalajku.
0: Ale prosím.
1: A Moravec servíroval šašlík napíchnutej na meči svatýho Václava.
0: A prej Tiso pískal kudlu.
1: Na kámen skutečně padla kosa, když řekl Adolf, jsme světa páni. Na to heslo zajde celá osa, která se tím heslem ohání. S osou zajde rasistická věda a s ní legenda Hernfolku. Svět se přece komandovat nedá skupinou berlínských pacholků.

Já jsem tady minule vyprávěl, co jsme vyváděli na jevišti při Synu lovci medvědů od Karla Máje. A já bych to mohl vyprávět, o Synu lovci medvědů by se dal udělat seriál celoroční. To by mohly být další sňatky z rozumu. Ale protože tam se to navyvádělo strašně moc. Tam je souboj. Vzpomenete si, kdo to čet? A jak vidím všichni, samý inteligent kolem mě. Tak tam je takový souboj, kdy Shatterhanda přivážou za ruku ke stromu a jedno Indiana za ruku ke stromu, takže mají jenom jednu ruku volnou na sebe. A Shatterhand, protože je gentleman, že jo? Němec, Karel Máj, to napsal jako obrovskou oslavu německého gentlemanství, tak se dá přivázat za pravou ruku, aby měl jenom levou volnou. A ten Indian má tomahawk nebo něco takového, už nevím, co má, a Shatterhand odhodí nůž a jde na něj pouhou pěstí, protože už jméno Shatterhand, víte, co to znamená. Kdo to neví, ať se neptá, to nevím. Ale je to něco s rukou. Prostě gipsová ruka, Shatterhand. Přiváže se tedy to a jdou proti sobě a ten Shatterhand toho Indiana omráčí. Dřív, než ho může rozseknout, tak ono omráčí. Indian omráčený, že ho přijde k sobě potom a teď vyděšený, protože běloch, to je urážka strašná, tak mu říká potupa, jsem potupen před zraky svého kmene, dovol mi, abych zaspíval své pohřební písně, já musím zemřít. A Shatterhand mu to říká, žádná potupa, já jsem Shatterhand. A ten se zaraduje, že jo. Říká, tak fajn, tak to není potupa, protože od takového hrdiny dostat přes zubu je naopak. To je naopak tedy lahůdka úplná. A tím to je všecko vyřešený a nastane tam takový oslavy a tak. A i vypíjenda nějaká, myslím, že tam byla tedy a tak. A tohle to hráli na jevišti Shatterhanda, tedy jak už jsem tady říkal, minule hrál William Pfeiffer, a to Indiana hrál právě kolega Štěpán Zemánek z Brna, ze Státního divadla. A to už hráli asi po 15. a ten omráčený Indian přichází k sobě a říká zase tu normální větu, dovol mi zaspívat pohřební písně a musím zemřít. A najednou ten Pfeiffer ďábel, Old Shatterhand mu řekl, no prosím, zaspívej své pohřební. Teď jsem si tedy pochutnal na nádherným výjevu, kdy Štěpán Zemánek nejenže nestratil nervy a pohřební písně zaspíval, ale tančil. A jsem poprvé viděl, no byl sám na jevišti, my jsme odešli se převlíkat a vrátit čistý kostýmy a suchý hlavně a tak.

0: To byl veliký výkon Štěpána Zemánka. Jsem poprvé viděl a slyšel indiánský pohřební písně.
1: Překrásný. Tak další dotaz, prosím.
2: Zde.
1: Prosím.
2: Takové historky se často vypravují, ale vždy jsou jaksi z minulosti. Dějí se podobné věci na jevišti i dnes?
1: No tak já bych nerad se dotkl současna našich divadel, ale doufám, že jo. Doufám. Ale máte pravdu v tom, že tohle jsou vždycky historky, které se vypravujou. Já sám jsem některé historky slyšel už v několika verzích. Třeba tu slavnou, jak Václav Vidra osvobodil Husa jako Zikmund, když se sázel s Voskovcem a Verichem, že osvobodí Husa, tedy on, že osvobodí ten den Husa, a oni byli v lóži. A skutečně Václav Vidra tam, kde jako císař Zikmund má na koncilu v Kostnici vstát a Husa odsoudit, tak mu řekl, si volný. Odejdi. A byl z toho veliký malér, pak ho kolegové zachraňovali tím, že tvrdili, že to byl nervový šok a tak dále. Ale toho sám bych se neodvážil vyprávět, protože, jak říkám, už jsem to já slyšel v několika verzích, čili nevím, která je pravdivá, ale i Verich mě to líčil takto, který prý u toho byl. Ale jiný případ vím, to Miloš Kopecký hrál v Psohlavcích, starýho Choda, hrubýho, a ten z protestu z takovýho udělal to, že když Chodové jsou před tím císařským soudem v Praze, tak starý Hrubý, tento jeden z největších revolucionářů psohlaveckých, v podání Miloše Kopeckýho na konci soudu klek a odprosil. Řekl, pane Rado, my už to víckrát neuděláme. A to udělal prostě proto, že nenáviděl tu roli, která jistě je krásná, ale není, měl on pocit, že to není pro něj, a chtěl se jí z takového trucu zbavit a udělal takový zoufalý gesto. A povedlo se mu to, zbavil se té role. Prozradil se jako výborný charakterní herec a dostal za to Lomikara potom. Takže příštím potom už hrál Lomikara.
3: Já jsem si jednou připravil brept a aby bylo jasný, že to mám připravený, tak jsem to řekl předem inšpicientovi, jsem řekl, helejte, a to bylo v Lucerně, já jsem hrál dokonce v Lucerně, France, pana France, a vrchního hrál pan Marvan. A Franc
4: přibyl... To bylo v Národním, ne v Lucerně.
3: To bylo v Národním, samozřejmě, já jsem... To je hra, jo, Lucerna. To je hra. To je já jsem hrál to. A Franc přibíhá na jeviště a křičí na vrchního, tedy na pana vrchního křičí, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. Jo? A oni spolu pak vybíhají ven. To je taková jako poslední věta té scény. A já jsem říkal inšpicientovi, dávejte pozor, já místo rychtáři reptat, řeknu reptáři rychtat. Aby bylo jasný, že jsem se nepřeřekl. A vběh jsem a na pana Marvana jsem tedy poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat. Úplně jsem to vypích, tedy ještě navíc. A normálně jsme vždycky odbíjali ze scény, tentokrát mě vzal za límec a nesl mě z toho jeviště. A cestou mi říkal, lumpe, sičáku, jo. Nejhorší.
5: A chtěl bych se zeptat, jestli jste někdy dostal na jeviště škytavku.
3: Aha, no jo, tak to je typický dotaz posluchače Damu, který jako budoucí milovník má zájem, aby nedostal škytavku v Romeovi. No, já jsem měl dlouho takovou teorii, že škytavku a jiný tělesné neduhy nelze na jeviště dostat, že zajímavý na jeviště, že přejde i bolení hlavy nebo zubu a tyhle věci. A študoval jsem to a tak, jo, sleduju to a skutečně to přechází, tyhle ty drobné věci, čili škytavka nehrozí. Ale viděl jsem to, zažil jsem to na ochotnickém jevišti, protože já mám takovou teorii, že všecko, co se na divadle děje, si dovedu představit. Ale ochotnický divadlo je kýžené prostředí, kam chodím rád, protože tam se ještě můžou stát věci nepředstavitelné. A já jsem viděl právě představení Vojnárky, kde sice nenastala škytavka, ale já to můžu říct, protože já jsem ochotník a nemám amu ani konzervatoř, čili já se k tomu hrdě hlásím, k této tradici. Tam hrála jedna dáma Vojnárku a při tragickým, takovým ostrým, dramatickým dialogu s Antonínem dostala záchvat kýchání. A kdyby kýchla jednou, a to je takový to kýchání, který prostě se dostaví, jo, a trvá, a teď ona s Antonínem mluvila a tamhle bylo hlediště a Valensky tak cudně udělal. A zase, vždycky
1: takhle stranou, jak si kejchla. Ano, těch kejchnutí bylo asi 9 nebo 10. A to bylo vůbec vzácný představení, protože tam třeba nakonec Antonín Haulů se zastřelí bambitkou na dvoře u starého Vojnara, že? Tady u Vojnarky na statku. A já to náhodou znám, protože já jsem hrál v Národním divadle Martina Pohonče, což mám být sice mladý kluk, ale v Národním divadle je mládí velmi relativní pojem. Tak já jsem tam hrál Martina Pohonče, alternoval jsem to s Jožkou Pérem a tam vím, že Antonín se bouchne, padne a teď se zaběhne lid, obě ho pohlaví, že jo? A tohleto drama je tam. A tam je taková situace, kdy Vojnarka říká, odneste ho. Načež starý Vojna říká, snad bys nechtěla, jako v domnění, že tohleto. A vás říká, ne dostatku do chaloupky. A pak vás budu poslouchat až do smrti. Asi 5 vět a padá opona, je konec celý hry. No a samozřejmě to Antonína na ten pokyn odneste ho se nereaguje, protože za chvilku spadne opona a dohrává se to už nad ním. Leč. Při tom též ochotnickém představení hoch, který hrál Martina Pohonče, když slyšel, odneste ho, tak iniciativní mladý herec, že jo, skočil k Antonínovi a vzal ho za jednu nohu. Tedy v domnění, že ostatní se chopí ostatní končetin, jo. A teď viděl, že nikdo nejde. A bylo mu zas blbý tu nohu pustit. Tak ji prostě držel, dokud to nedohrál. Když to vidíte, ten dvůr, tu tragédii tam a ten kuk s tou nohou, tak nešťastný byl. No, to se stane jenom, to může být jenom na ochotnickém divadle. Proto já miluju tahle ta představení. A o čem se nechci dotknout ochotníku. Já jsem sám jednou režíroval ochotnickým představením 11. přikázání. A celý for je v tom, že odjede manželka a manžel okamžitě si zezve partu, má už tam pozvaný kamarády a to. A já jsem jim tam nerežíroval, tak ona odchází a on ještě s hlasem plným lásky doprovází do předsíně a miláčku a tohle, to, tohle. A když zabouchnou dveře, tak dovnitř. On už se vrací s vínem a se skleničkama, už to má nachystaný někde v koupelně a už to tam má to. Načež byla premiéra a tam na ochotnickém divadle neexistuje takový funkce jako inšpicien nebo rekvizitář, jo. Ta dáma odjede tedy, on vletí v desní do zákulisí, že ho loučí se s ním, ty hlasy doznívají, má se vracet s tou flaškou a najednou já slyším, ježišmarja, flaška, kde je flaška, ono to. A teď desíky hlasů lítali a honili se, a tady byla flaška, skleničky to. A teď nemohli najít tu flašku, tak on udělal neuvěřitelnou věc. Vyběh na rampu a do lidí řekl, hned to bude. A vlastně se vrátil. No, to prostě nevymyslí. Tak to je asi k těm historkám. No jistě, že se to děje, ale ono vždycky s odstupem to potom naroste trošku a vybarví se to.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje víceméně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba Banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak dost. Zase k vážné práci. Svět se točí jako gramofonová deska. Co je to tam, nepimu ten inkoust? A neškrt Mařenku. Hezky poslouchat? A ne, abyste potom někomu říkali ty hlustvy si háku.
2: Poklona, poklona, pane učitel.
3: Soudru, soudru učiteli. A vy jste prosím?
2: Já jsem prosím otec, soudru otec teda. Mám tady Vendu, teda jako syna.
3: Vaše jméno.
2: Hlustuj si hák mé jméno.
3: A těší mě, posaďte se.
2: Děkuju, cíve.
3: Soudru, posaďte se.
2: Děkuju.
3: Já jsem třídní učitel vašeho synka.
2: Jo, tak to jste vy. Sakra, on říká prej takovej plešatej vyukanej. A má prej strašný jméno nějaký.
3: Pidlo motejl.
2: Ježišmarja.
3: Spíti hněv.
2: Taky si s tím dost užijete, víte? Proč? No, ona je to spíš psina než jméno, tohleto.
3: No prosím. Tak pane Hlustvisiák, já jsem si vás dal zavolat ve věci fajn. Vašeho syna.
2: Fajn, to je fajn. Já teda nemít toho našeho kluka, tak se nedostanu ani mezi lidi.
3: No prosím. Vzhledem k tomu, že už letos vyjde školu, je jeho prospěch jaksi napováženou. Například já to vezmu z kraje.
2: Jo.
3: Ta čeština.
2: Jde to, že jo, jde to. Pane učitel, jde to.
3: Naopak velmi špatné.
2: No jo, z kraje, tam jde vždycky všecko špatně. A co takhle z ústředí? Čeština z ústředí.
3: Asi jste mi dobře nerozuměl, jeho čeština je špatná.
2: Proto my mu s mámou doma nerozumíme.
3: Vypadá to na propadnutí.
2: No vidíte to.
3: Prosím, v posledním diktátu napsal mis dobré naděje s velkým M.
2: Sakra, ono se píše s tvrdým, víte?
3: Ne, s malým. S malým.
2: No to nevadí, hlavně jak říkáte, že je dobrá naděje. To je důležitý.
3: No nevím, kam míříte.
2: No, já teďka půjdu na pivo.
3: Ale ne, se soudrem ředitelem.
2: Depák, úplně sám. Náš starý nepije.
3: Ale ne, chci říct, se soudrem ředitelem jsme uvažovali nad jeho chatrnými vědomostmi z dějepisu.
2: Jo.
3: Například soudruh ředitel se ptal, kdo upálil mistra Jana Husa, váš syn tvrdil, že on to nebyl. No.
2: Ale on to opravdu nebyl, pane učitel.
3: Ale ne, on to neví.
2: A vy to víte?
3: Dovolte, já jsem profesor matematiky.
2: No, takže jste se to vlastně ani nedověděl, víte?
3: Soudruh ředitel je na pochybách, jsou-li jeho vědomosti dostatečné.
2: Ale to ať je klidné, když je jednou ředitelem, tak ho kvůli dějepisu nevyhoděj. Helejte, hlavně když umí zeměpis, aby mohl cestovat pokaž někam jinam.
3: Vy jste mi nerozuměl. Náš soudruh ředitel učí vašeho syna dějepis.
2: Jo tak, učí ho dějepis a sám ho neumí, že jo? To máte jako náš velitel, to samý. Zrovna dneska nás odpoledne učil, jak se ve vrátnici zneškodňuje diverzant. No a postřelil uklízečku.
3: Vy to pletete, prosím.
2: Ale nepletu, ty tam ještě leží.
3: Kdo?
2: No uklízečka.
3: A tak. Prosím, soudruh ředitel dějepis umí, aha, ale váš syn ho neumí.
2: Jo.
3: Posledně neznal Barbarosu.
2: Co to, z dějepisu? Já myslel, že je to mydlo na tvrdý fousy.
3: Kdepak, to je přece známá postava, jen si vzpomeňte. Friedrich Barbarosa.
2: Ovšem, znám, ten zpívá v televizi, že jo?
3: Ale kdepak?
2: Ne, v intervizi, to je Němec.
3: Ale ne, císař ve 12. století.
2: A to už byla televize?
3: Ne, ten císař žil ve 12. století.
2: No jo, ale to náš Venda ještě nebyl na světě. On se narodil až po únoru.
3: Toho prosím neomlouvá.
2: No já vím, ale my jsme dřív s druženou nemohli. tehda měla porád noční a já měl ranní.

0: To sem neplejte, pane Lustvisi.
1: No ne, já jenom, aby kluk s tím neměl na do smrti v opletačky.
0: Prosím dál. Kolega zeměpisec, jak by smet?
1: Co? Jak by smet? Teď mi říkáš, že se jmenuje Valoušek.
0: No ovšem, kolega Valoušek. No? Nemůže z něj dostat slovo.
1: Který slovo?
0: No vůbec, ani slovo.
1: Jak by smet?
0: Ne, Valoušek.
1: No tak jestli se s Valouškem nehněvají.
0: Pochybuji, kolega Valoušek je velmi mírný člověk.
1: No to máte na kliku, náš kluk se hned pere.
0: Ano, ano, jeho chování je přímo destruktivní.
1: No tak sláva, aspoň s tím chováním, že jste spokojený. A co takhle mravy, pane učitel, mravy?
0: Dovolte, mravy a chování, to je přece totéž.
1: Jo, tak ono je to teďka sloučený. To my za mlada jsme to ještě měli každý extra. To nás někdy učitel tak střískal kvůli mravům, že jsme ani neslyšeli zvonit. A jindy nás zase střískal kvůli chování, že jsme slyšeli zvonit furt.
0: My ovšem dneska žáky nebijeme.
1: No, taky nemáte na to figuru.
0: My je netrestáme tělesně, ale snižujeme jim prospěch.
1: Dobře, ono se dneska šetřit musí všude.
0: Já si to s nimi prostě vyřídím ve známkách.
1: Jo, jo, jo, tak vy jste filatelista?
0: Ale ne.
1: Zafra, to bych vám mohl přenechat Puerto Rico.
0: Já nekouřím.
1: Ale to je známka, Kubo.
0: Prosím?
1: Puerto Rico jako Kubo.
0: A
1: Kubo.
0: Tak.
1: Kuba.
0: Prosím dál. Potom ta matematika. Představte si, že neovládá ani takové základní matematické úkony, jako je například A plus B, a to celé na Entou.
1: Co, kam?
0: Na Entou.
1: Kde to je?
0: To je přece v algebře.
1: A jo, ovšem, znám, to je tam dole na Václaváku, že ano? Algebra. Ale pane učitel, já jsem mu tyhle ty noční logály zakázal.
0: Ale to je nesmysl.
1: No, no ne, teda mezi náma, já ho tu a tam někam vemu, víte? Ale jenom tak pár piv, dva, tři prcky a domů.
0: Všem slyším velmi nerad.
1: No, jestli myslíte, tak já ho vemu častěji. No, když jde o výchovu, tak ho nějakou tu pětku obětovat musím, že ano?
0: O tom já vůbec nemluvím.
1: No, bude byste o tom mluvil, taky máte pořádný plat, že ano? No, co beru já, to není plat, pane. No, to na mě nemůžete žádat, teda.
0: My na vás nic nežádáme, prosím.
1: Teda, pane učitel, v tomhletom směru se snaží Venda i sám, víte? Tomu leco zbrousí s tou svojí holkou.
0: Tak pozor, no, pozor. No. V tomhle věku bych mu rozhodně nedoporučoval mít vážnou známost.
1: Ale ne, to není vážná známost, to je jedna potvora od nás baráku. No víte, se slušnou holkou bych mu lajdání netrpěl.
0: Podívejte, pane Hlustvisiák, konstatují, že se v těchto věcech těžko dorozumíme. Pane Hlustvisiáku, se s vámi musím rozloučit, za chvíli bude zvonit.
1: Jak to, teď máte otevřeno, ne?
0: Ale ne, začátek vyučování.
1: Jo, tak vidíte, já jsem zase zapomněl, že jsem ve škole.
0: No hlavně, aby na to nezapomínal váš syn. Co bude dělat s takovýmhle vysvědčením? No. A kam půjde?
1: No já nevím, on říká, že se podívá do světa.
0: Jako co?
1: Jako fotbalista.

kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Noc plná hvězd.
1: Už řada jmen tu byla vyslovena. Známých, méně známých i velmi známých. A teď další. Dovolte mi několik jmen zdejších občanů. František Link, Richard Schüssel, Herbert Reismann, Josef Vanka, František Schaffer, Antonín Gotthelf, Johann Fischer, František Josef a Alfred Gleisingerovi, Andreas Grüner. Zná je někdo z vás? Mohl by mi někdo něco říci o jejich vlastnostech či podobně? Občas se tu zastavují nad těmi jmény, cestou jinam. Občas se tu zastavují i jiní lidé a čtou ta jména.

Měli bychom znát víc, měli bychom znát jejich příběhy. Ne příběhy o nich, ale jejich příběhy, které by mohli vyprávět jen oni, sami o sobě. Protože jenom oni vědí, jak to bylo. A mohli by těmi příběhy ještě vzdorovat své vlastní smrti. A ještě víc. Čelit zapomnění, které je ohrožuje. Možná, že Richard Schissel měl rád koně. Ten, směje se František Šafr, ten by před koněm vylezl na strom. Richard Schissel se usmívá a mlčí. Ví o tom zřejmě své. Ví své i o koních, i o Františku Šaferovi. Také ostatní se usmívají. Poslyšte, chtěl bych o vás něco vědět. O všech. O každém z vás. Co děvčata? Smějí se. Byla v Itálii nebo v Srbsku hezčí děvčata než tady? František Linke vrtí hlavou. Nebyla? Nevím. Ach tak, zapomínám na to datum. Nebyl v Srbsku dlouho. Sotva měl čas dívat se po děvčatech. Ale Herbert tady, Herbert Reismann, byl v Itálii déle, ne? Tak co, co Itálky? Herbert Reismann obrací oči vzhůru a zvedá obě ruce, jako by se vzdával. Je to velice nevojácké gesto, ale teď už je mír a čas a místo, kde by tento pohyb znamenal zbabilost, anebo dokonce zradu. Už jsou daleko. Opodál stojí Andreas Greener a jediný se nesměje. Dívá se do lesa a nesměje se. Ostatní čekají, co řekne Herbert Reismann a Josef Vanka mu napovídá Cara mia. Řekni, jak tě učila. Cara mia. Mia carissima. Mia carissima, vykřikne náhle Richard Schissel. Mia carissima bylo Chianti Rosso. Co ty víš, chlapečku, okřikuje ho Herbert Reismann. Co ty víš, seš na tyhle věci moc mladej, chlapečku. Mladej? Jsem o jediný rok mladší než ty, dědo. Všichni se smějí. Jen Andreas Greener se dívá do lesa a nesměje se. Smějí se jeden druhému. Znají už za ta léta všechny své slabosti. Vědí, co kdo prožil. Jeden holky, druhý vdolky. A Antonín Gotthelf, že chytal vášnivě rád pstruhy. Na mušku? Ne, na černo. A chytili jich hodně? Jo, jednou, jednoho. Všichni řvou smíchy a Johann Fischer plácá Antonína Gotthelfa dozad. To muselo být leknutí Toníku, co? A Antonín mu odpovídá, bylo. Hlavně pro toho pstruha. Také bratři Gleisingerové se smějí, František Josef a Alfred Gleisingerovi. Tak co, ptám se jich, zas pohromadě? No, říká jeden z nich, spíš nahromadě. Chtěl bych o nich aspoň něco vědět. O jejich výpadech do zdejších lesů. Nějakou drobnou událost, nic výjimečného. Nějaké to upadnutí v nedělní šatech do bláta, lezení přes plot na cizí hrušky, anebo čelo rozražené kamenem. Něco, něco, čím by byli, čemu by patřili, co by patřilo jen jim. Nějaká třeba malá, ale jasně vykreslená skutečnost. Kus pevné půdy pod jejich nohama. Ptám se jich na to. No tak to víte, bylo ledacos. A jak to víte o těch nedělních šatech? František ukazuje na Josefa a ten ještě po tolika letech mává vyděšeně rukou. Kolik ti to bylo, Pepíku? 5? A obrací se na mne. A jak to, že vy to víte? Nic nevím, milý Josefe. Jenom si myslím, že něco takového se stane každému, komu je 5 anebo 6. A že každý pořádný kluk aspoň jednou spadne v nedělním oblečení do bláta. Zmínil jsem se tu o 11 jménech. Nejmladšímu z nich je 18. Je? Tak se ptá ten, který dosud nepromluvil. Kdo se dosud nezasmál, hledící až dosud mezi stromy lesa. Andreas Greener. Je. A vám je 26. Bylo mi 26. Tenkrát. Ale to je přece dávno. Jak je to dlouho? Od vašeho narození? Třeba. 82 roky. Tak vidíte, že je to dávno. A že mi není 26 a Richardovi 18. 26. 18. Bylo jim? A nebo je? Bylo jim dáno nezestávat.

stárnout. V jediné vteřině, kterou snad sotva postřehli, v jediném třesknutí, tehdy příliš skrytém v hluku boje, než aby stačili je zaslechnout či pochopit, že patří jim, byla jim dána milost zůstat už provždy mladými. Milost? Každý z nich by ji vrátil, kdyby mohl, a zaměnil za něco svého. Za koně na lukách, za třešně cizích zahrad, za dívčí smích, za potok plný pstruhů, za zdejší les, ve kterém jako kluci běhávali a kde dnes na balvanech hřbitova jsou připevněny desky s jejich jmény. Každý z nich jednou z Mariánských lázní odešel. Žádný z nich se už do Mariánských lázní nevrátil. Ví o nich ještě někdo něco? Zůstala jména, chlapci. Jenom ta jména. Jména. Každý, kdo bude mluvit o té velké válce, které se říká první světová, bude znát jiná jména. V povědomí lidí zůstane vždycky jen pár jmen, ale ta patří těm nahoře, těm nejvyšším. Těm, kteří tu válku rozpoutali, těm, kteří v bezpečné vzdálenosti vítězili i těm, kteří ve stejné vzdálenosti byli poraženi, těm, kterým tato válka nehrozila, kterých se nedotkla, fešákům, kteří si napřed vyměňují navštívenky, lejstra, vzkazy a pak si v nažehlených uniformách odevzdají šavle, klíče od městských bran či prapory. Budou to jména několika bezvady naleštěných kavalírů, znalých pravidel hry, v níž směšně nepatrným díkem prohry jste byli také vy. Krajinu, jejíž hlínu jste hryzli svými zuby, znali ti fešáci jen z map svých generálních štábů.

0: noc s hvězdou.
1: Bylo to jaksi z jara, kdy starý trháč začali krepírovat. Vzdychali, fučali jak opálka ježků a dlábili břuch. Obracali se na pelechu, kňučali, jak kdyby ležali na strnisku a bolestno stonali. Žeprej mají veliké pchaní v křížoch a hučání ve střevoch. A navíc měli ještě trápení ze starů, lebo jim nadávala a dělala štandrle od rána do večera. Když v nich každou chvílku zahučalo, jak v kozi pravili.
2: Počúvaj, Janeško, tak sa nezdá, že sa nebúří uhlísti, či co? Uvažně nečeho, lebo zahynu. Snáď je to poslední moja hodinka.
1: Anéška očporhelta napůl huby ocekla.
3: Nába, tak náčeň obuhadrů po ušách. Enom palunduješ po putikách, furt jak desi čer bere a všichni skujíňáš. Kdyby zlapěl doma, tož ta nebude nic pchat.
2: Anéško, prosím tě, to se na mě už nehněvaj. A uvařně trochu čaju a daj tam krapku slihovice.
1: Tetka zlostno zavrčali.
3: No, to vidíš, celá na bok na křivo. Já, to by se ti tak lúbilo. Jenomže ty bys chtěl hned slihovice a do ní krapku čaju. No pravda, máš ho vidět. Co jsi nadrobil, to si aj zjes. Když jsem ti uvařila země žlučí, to ti potvrňák nešlo. Ty bys tak slopal jenom kořalu. Ani hrdem dostaneš, já tě naučím.
1: A strýc lamentovali dál.
2: No ale Haneško, tož měj se mnou uznání, když mám to bolení čím dál větší. Snáď by bylo dobře, abys mě zavolala doktora.
1: Trháčka, jak když jich pichne, poskočili a pravili.
3: Co? Doktora? Na co jsi hloupý? Myslíš, že ty peníze kradu, alebo co? Ani mě nenapadne. Když máš umřít, tož umřeš aj bez doktora. A daj mě pokoj a furt neknuč. Však kdyby v hospodě zahráli, tož bys vyletěl z pelecha jak netopír.
1: Trháč žalostno zastonali.
2: Boženku, to mám trápení. Co to pán Bujenom na mě poslal? Zlou nemoc a ještě horší ženu. Když ji nežere koza, tož hnedka letí pro pastýře a mě chce nechat zdechnout jenom tak bez pomoci. Bože, bože, bože.
1: Tetka ocekli.
3: Nevolaj pámička, pohane. Celou dobu neznáš, až ti okřejou hnidi, to zase o něm nebudeš nic vědět. A to tkaj pí tu hostinu. Ta tě nejlepší vykulíruje.
1: No a strýcovi nic inšího nezbývalo, než pít a trpět jak Job. Až jedného dňa došla spása. Došúrali sa kořenářka Pelejštěna, známý doktor, na návštěvu a hnedka ji spustili.
4: Nále, Juro, ty špatně vypadáš, si jak paučina. Enom do truhly ťa položit a oči zatlačit. Nevím, nevím, lesti sa z toho vylížeš. Přes uši ti vidět jak přes firánky a suchý si, že by sa už mohl vyspadaj ve flétně. No, co sa dá dělat? Jednou na svět, po druhej z něho. Roky jsou tu, jednou to byt musí. Však nascípaný chlap je jenom na zlobení.
1: Trháč zhltli hořkou slinu a přáli si, aby v tu chvílu hrom Pelejštěnu spálil na oškvarek za to vinšování dobrého zdraví. Trháčka jenom pokyvovali hlavu a strýc čekali, kdy ty dvě čarodenice nad něma rožnou hromičku. Když sa Pelejštěna dověděla, že strýc pijú země žluč, pravili.
4: Počúvaj, děvčico, uvaž mu kůzelnou medicínu. Recepti hnedka i prozradím. Počkaj, až bude měsíček v úplňku a běž o půlnoci na Kerchov uškubnout pcháči. A včilkaj si napiš, co všecko sa do toho musí dát. Ve svěcenej vodě z Antonínka uvaž kůsek mydla, zmíšaj s kozíma bobkama a jeleníma chůpama, do toho přidaj mariánkových plev, kůštěk puškvorca a pápěří z pumpelérky. Pcháči zamotají do košky z králíka a dají Jurovi pod hlavu. Za 3 dny bude jak fík.
1: Peléštěna popřáli dobrej pohody, do noše strčili špek s vajcama za recept a s Pánem Bohem odešli. A tož tak se aj stalo. Trháčka podle rady starej Peléštěny lék uvařili. Strýc zjedli ale 3 užičky toho lektvaru a po velikém hučání ve střevoch na nich došel strašný řídký případ s hustým běháním. Ten den přeběhli dvůr najméně 20krát a poslední kola jich tetka už museli podpírat, lebo se na nohách nemohli udržat. Večer měli břuch zvěsený jak zmoklý šorec, protože z nich vyšlo, co jak živ nezjedli. Zelený byli jak špenát, oči kalné a spodní písk sa jim drkotál jak drozdový ocas. Byli tak zničený, že by za ně hadraž nedal ani puklý hrnec. Když už byli lehučky jak andělíček a trochu sa znotýrovali, vypošťali si najprv Anéšku, kerej vypucovali žalvudek lepší než jim medecí na starej Peléštěny.
2: Zbaví sa z nich chtěla a otráví dňa jak potkána, nehaň bo jedna. A to si moja žena, co? Hej, však ste sa stejnak s tú potvorou čarodenickou na mňa domluvili. Zadarmo ten špek s vajcama do hrtáňa nedostala, hrapucha škaredá.
1: Tetka bečali a lomili rukama nad hlavu s biedováním, čeho sa to enom za opatrování na mužovi dočkali, které mu přeca před Pánem Bohem slúbili věrnost a lásku až do hrobu tmavého. Ale trháč, když už byli tak rozfrčaný, vyjeli z chalupy, hýbaj za Peléštěnu a pověděli jim to tak, že by od nich pes kůrku nevzal. Ještě přes dědinu vyřváňali o čarodenicách a prohlásili, že dokáď z tej mrchy nebude mět Lucifer míšek na tabák, tož dotáď nebude v dědině pokoj a že půjdu žalovat. Aby to bylo veselější, to žalovali aj tetka Peléštěna. U súdu bylo opravdu veselo, lebo tetka sa hájili, že o nejakém jezení tej masti nebylo řeči, že prej sa s tým měl jenom mazat. Tož co, strýcu, ptali sa pán súdci, chcete sa smířit? Podívejte se, byla to těžká operace a pomohla. A to je to hlavní. Strýca chvílku krútili, ale když viděli, že to jináč nepůjde, tož kývli. A vy, tetičko, si po druhej vaše babské léky nechte. Mohlo by se vám jednou stát, že byste z toho tak lehko nevyšli, dodali pán soudci. Strýc odcházají a nažlutlý flek na Třaslavicách dává vědět, že jich ta medicína protáhla dobře. Stanice Hvězd.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Když už vám vpadám tedy
2: znovu
1: do řeči, tak já si vzpomínám, že jeden velmi, velmi schopný a talentovaný a jeden z našich nejlepších filmových režisérů, já ho mám velice rád. Ano. V době svého mládí byl velice temperamentní a vyžadoval opravdu jaksi maximum z lidí a režíroval něco z folkloristického, řekl jsem to...
2: Skoro dobře, no. Ale my vám rozumíme.
1: Vy jste to pochopil.
2: Ano.
1: Prostě ze Slovácka.
2: Ano.
1: A protože byl důkladný, tak si skutečně přivez tam odsud 150 lidí v těch pravých krojích, jenže oni nebyli zvyklí na tu práci v ateliérech a nevěděli, že jak si to trvá strašně dlouho, než se to zasvítí. A, takže v situaci, kdy už došlo k tomu natáčení vlastnímu, že, kdy je několikrát jaksi znovu a znovu, jak si po nich chtěli ten výkon, tak oni už byli utahaný k smrti. A on dal takový, tak pojedem na ostro, byl tam takový verbuňk, že, to na playback, tak říkal kamera a říkal, prosím vás, veselé, playback. A tak verbuňí, a oni ty ruce takhle, ale zvadný úplně. Tak. Stop! A byl už jaksi nervózní a říkal jsem veselé. Kamera. Že oni zase jaksi... No.
2: Já to vidím.
1: Prosím, já nevím, jak bych vám to řekl. Veselé. Kamera. Playback. Tak on už to nestopoval.
2: Říkám veselé! Veselé! Uškrtil šohajem.

mě říkali tady páni od rády a jestli prej bych taky něco neřekl o tom, jak lovím ty hroši. No já jsem řekl, co bych něco neřekl, hoši. Léta jsem se držel zpátky a mlčel jsem, no ale teďka už doba uzrála k tomu, že už se dá říct lecos. Hlavně, abyste mě v tom pak nenechali. Tak teda, jak se loví hroši? Ono se o tom takhle špatně povídá, když je člověk porád v tom a nedělá vlastně nic jiného, než loví hroši, že jo? No já sice sem tam taky dělám něco jiného, než lovím hroši, o to není. Že jo, no například s manželkou. Teda s manželkou například, snad bych o tom ani neměl tady povídat. On je to takový delikátní. A oni mi hoši říkali, abych jim ty delikátní věci radši nějak vystřihal, nebo jak to mysleli. Tak mi takhle s manželkou obyčejně večír chytáme štěnice. Nebo se všeobecně říká, že v naší republice jsou štěnice na ústupu. No já nevím, jestli je to pravda, tak to asi všecky ustupujou přes můj kvartír.

jak se taková štěnice loví. Teda lovit štěnice, no to je radost. To si lehnete s manželkou do postele a děláte jako že spíte. Boba, samozřejmě. Já dokonce tak trošičku i zachrápu. Pak najednou vyskočíte, rozsvítíte, popadnete pantofel a už to sviští. Ovšem si to pořádnej pantofel, aspoň 8,40. To mám po tátovi. Ne, že bych měl malou nohu, to ne, ale on dělal u báti a ty pantofle měl jako deputát. Kapánek, jinak se ovšem loví takový hroch. Takový hroch vám neleze pozdě, kdybyste se zbláznili. Ono v takovým paneláku by taky nebylo o co stát. Ono by stačilo, kdyby vám tam jenom přišel. Případně ještě drobec zafuněl. Teda mě jednou hroch kejchnul do obličeje a od té doby vám vypadám takovej ukřivděnej. Dokonce jsem si musel dát vyměnit fotku v pase. Myslím v cestovním, ne u kalhot. Ač takový hroch se vám vyskytuje spíš v džungli, než na vinohradech, to je samozřejmě. Čili musíte za ním jet a nejlepší je to jakožto cestovatel. Je vám jistě známo, že cestovatele můžou být různý. Jsou cestovatele soukromí, čili za vlastní peníze, čili takových je u nás až legračně málo. Jsou cestovatele diplomatický. Jenomže takový si toho moc neužijou, paní, až tam obvykle setrvají v delším srdečným rozhovoru. Potom jsou cestovatelé služební. Ty taky většinou tam absolvují srdeční rozhovory, po kterých se nám tu a tam zvedne export o nějakou tu turbínu, za kterou pak dovezeme voříšky, rara nebo vycházkovou obuv. Úplně k nezaplacení je tudíž cestovatel mýho druhu, totiž cestovatel na výměnu. Jak jistě víte, jezdí k nám hojně cizinci honit zajíce. Jak po polích, tak i po hotelích. No a výměnou zase jezdíme my honit zvířata do ciziny. No my. Pokud vím, tak jezdím zatím jen já. Páč mám vynikající mušku a švagra na ministerstvu. Vy ho budete znát, ten jak má vždycky v televizi ty projevy proti protekci. Jmenuje se ten pořad Za naše doma, za tvrdý ven. Tedy co je zapotřebí k takovému cestování v džungli? Především statečné srdce. A pak rychlý nohy, když vám to srdce selže. Ty nohy jsem potřeboval dost často v džungli. Tam jsem jednou honil nosorožce. Asi 6 metrů. Pak honil ten nosorožec zase mě. Asi 6 kilometrů.

tak to víte, Afrika. Afrika. Ono se taky říká černá Afrika, ale myslím, že my jako celek jsme daleko černější. Hroch má rád stojatou vodu. Naproti tomu štěnice má zase radši tapety. Když chcete lovit hroši, tak musíte mít především co? No, jasno. Především musíte mít jasno, kdo vás bude platit. Protože kdyby vás chtěl vyplácet někdo tady odsud, tak to by se vám to nevyplácelo. To by těch ulovených hrochů muselo být jako štěnic. To by šlo vždycky 5 kilo na váhu a zbytek na daně z umělecký činnosti. To já jsem to dělal daleko chytřejc. Já jsem si udělal smlouvu s jedním maharadžou, co tady honil na konopišti bažanty, ale musel se předčasně vrátit, protože mu na ten pobyt zařvali 3 doly na měděnku a 1 důl na rádio. A on mě právě, tenhle ten maharadža mě přemluvil, abych mu chytal hroši pro tu jeho nenažérii. On mi za to dal teda takovýhle smarak. To byl smarak, teda ten jsem prodal za etiopský libry. Ty libry jsem vyměnil za dolary, dolary doma za tuzexový bony, bony jsem střelil za koruny a za ty jsem koupil malbit. No a dal jsem si vymalovat kuchyň, jenomže malbit. No tak byt co mal, ale nemal jsem v něm hlinku. No a tak mi to samozřejmě za týden odprejsklo. No, tak jsem si s tím maharadžou musel příště smluvit na smaragdy 2. On se sice divil, že nějak ty hroši prodražili, ale já mu vysvětlil, že jsou teď dostáni jenom výběroví. On měl naštěstí nějakou takovou českou povahu, tak to zbaštil náhodou. Ale nemyslete, že jsem jenom v té Keni pořád jenom tak, jak chodil s pastičkou a lovil ubohý hroši, to ne. Vím, že jakožto Čechoslovák mám povinnost předávat zkušenosti. Ať už nějaký mám nebo ne. Tak jsem tam jenom sem tam taky mimochodem poradil v zemědělství. No tak to víte, zaostalej národ. Oni zaseli a pak už jenom sklízeli. Oni zaseli a pak už jenom sklízej. Oni vůbec nevěděli, že mezi tím se musí taky dělat schůze. No tak zemědělství jsem tam postavil na nohy. Myslím, že na mě budou dlouho vzpomínat. Ale abych se vrátil k tomu lovu. Teda hlavním cílem každého lovu je trofej. Někdo je spokojený, když má parohy. Takových je většina. Ovšem ne tak já. Moje trofej z pralesů, to teda musí být vždycky něco extra. A tak i tentokrát. Dneska mi mojí trofej teda závidí celá republika. To bylo takhle po ránu, časně tak kolem 11. A co se tak šoulám s puškou na okraji buše, najednou mezi těma liánama vidím stavení, já myslím, že to je hájovna, ale protože to nemělo na výkýři parohy, ale hlavu z krokodýla, povídám si, to bude buď to výroba jemných dámských kabelek, nebo porybnej, že jo, a nastojíte, pane. On to byl obchodní dům a prior 68. A co? A měli tam toaletní papír. No tak samozřejmě jsem tam nechal hned všechny diety a koupil jsem si o 3 balíčky, to je trofej.

0: Dnes
1: noc s hvězdou.
2: Dobrý a hezký podvečer vám dnes mikroforum přeje z poetické scény z Pražské Violy. Ten další potlesk pravděpodobně a zcela jistě bude patřit tomu, který bude hlavním hostem dnešního pořadu a bude odpovídat na dotazy nejen posluchačů mikrofora, ale i posluchačů Pražské Violy, kteří se dneska tady sešli. Tedy dovolte, abych představil a uvítal zasloužilého umělce Miroslava Orníčka. Dnešní nahrávka mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No to já nevím, to máte vědět vy z mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v Pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumového
3: chápání.
2: Kromě toho,
3: když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Stačil jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je na plzáka.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Protože pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo. Ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setká. Jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on o to jde do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisem asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci, co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mejít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažartovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí. Ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Měkký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckým, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhej.

0: Musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře. Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit, jít k zubaři, když to potřebuje.
1: Já vám hned říkám, jak se jmenuje.
0: To je jedno.
1: To je jedno, no. To je jedno.
0: To je jedno, protože to je masový hnutí. Ano. To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
1: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je ano. Tam tečka zatím je.
0: To je Josef.
1: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel.
0: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
1: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
0: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
1: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
0: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
1: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
0: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
1: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás...
0: Že
1: vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
0: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
1: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
0: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
1: Poslední otázku. Vy jste viděl, pořád zpívá celá rodina.
0: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
1: No všem pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
0: Rodina Johnny Cashe.
1: Vážení přátelé, tím končí dnešní Mikroforum z pražské Violy. Na vaše dotazy a na dotazy posluchačů Mikrofora odpovídal zasloužilý umělec Miroslav Horníček. Děkujeme vám za poslech i za hezkou pozornost. Opět někdy u přijímačů u poslechu Mikrofora anebo tady v pražské Viole. Mějte se hezky a naschledanou.

se zlobí a deštník sténá. Ulice prázdná je opuštěná. Deštivý čas dnes místo vás přišel na mou schůzku. Pokrá okna slzí, chodníky pláčí. Černá mračna schůzují na pavlači. Deštivý čas dnes místo vás přišel na mou schůzku. Však náhle na konci uličky se ozvaly dva střevíčky. Běží, běží mi vstříc. V té malé smutné ulici i teď vyšlo slunko zářící, ač prší čím dál víc. To z černých mraků štěstí nám padá. Přišla i v tom dešti, tak má mě ráda. Nesmokrý čas

Však náhle na konci uličky se ozvaly dva střevíčky. Běží, běží mi vstříc. V té malé smutné ulici teď vyšlo slunko zářící, ač prší čím dál víc. To z černých mraků štěstí nám padá. Přišla i v tom dešti, tak má mě ráda. Dnes mokrý čas s kytičkou krás přišel.

0: Je pátá ráno.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Před kamery protiproudu opět po nějaké době zavítal snad nejlepší vojenský analytik, kterého u nás máme, Michal Svatoš, a zamýšlí se nad důležitými věcmi, nad chlapáckým ceněním zubů po celé Evropě. Může tedy válka s Ruskem opravdu vypuknout už za pár měsíců? A co je potřeba na to, abychom co nejdříve rozdrtili chřestajícího chřestíše? Situace v mnohem připomíná situaci před první světovou válkou. Zkrátka se asi všechno opakuje jen v jiných kulisách. Ale proč Vladimír Putin stále trpí nestoudné útoky vůči Rusku? O tom všem byla podrobná řeč. A také zda falešnou vlajku nespůsobí město Narva. Celý rozhovor si můžete pustit ze záznamu, vedle jej Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: A nyní bych chtěl poradit všem.
2: No to je právě to, co mě mrzí. Pořád v našich pozadech někomu radíš a abys tak jednou poradil mě svýmu kamarádovi nejlepšímu, to tě ani nenapadne.
1: Pak já vím, že potřebuješ poradit.
2: No potřebuju.
1: Tak se poraď doma.
2: To je delikátní záležitost, s tím nesmím ani za maminkou, ani za tatínkem.
1: No, tak to vem rychle, to máme za sebou, vidím, že se toho nezbavím.
2: No, hele, rád bych koupil jedný slečně kytku.
1: No, dobře.
2: Tu slečnu mám rád, hodíme se k sobě postavou, bydlí blízko nás, má oči dvě.
1: Prosím tě, nebreptej tady jako malej kluk, holku máš rád. No teď si to říkal, to já nic neprozrazuju. Holku máš rád, tak jí koupíš kytku.
2: No to já právě...
1: Ty nevíš, jak si o ní říct, ty. Ty se upejpá. Ty nevíš, jakou vybrat. No, no, no, tak aby si věděl, že máš kamaráda, já tě naučím tak kupovat kytky, že ta tvoje holka...
2: Slečna, slečna.
1: No tak slečna, už teď může stavět skleník.
2: No jo, ale když to není jen...
1: A nic mi nepovídej, já ti nevyčítám, že neumíš kupovat kytky, ono to chce praxi.
2: Já vím.
1: Ona taky každá příležitost chce jinou květinu.
2: Ano, to vím, já jsem jednou od Jitky dostal za květiny málem pár facek.
1: Počkej, málem pár facek a tu jich chceš kupovat další.
2: Ne, takhle není pro Jitku, s Jitkou už...
1: Takže jsi dostal těch pár facek.
2: No, dostal, ale...
1: Tak to nám vypráví, to mě moc zajímá.
2: Jedný se mi podařilo uhnout. No, já ti ho řeknu od začátku. Chodil jsem s Jitkou už dobrých 12 let. A tak jsem si říkal, Jiříku, do téhle známosti už se nemusíš bát něco investovat. A tak jsem jí šel koupit...
1: Kytičku, no vem to rychle.
2: No ne kytičku,
1: no,
2: to nemůžu
1: puget,
2: říct.
1: No
2: ne puget, oni zrovna neměli pugety. A tak jsem jí koupil spíš věneček.
1: Kápu, no to jsou ty, byly Velikonoce, to jsou ty věnečky z kočiček.
2: Ne, to nebyly Velikonoce.
1: Nebyly.
2: Ne.
1: Že měli ty věnečky z kočiček?
2: No ne, oni neměli ty věnečky z kočiček, on, to byl spíš věnec.
1: Věnec?
2: No krásnej, z chvojí, za 400.
1: No. Počkej, ale... On přeci, to není vhodný dárek pro dámu věnec. Chvojí.
2: Jak to, já jí to dával na večer?
1: Máš jedno, jestli to dáváš ke svačině, nebo na večer, ne, nebo poledne.
2: Ne, ten nebyl speciálně na večer, ten měl nápis Spislavce. No, ano. Já jsem tam ještě připisoval Jituško, jak mi radil ten chlápek.
1: Tohle, na to zapomeň.
2: Jo.
1: To nebudeme rozbírat, jenom si pamatuj, že věnec se stuhou není nejvhodnější kytka na schůzku s holkou. Ty musíš ty svý božence...
2: Ne, Karla.
1: Karla?
2: Karla, Jičina sestra starší.
1: Počkej, ty po té příhodě ještě chodíš s Jičinou sestrou?
2: No ne, tak ona Jitka o tom není špatně, ona se provdala na venkov, má nějakýho hrobníka skrz ten věnec.
1: Dobrý, tak to ne, choď si s kým chceš, já jsem nakonec tady od toho, abych tě naučil kupovat kytky, tak se do toho dáme. Já jsem tady učitel, prodavačka, květinářka a mám kiosk s barevnýma kytkama.
2: No to dá rozum, že květinářka nebude prodávat perní.
1: Dívej se, mluvil bych pěkně pokorně při tvých zkušenostech s kupováním květin a nediskutoval s prodavačem květinářkou. Já mám krámek plný kytiček, jak vidíš, a dokud nepřijdeš slušně, tak ti neprodám ani pažitku.
2: A dobře. Se uklidní, hlavně koukej tady zboží zalejt, abych dostal čerstvý květinky.
1: Tyhle kytky, že jsou povadlí?
2: No hele, tulipány, jak ohejbaj hlavičky.

0: Ty se neohejbaj suchem. Ty se kloněj smutkem, že jede kupovat Grossman.
1: Dobře, když nejsem pro tulipány dobrý zákazník, můžu jít nakoupit jinam. Není to jediný...
0: Jinam?
1: Ano.
0: Madonna mia, to byste mi, pane, přeci neudělal. Mám doma 6 hladových dětí, zampánom a syna. Jsou jako stupínky.
1: Ale je mi to jedno.
0: Marcello, Chiquita, Sofia, Carlo, Ponti, Bugatiste, Bugatiste, Madonna mia, mia Chiquita, Marcello, Marcello, bambini mia, io sono solamente rinato, della morte, bombardo morte, lo so, Marcello, Marcello, Chiquita, Marcello, Marcello, Marcello, grazie, Bugatiste, adottivni, Bugatiste, jaký ty podobný. Uklidněte se, nakoupím u vás. Nakoupím, stařenko.
2: Je u vás stařenka? Jsem krásná italská holka. Madonna mia, mám všechno, co mám jít.
1: No tak, to spíš uvěřím, že máš čerstvý kytky.
2: Mamma mia, cornuto. Mamma mia, urazil moje tělo. Rocco, Rocco, kde jsi? Zavolej, bratři. Bratři jsem. Cizinec ti zneuctil sestru. Madonna mia, kdo si mě teď vezme?
1: Kdo si mě teď vezme, Madonna? Já ti snad někoho seženu. Slávku, pochop, že já snad budu častěji skupovat kytky v Praze, než v Neapoli. Že? Co tadyhle, Marcello?
3: Jak myslíš, Marcello? No, tak si beru děti si svoje.
2: Hej. Mária už roku nemusí chodit. Tak kde mám ten krámek?
1: Kde? Na Karlově náměstí třeba.
3: No dobře, jsem na Karláku, no. Fialky, kytičky, fialky. Pojďte do rámy.
2: Zavírám, balím.
1: Co? Co blázní? Proč zavíráš?
2: Je tady zima proti Nápoli. A ostatně jdu prodávat do kavárny. Na ulicích nejsou kšefty dneska.
1: Jednoho zákazníka bys mohl ještě obsloužit.
2: O jedno, no. Ale tak vybírej rychle. Tuhle si vem.
1: Tu mám nejradši. Mezi náma. Neměla byste nějaký slušný věnec? Tak se mě nezáleží, mám tu holku rád?
2: Už jsem vám jednou říkala, že věnec není vhodný dárek pro dámu. A neopírejte se mi o kaktus. Tuhle si vyberte, to je krásný, rozvinutý
1: kar. Hej, tuhle by se vzal, tuhle.
2: Tuhle?
1: No,
2: teď to je volámaná kytka, no. To je přímo šeredná.
1: Ona Karla taky není z nejpůvabnější.
2: Právě proto bych jí tuhle kosodřevinu nekupoval. Mohla by se v tom poznat. Vyberte jinou.
1: Hele, Slávku, když už vybírám, neměl bys si nějaký tvrdší kytky?
2: Tvrdší? Mm-hmm. Proč?
1: No, kdybych s nima náhodou upadl, aby se nepoškodil.
2: Proč byste padal?
1: No, oni na mě u Karličky někdy pouštějí psa.
2: Kdy někdy?
1: No někdy, vždycky, když přijdu.
2: Tak tvrdší kytky nevedu.
1: Ani pod pultíkem?
2: Ani nad pultíkem.
1: A co takhle malej věneček?
2: To už tady bylo. S malinkou stuhou.
1: Ne, bez stuhy. Malej, ale za to pevnej.
2: Proč malej a pevnej?
1: No, aby si dal tomu psisku narazit řádně na čuma.
2: Tak kupuješ kytky pro Karlu nebo pro psa?
1: No pro psa, ale on jí Karle může donést. Noviny jim taky nosí z trafiky.
2: Aha, tak já zavírám a malím. A jestli ti můžu dát radu, tak Karle kup fialky a psovi busta. Hej, Mária, připrav špagety, Francesca jde domů.
1: Copak, jemu se to radí, Francesce. Karleku fialky psovi busta. To jsem jednou udělal, jenže jsem to předal obráceně a pokousali mě oba.
4: Ať to má tempo správně.
1: Ano.

zdále ku předu jdem s písní svou. Holahou, holahou, nám i nocí širou rovinou. Každý večer hvězdy dolů hledí, táborové ohně planou tmou, kol kolem nich pionýři sedí.

0: noc plná hvězd.
1: Lehneš, jdeš odsud. Dáme do ruku. Kuš, lehni.
2: Ne, já jsem si ani nevšiml. Vy máte pejska.
1: Jo, neskákej, sakra.
3: To je roztomilej pejsek, takový podlouhlej.
2: Josefčík, vidíte?
1: Ne, to je pejsek gestapáček, kříženinka, parchantíček, bastárdek.
4: Aha, potvůrka mizerná, holomek, dobyteček.
1: Stvůrčiček.
2: Jo, zralej pro šibeničku.
4: A jak pak se ten pes jmenuje?
1: Himmler. Blbý jméno, co? Ne, myslel, že ho volám. Jdeš, lehni si.
4: Blbý jméno,
1: ale nezapomene se. Himmler.
4: Pojď sem, ty mrško.
2: Kouše.
1: Jo, on je steklej, ale za to je policejní.
4: Policejní, takovej parchant, vořek.
1: Jo, to je tajnej policejní, aby ho nikdo nepoznal.
4: Ale prosím vás, vy jste měl přece chrta, nepletuli se.
1: pletulite se. To nebyl chrt, to byl původně Bernardin, ale zhubl.
4: A už ho nemáte?
1: Totiž... Nejde nikdo?
4: Co je?
1: Nekřičte, aby nás ten gestapáček neslyšel. Je to svině pes.
4: A co pak se stalo s tím Bernardinem dříve chrtem? Totiž opáčně.
1: Je v koncentračním táboře.
4: Ale... No ne, pes v koncentráku. A co se stalo?
1: Ale to máte tak, u nás v domě bydlí Emanuel Moravec.
4: Počkejte, Moravec, to jméno znám.
1: A to je zná, to jméno zná dost lidí a taky ho nezapomenou. Tvář si taky zapamatujou.
4: No, ovšem, Moravec, kdysi plukovník a demokrat, nyní civilista a zrádce.
1: A ministr.
4: On je Moravec jako ten váš chrt Bernardín, totiž v obrácení.
1: Jak to myslíte?
4: No, ten váš pes byl Bernardín, pak zhubnul a byl chrt. Moravec byl původně plukovník, pak zběhnul a je ministr.
1: No jenže chrt a ministr se nerýmuje, to by muselo být chrt a ministrt. No a pak ten chrt je v koncentráku a ministrt Moravec ještě ne.
4: No právě. A já pořád nevím, jak se ten chrt do toho koncentráku dostal a co s tím má co dělat ministrt Moravec.
1: Tedy bytle v domě ministrt Moravec, co to tež?
4: Prosím?
1: Tedy dům týž, kde Moravec a já a pes rovněž, co bydlení se týče, jsme.
4: Myslíte, jako že bydlíte v jednom domě s Moravcem?
1: Ano, a se psem, tak.
4: No, tak co?
1: No, že k Moravcovi chodí porád do bytu Němci, no.
4: A pochopitelně, nosej mu ty dekrety o zavírání českých škol a on jako ministr vyučování je horlivě podpisuje.
1: No ano, zároveň mu za to podpisování nosej peníze.
4: Ovšem, ani kuře zadarmo nehrabe.
1: Ani Moravec zadarmo nezradí.
4: Pochopitelně. Tedy říkáte, že Němci k němu chodí. A co ten váš pes?
1: Teď právě. Pes. Pes stojí na schodech. Moravec, tedy ministrt, jde okolo. Tedy taky stojí chrt a okolo jde ministrt. Moravec, tedy ministrt, Moravec. Heil Hitler! A chrt nic. Čumí.
4: Dobrý pes, dobrý chrt.
1: Ale
4: se mi líbí.
1: Dobře.
4: Čumí, co?
1: Dobře, fajn. Čumí. Ale Moravec čumí taky.
4: Aha, ministrt.
1: Ale nelíbí se mu to, víte? Že prej vůdce se musí zdravit a že prej se nikomu nebude utrpět žádný výjimky a prej chrt, nechrt, on jako tedy ministr, to trpět nebude, naučí mi ho psa zdvíhat pravou přední nohu na pozdrav, povídá Moravec.
4: On Moravec a naučil Moravec?
1: To byste se divil, naučil.
4: Ale
1: teď
4: no.
1: Je ministr vyučování, že musí umět učit.
4: Pochopitelně ich ta.
1: Až jednou, když si zase Moravec ved na večeři nějaký Němce, ty pes stojí před domem, tedy čmuch, sleduje psí blondýnky, kráčející kolem, pes tedy záletník veliký, chrt. Moravec jde a Němci jdou a pes tedy čumí a najednou Moravec a Němci zvednou pravou ruku. Heil Hitler! Pes se lek, naučený to měl, po pleci to a místo pravý přední na ně zved levou zadní nohu. No a teďka je v koncentračním táboře.
4: A co Moravec zrezavěl?
1: Ne docela, ale už je poznamenaný, už se na něj nemůže zapomenout.
4: No řeknu vám, že to bude ošklivý pohled, až bude z Moravce strašidlo.
1: Strašidlo, je teď on už straší teďka, ne?
4: Moravec je strašidlo.
1: A není sám. V Praze jsou dneska tři hlavní strašidla.
2: No ale co nepovídáte, tři strašidla v Praze?
1: No ovšem.
0: Temná noc,
5: když nad Prahu se snese, Vltavu, když mlha přikryje. Vítr ustal, lísteček nehnese, strachem ani pes nezavíje. Praha spí a prašná brána zívá, monotónně šplouchá Vltava. Lampa skřípe, jak se v mlze kývá, a pod ní se šátrá postava.
6: Jak to divně blátem capká, je to dědek nebo babka?
5: Má nějak nos jako pták a míří na Václavák.
4: Pod plachetkou obahnáty křivé jde k pomníku krále Václava.
5: Tam se modlí

0: bouřné noci, vychřice, když skučí, ve štat parkuláme větvový. Hrom za hromem, ozvěnou, když zvučí, holuby se buděj v podkroví. Přívalem vod, kanály se dusí, kalná voda dre stavidlo. Ani pes nejde ven, když nemusí, pod peřinu vleze strašidlo. Jedno strašidlo však přece, he, lijákem se krade křece, ho, ho, jak tak blátem ťape, z ručiček mu krev kape. Drhne, meje, ale krev nesmeje, a krev tě prozradí, krkavče.
1: Zleně, zleně!
0: No, prátka se směje, no tak je zlé, dobře, do roka a do dne, moravče. Houpá se hlava hloupá, o jednoho otrapu zas bude míň ke stapu. A jak se houpe, očima loupe, neboj se, Emane, víc se tě nestane.
2: Vítr usnul, probudil se vánek, pod měsícem letějí oblaka, dřímou lány, dříme malý lánek, chalupy i statek sedláka. Kohout chrápe, slepice se budí, teletí se zdálo o vratech, vepř má hlad a v žaludku ho studí, něco chrochtá o erte plate.
0: Náhle strach probudí hlízu.
2: Hlízu?
0: Hlízu. A zarazí v hlíze mízu.
2: Mízu jste řekl.
0: Mízu. Z hrobu za márnicí vylejzaj.
2: Co?
0: Agrárníci.
2: Pro pána.
0: Neberaní.
2: Neberaní?
0: Ne, co jsme je znali.
2: Ale jděte.
0: Nějaký fousek a nějaký hrubý.
2: Aha.
0: Co chtěl Hitler? Oni rádi vzali.

Mám rád ženy drobných postav. Malé, útlé. Proto jsem si jednu z nich kdysi vzal. Neříkám, že jenom proto, ale jeden z důvodů to byl. Mám prostě rád malé ženy. Malá žena, myslím si, dodá bytu jakési útulnosti. Kráčí-li z pokoje do pokoje, mohu mít pocit, že se bytem pohybuje cukřenka. Četl jsem jednou v jedné knize, že kdesi, kdosi, komu si líbal útlá zápěstí. Útlá bílá zápěstí. Nikdy to nedělám, protože to je nápad z knihy, ale představa bílých útlých zápěstí je pro mě pevně spojena s malou ženou a blaží mě jak hudba. Je krásné sedět v křesle a požádat

sledovat od malé ženy takové drobné úsluhy, jen proto, abychom viděli, jak vstává, jak kráčí, jak mizí ve dveřích, vrací se, usedá. A za chvilku opět vstává, protože jsme si zamanuli požádat o pivo nebo o trochu povidel, a opět kráčí, jak jsme už řekli, jako cukřenka. Vidíte-li malou ženu, jak vynáší do třetího poschodí dva gebelíky plné uhlí, žasnete, kde se v té postavičce bere tolik síly. A co všecko unesou, ta bílá, útlá zápěstí. A začnete možná dokonce uvažovat, zda byste jí neměl pomoci. Ano, malá žena v nás probouzí rytíře. Jdu-li se svou malou ženou v dešti, jsem šťasten, mohu-li nést nad její hlavou její deštník. Nese-li ona sama svůj deštník nad svou hlavou, vypadám barbarsky v očích kolem jdoucích, nemluvě o mých očích vlastních, které jsou v této chvíli jejím deštníkem stále ohrožovány. A to mluvím o normálním městském dešti. Ale malá žena probouzí další představy. Chtěl byste jít po jejím boku nějakou horskou planinou, porostlou vřesem a být tady zastižen bouří, rozpoutanými živly, abyste jí křehkou a vyděšenou mohl zvednout jak pírko a běžet s ní až k polorozpadlé chatrči na úbočí, kde byste pak spolu naslouchali, jak se bouře vzdaluje duníc ještě mezi horami. V krásném písemnictví se totiž tyhle věci dějí. Spisovatel vás vytáhne na kopec, rozpoutá pro vás živly a nachystá vám na úbočí polorozpadlou chatrč. Malá žena v jeho pojetí je poděšena a její oči, přes které se hrne voda lijáku, jsou vděčně upřeny do očí vašich, přes které se rovněž hrne voda lijáku, a to vše v běhu, zatímco do kolem stojících sosen bije blesk za bleskem. Ovšem v životě to bývá jinak. Není to na horské planině porostlé vřesem a nikde v dohledu není polorozpadlá chatrč. A tož pak restaurace. Taky se nedá říci, že by živly byly rozpoutány. Ne, ne, leje. Leje jak z konve. A malá žena je poděšena nikoli bouří, ale strachem, že jí splihne účes. Nepokoušejte se jí zvedat a někam nést. Za prvé není kam. A za druhé, i nejmenší žena dešťovou vodou nasáklá stěžkne. Stěžkne a zahořkne. Neupírá na vás vděčné oči, ale oči, které se ptají, čí to byl nápad, tenhle výlet. I když stoprocentně víte, že její, neříkejte jí to. Neříkejte jí vůbec nic. Mlčte, mlčte. Není vhodných témat pro tuto situaci. Snažte se o jediné. Vypadat hůř než ona. Upadněte, zamažte se blátem, poškoďte si šat, odněkud krvácejte. Způsobte si výron, kulhejte, prostě berte věci, jak jsou. Nejste v knize, ale v posázaví, dejme tomu. Muž, který zvedne ženu jako pírko a uhání s ní po úbočí, je vymyšlen. Vymyšlen od těch citů, přes ty nápady až po ty neskutečně silné ruce a plíce. Žena není pírko. A nemůže být jako pírko zvednuta. Prosím. Se ženou v náručí se dá chvilku postát, pohovořit, než dojde dech. Se ženou v náručí je možno v den svatby symbolicky překročit práh bytu, ale nelze jí nosit tímto bytem. Natož pak horami a notabene v lijáku. Rozdíl mezi vámi a vaší ženou, když tyto věci čtete, je v tom, že vaše žena ten děj okamžitě přesazuje z knihy do života a roli toho klusajícího svalovce si obsazuje vámi. Muž napsané čte a rozumně posuzuje. Ale žena přejímá, prožívá. A proto, vidíte-li muže, který při pohledu do dálky mhouří oči, můžete bezpečně prohlásit, ten je krátkozraký. Ale vidíte-li ženu, která činí totéž, nemůžete vědět, jestli je krátkozraká, anebo jestli se jí to mhouření očí prostě zalíbilo v popisu Anny Kareniny.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klima alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí. Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy, proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobbystický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů. Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje víceméně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě už klíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Když do Strništa zafouká a létu podzim odhouká, nás nikdo smutně nekouká a nezbledne jak třída.
1: Do probuchty jdem do trouby a jedem někam na houby.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden. Čeče, Božena se včera hrozně divila, jak dobře dovedu hrát tenis. Ten druhý říkal, prosím tě, a kde tě viděla hrát? A on říkal, nikde, no já jsem mi to vyprávěl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava

Vivien Bezruč Zárubek. V Řekavách je malý Jan Seťan a každý

chápe přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci. Až obejdem celý svět, oceány jsou vše, vrátíme se domů zpět, kde kůrovec kůru kouše, kde se lidi strkají v tramvaji a když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na o.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod Širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe, i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Cesta vedla empírovým salonkem, když tu náhle před námi vyvstal strýc Rudolf I. Seděl zabořen v ušáku a právě zvracel ve svůj protiklad. Když se odmlčel, pokračoval. V následující barokní komůrce se rozkládal strýc Rudolf II. Houpal se na lustřisku, zavěšen vyprávěl. V tom lev huf na mě a už mi cupuje střeva. Ach, ňap, a už žvíká můj podvěsek mozkový. Ach, ňap, a víte, co mne zachránilo? Otevřenými dveřmi zasvištěl popelňas. Strýc unaveným gestem uhnul a opakoval otázku. A víte, co mne zachránilo? Zaujal jsem včas stanovisko nezúčastněného pozorovatele. A to mne zachránilo, dodal strýc na vysvětlenou a rozložil se na anionty a kationty.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Všechny, které jsem kdy líbal, mají už muže a spoustu dětí. Někde stala se chyba, kdo za to může, že mám v koši smetí. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko, došli jsme každý jinam. Moniko, v sukínkách nad kolena. Moniko, znám tě jen podle jména. Moniko, uhasl uhlík žáru. Moniko, v pět večer v minibaru. Kočár s růžovými pentlemi projíždí městem, zase je zima. Pojď, budem se živit písněmi, prodáme prsten s bolestma svýma. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko,

0: Helena, Moniko, uhasl uhlík žáru, Moniko, v pět večer v minibaru. Před hlavní poštou křižují se všechny cesty v trafice, prodávají pohlednice a každý v rámci svého srdce hledá kousek štěstí pro sebe nejvíce. Na prstech jedné ruky spočítal bych závratě hlavy, jedna je tady. Říkáš, že máš dva hezké kluky, oba jsou zdraví, jo, bývali jsme mladí. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko, došli jsme každý jinam. Moniko, v sukínkách nad kolena. Moniko, znám tě jen podle jména. Moniko, uhasl uhlík žáru. Moniko, v pět večer v minibaru.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: Miláčku, já bych chtěl ještě.
1: Ale samozřejmě. Vždyť jsem upekla dva plechy.
0: Moučníky z jablek. To je věc.
2: Moučníky z jablek.

0: Cože? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Tahle města leží, vím však, že to tam krásně je.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

znal já, tak mě kraj celý znal, já síly víc měl, než jiní dokáží. Až do těch dob, kdy jsem Bůh víč,

Zimuško, ty vstaň, já už bych to asi taky díl nevydržel. Chlapci, držte rytmus. A Miluško, ty jdeš jako po lese, tady je sasanka, vlevo je kňour a já ti dělám nemravný návrhy.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Když se ještě podíváme na západ od nás, například do Berlína, kdy v zemských volbách zvítězila strana Die Linke, neboli němečtí komunisté, je čas se zamyslet nad složením voličského elektorátu ve velkých evropských městech, a to včetně například Prahy nebo Brna, kde mají stále zkrátka úspěch tito neomarxisté, progresivisté a liberálové všeho druhu, kteří podporují všemožné úchylky a zákaz normálního života běžným občanům. V našich českých podmínkách to znamená stranu Pirátů, v Berlíně například zmíněnou Die Linke, i když politici a reprezentanti těchto stran jsou většinou odchovanci z Bohnic. Nemyslíte? Smečka spřátelných humanoidů má zkrátka velkou základnu. Potvrzením je právě i Praha, kde je velké množství těchto magorů a jejich zástupců ve stranách Piráti, STAN a vlastně už i ODS. Takže až půjdeme volit, přemýšlejme a volme se zdravým rozumem. Jinak opět vyhrají šílenci. Máme o tom ostatně celý článek s podrobnou analýzou, kterou připravil Jindřich Kulhavý.
1: Na stránkách protiprout.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: S paní Fabiánovou, když si pořídila prvního Fiatka.
2: No to je...
3: No, to
1: přijela, přijela na tu křižovatku, že jo? Červená byla, zastavila. Motor zhasl, že jo? Tak teď šla.
3: Zelená.
1: Oranžová, zelená, oranžová, červená, oranžová, zelená. Za ní už šňůra až k prašný bráně a nic. Nakonec ten orgán vystoupil z té budky, došel klidně až k ní. Ona vyšroubovala okýnko a on říká, milostivá paní, budete si muset vybrat, víc barviček nemáme.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

večeru a na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na Hajnýho, na Hajnýho hrušku.

0: Dávno,
1: hej!
0: Beru! Tak teda, tatínku, do smrti dobrý, ne?
2: A to bude asi všecko, na zdi visí puška. Pod ní kolíbá mý děcko, můj tchán hajnej hruška.
3: Hvězda.

0: pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juch po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A večer to pak s

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klima alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jeden hudební skladatel, teď opravdu jmenovat nebudu, jel jednou z Klatov do Prahy a taky ho zastavil tam někde u Rokycan stopař, skladatel mu zastavil a vzal ho s sebou, no a bavili se o muzice, o všem možným. No a najednou projížděli nějakou ves trošku rychlejc a taky zastavil esembáka, teď, že jako by měli zaplatit pokutu. No a skladatel nechtěl, no tak esembák vytáhl notes, zapsal to všecko, že jo, od Adama až tedy po naše časy a pak si strčil ten notes do kapsy. A ještě měl takový to mravní poučení, tohle nám nedělejte, pane řidiči. No a oba dva ty provinilce propustil. No a potom v Praze ten stopař vystupoval a protože podle jména zvěděl, kdo ho vlastně vez, tak říkal, mistře, já vám moc krát děkuju za to svezení, víte, ale já vám za to nic nemůžu dát, nezlobte se, já jsem totiž zloděj a teď mě pustili sbor zrovna po 9 měsících, tak tady máte ten notes toho esembáka, já jsem ho aspoň ukradl.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Přátelé motocyklismu, vyslechněte několik slov o nových zdokonaleních, která najdete na letošních modelech strojů Java. Novinek a zlepšení je mnoho. Pomíjme vám aspoň o těch, jež vás asi budou nejvíce zajímati. Podívejte se na motory. Jistě si hned všimnete neobyčejně mohutného žebrování válců a hlav. Také 175 Java, lidový typ, má zvětšenou chladicí plochu. Toto účinné chlazení udržuje velkou výkonnost motorů i při trvalém namáhání za horkých dnů. A další cenná novinka. Všechny stroje Java mají nyní primární řetězový převod v olejové lázni. Zde jsou dvě přednosti v jednom. Jednak, že je to převod řetězový, jednak, že běhá v olejové lázni úplně uzavřené a utěsněné proti vnikání nečistot. Zkušenost ukázala,

0: Řetězový převod je nejtěžší způsob přenosu hnací síly mezi motorem a rychlostní skříní.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já vám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže,
4: já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže,
6: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle.
7: A všichni...

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, menší od cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůl.

Posloucháte Hvězdu.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečnost.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod Širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe, i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

poslyšte pravdivý příběh, co vyprávěl kuvajtský šajk. O tom, jak začala invaze, takzvaný útočný break.

směrem Bospor a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám. Už tady někomu

tak z paměti se tří svou krajinu marši a dům. Na patře hotelu Hilton a vyprávěl kuvajtský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný brej.

za to dá, že ta babeta je bufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá.

prvotřídní rákosku. A mě můj ty bože baví to, že není ta babeta, že bude byta. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50.

0: Promiňte, dámo.
1: Ano.
0: Netoužíte po tanci?
1: Ne.
0: Ano, líbíte se. Skutečně vaše tvář, zázrak sám. Rád bych vás požádal o... Nevím, jestli se správně vyjádřím. Umíte psát? Ano, jste úžasná. Potřeba, když teď stehnu písničku, půjde to? O, díky, tak poslouchejte.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden k řediteli cirkusu. Říká, jak můžete taky tak malýho a hubenýho človíčka angažovat jako krotitele lvů? A ten ředitel říká, no právě proto, že je jen kosta kůže. Teď na toho lvy přece nikdy nemůžou dostat chuť.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

vyprávění. Ať odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Posloucháte stanici Hvězda.
1: K našemu domu přišla voda. Z neděle na pondělí pozdě v noci já už spal, k našemu domu přišla voda. Zazvonila a hned dobrý večer můžu dál. Říká mi, co chcete, drahá paní. Vypadáte jako výběrčí daní, ale s ohledem na to, jaký je čas. Nerušte slušné lidi, prosím vás. A ona mlčela, stála a hleděla. Ani ryba, ani rak. Prostě jen tak.

Zabouch jsem dveře, ale marně. Jakoby zavřel bufet na plovárně, jakoby s prstem hášel svíce. Stála tam nehnutě jak popelnice, pokotníky mokrá, havraní vlas. Na hodinky dívala se, že má jako čas. Kolem ní se patolilo pět malých vod, všechny byly černé a bořily mi plot. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani raka.

Housle po tátovi, staré fotky po dědovi, koberec, kovral a k tomu přehoz brokátový, ledničku, pračku, mixér i rolák. Všechno to nakládali na dvou kolák, jak nějaké hrabání, jak nějakou veteš, že ti tady něco patří, to se teda pleteš. Co jsi tu nanosil, vezmou si jiní, a já jen stál udiveně v síni. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak. Jenom tak. Proč jste mi vzali moje jistoty? Nápisy, pozor, zlý pes, přitlučené na ploty, jízdní řády, tramvají i zákazy vjezdu, hákový kříž i pěticí pouhvězdu. Všechno to, za co jsme se celý život pili, mírných, zdýrných z jediné chvíli. Vzali a zmizeli pak u dětského hřiště, na viděnou, milý pane, zase někdy přijde.

co si budem povídat. Tak se uživím. To víte, honorace ke mně nechodí. Ani diplomati, ani generálové, konečně ani kaprálové, ani úředníci z Berňák a učitelé škol obecných. Málo, je to čím dál tím horší.

0: hodinu bude poledne.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Před kamery protiproudu opět po nějaké době zavítal snad nejlepší vojenský analytik, kterého u nás máme, Michal Svatoš, a zamýšlí se nad důležitými věcmi, nad chlapáckým ceněním zubů po celé Evropě. Může tedy válka s Ruskem opravdu vypuknout už za pár měsíců? A co je potřeba na to, abychom co nejdříve rozdrtili chřestajícího chřestíše? Situace v mnohem připomíná situaci před první světovou válkou. Zkrátka se asi všechno opakuje jen v jiných kulisách. Ale proč Vladimír Putin stále trpí nestoudné útoky vůči Rusku? O tom všem byla podrobná řeč. A také zda falešnou vlajku nespůsobí město Narva. Celý rozhovor si můžete pustit ze záznamu, vedle jej Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info

Je úpa, ohředy je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínu, aj moravice, hornát, hnilec, berounkam, želatovice, váh, úh, žiletavka, je výšovka, stará řeka, nová řeka, lužnice a zlatá stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Boubín, kvilda, krušné hory, jeseníky, třemšín, chřiby, krkonoši, javorníky, džumbír, kry...

0: pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
3: Jak se jednou Rašilov chtěl dostat ze zkoušky právě od Hilara. Vy to přece musíte pamatovat, jak předstíral ten záchvat epilepsie. Ano, ale prej tak dokonale, rozumíš, kde zhubnul, zezelenal, pěnu u úst, všecko a poplach, že ho potřeboval se dostat ze zkoušky prostě. A starý pan Vidra prej ho zved a nes ho z jeviště Národního divadla po těch schodech dolů a u hlavy na uvratního on mu z té náruše vyskočil a říkal: děkuju ti, Vašku! Náruči ho donesl.
2: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Všechno staré v družstvu mizí. A zároveň postupně mizí i staré chalupy, nízké, malé, vlhké. Družstevníci opravují, přestavují i stavějí nové domky, pohodlnější, zdravější. Stále více družstevníků má dobře zařízené byty s moderní kuchyní a další bytovou kulturou, která si nijak nezadá s bytem městského člověka. A tak je to správné. Proto přece budujeme socialismus, který znamená všestranné obohacení života.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu, a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky, ani parfém šan.

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech. Na to věru hledí s pýchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak

a tomu se potom říká chodit na vejlet. Utratě jí zlatých pět, zmoknou, když se vrátí zpět, a tomu se potom

0: Elektrika na Žižkově, to je vám krása. Jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká. Za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká. Za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Kras. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jaký béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jaký béře čert.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.

smutno je mi, na ten smutek není lék. Slíbil jsem ti, že se změním, a skutek neutek. Změnil jsem se od základu,

0: a ty dávno neslyšíš. Smutno je mi.
1: Posloucháte Hvězdu.

neznám zemi, kde by nebyl tram. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy na

ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří.

0: Hlásí se hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: A hrajeme dál.

0: se hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe, i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jak šel vracet roli panu profesoru Getzovi, já nevím, kdo tehdy byl ředitelem, a oni to nechtěli přijmout. On říká, no, že je prostě na tom strašně špatně a že jestli teda nevezmou tu roli zpátky, takže to je jeho konec a že on spáchá sebevraždu. Oni myslí, že se dělá legra. Já jsem říkal, ne, já neodejdu z této budovy živej. Sáh do kapsy, vytáh pistoli. Ne, nedělejte to. Říká, děkuji vám a sežrali, protože to byla z čokolády.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: střeží s Bohem, slečno Miková.
1: A pláče.
0: Proč asi?
1: A pláče.
0: Proč asi?
1: A pláče.
2: Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát, teď vyjít schody nestačí, když škola dějin otáčí. V paláci temnot, ďáblu

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Stanice Hvězda.

0: posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic. Do hrsti se to vešlo. Ale až to mělo pár černých ušísek a vzadu ocásek, uznali jsme, že to je psisko. A protože jsme si přáli mít psí holčičku, dali jsme tomu jméno Dášeňka. Dokud to bylo bílé, nic, bylo to slepé, bez očí, a co se nožiček týče, inu, mělo to dva páry čehosi, čemu se při dobré vůli mohlo říkat nožičky. Ale protože tu ta dobrá vůle byla, byly tu i nožičky, třeba že ještě za mnoho nestály. No kde pak stát se na nich nedalo? Takové byly vratké a slaboučké a schůzí to byla holenku teprve potíž. Když se do toho Dášeňka pořádně obula, totiž ona se neobula, ale vykasala si na to rukávy. Přesněji řečeno, ani rukávy si nevykasala, ale jenom si, jak se říká, plivla do dlaní. Rozumějte mi, ona si ovšem nemohla plivnout do dlaní, protože ještě plivat neuměla a dlaně měla tak maličké, že by si do nich netrefila. Zkrátka, když se do toho Dášeňka pořádně dala, dokutálela se za půl dne od máminy zadní nohy k mámině noze přední, přičem se cestou třikrát nakrmila a dvakrát vyspala. Spát a jíst uměla totiž hned od narození, tomu se učit nemusela, proto to dělala horlivě po celý boží den. A myslím, že i v noci, když se na ní nikdo nedíval, spala stejně svědomitě jako ve dne. Takové to bylo pilné štěně. Krom toho uměla pištět. I mlaskat uměla Dášeňka od narození, když sála mámino mlíčko, ale víc už nic. Jak vidíte, nebylo s ní zprvu mnoho řečí. Ale její mamince, jmenuje se Iris a je hrubosrstá foxteriérka, to stačilo. Celý den si měla se svým nunátkem Dášeňkou co povídat a šuškat, očichávala, je líbala a lízala, čistila a jazyčkem umývala, šesala a hladila, pěstovala ji, krmila ji, laskala ji, hlídala ji. Své vlastní huňaté tělíčko jí podestílala za polštář a to se to panečku Dášence spalo. Abyste věděli, tomu se říká láska mateřská. A u lidských maminek je to taky, tak však vy víte, jenže lidské maminky dobře vědí, co a proč dělají, ale taková psí maminka to neví, jenom cítí, že jí to příroda káže. Halo, psí paničky, káže hlas přírody. Pozor, pokud to vaše maličké je slepé a nanicovaté, pokud se to neumí samo bránit, ba ani se schovat nebo volat o pomoc, nesmíte se od toho ani hnout, to vám povídám. Musíte hlídat, svým tělem je krýt a kdyby se blížil někdo podezřelý, tedy hr na něj a zadavte ho. Iris to vše brala strašně doopravdy. Jedné ženské osobě roztrhala celé šaty, bavrhala se útočně i na úřední osoby, jako je listonoš, elektrikář a ten pán od plynu. Krom toho ohrožovala množství veřejně činných osob, sápala se na jednoho poslance, měla jakési nedorozumění i se strážníkem a dík své ostražitosti a bojovnosti uchránila svého jedináčka od všech úkladů, nepřátel a zloby světa. Taková psí maminka, pánové, nemá snadný život. Lidí je mnoho a všechny pokouzat nemůže. Toho dne, kdy Dášeňka slavila desítidenní výročí svého života, potkala jí první veliká událost. Když se ráno probudila, shledala k svému úžasu, že vidí zatím jen na jedno oko, ale ono i jedno oko je, abych tak řekl, veliký krok do světa. Do té doby musela Dášeňka hledat jenom čumáčkem, kde má maminka ty dobré knoflíky, co z nich příští mlíčko. A když se pokoušela lézt, musela před sebou strkat svůj černý lesklý nos, aby nahmatala, co je před ní. Bá, lidi, takové oko, i když je jenom jedno, je znamenitý vynález. Jen mrkneš a víš, ouha, tady je stěna, tuto jakási propast, a to bílé je máma. A když chceš spát, očičko se zaklopí a dobrou noc, mějte mě rádi. A co, abychom se zase probudili? Otvírá se jedno oko a vidá, otvírá se i druhé, mžourá trochu a už se vykulí celé. A Dášenka se od té chvíle dívá na svět dvěma očima a spí na dvě oči, takže už nemusí vyspávat tak dlouho a může víc času věnovat tomu, aby se naučila sedět a chodit a leda co z jiného důležitého pro život. No, je to pokrok. Neboť v tu chvíli se ozval opět hlas přírody a kázal. Ty, Dášeňko, když už máš kukadla, dívej se před sebe a zkus chodit. Dášeňka tedy pohnula ouškem, že jako slyší a rozumí a zkusila chodit. Nejdřív vysunula pravou přední nožičku dopředu. No, a co teď? No teď dej dopředu levou zadní, napovídal jí hlas přírody. Sláva, povedlo se to.

A teď tu druhou zadní, radil hlas přírody. Zadní, povídám, zadní, ne přední. I ty hloupá Dášeňko, vždyť si nechala ještě jednu nožičku vzadu. Počkej, nemůžeš jít dál, pokud si ji nepřitáhneš. Povídám, tu pravou zadní si zastrč pod zadeček. Ale ne, to není nožička, to je ocásek. Ocáskem se nedá chodit, to si pamatuj, Dášeňko. O ocásek se nemusíš starat, ten jde sám za nožičkami. Tak co? Máš všechny tlapky pohromadě? No sláva. A teď znovu. Vysunout pravou přední. Hlavu trochu výš, aby tam bylo místo pro nožičky. Tak, dobře. Teď levou zadní a teď pravou zadní, ale ne tak daleko od těla, Dášeňko. Pod sebe si ji musíš dát. Pod sebe, aby se ti bříško po zemi neplouhalo. Tak. A teď levou přední. Výborně, tak vidíš, jak to jde. Teď si chvilku odpočin a zase znovu. 1, 2, 3, 4, hlavu nahoru. 1, 2, 3, 4. Jak vidíte, děti, dá to hodně práce. A hlas přírody jemine, to je vám přísný učitel, nic takovému štěněti nesliví. Jenže někdy nemá kdy napovídat, protože musí učit lítat mladého vrabce nebo ukázat housence, které listy žrát a kterých nechat. Tehdy uloží Dášence jenom domácí úkol, například přejít v úhlopříčně celou psí boudu z rohu do rohu a nechá jí, aby se s tím chudera malá dřela sama. Dášeňka dává pozor, až jazyček samou pozornosti vyplazuje. Pravá přední, teď levá zadní, Jezus manko, te, která vlastně je levá, ta nebo ta. A druhá zadní, kde pak já ji mám? A co teď? Špatně, volá na ní hlas přírody celý udýchaný, jak učí vrabce lítat. Musíš dělat menší kroky, Dášeňko, a hlavu nahoru a tlapky pěkně pod sebe znovu. No co pak hlas přírody, tomu se to káže. Ale když jsou ty nožičky měkké jako z nití a třesou se jako z rosolu, dělejte s nimi něco. A když máme takový plný bříšek a takovou velikou hlavu, myslíte, že to je malá práce? Dášeňka si sedne zdrceně uprostřed boudy a fňuká. A tu je máma Iris, těší psí holčičku a dá jí napít. Pak obě usnou, ale Dášeňka se hned probouzí, vzpomněla si, že nedodělala domácí úkol a drápe se rovnou přes mámin hřbet do toho druhého rohu psí boudy. Dobře, Dášeňko, chválí hlas přírody. Budeš-li se takhle pilně učit, bude z tebe pejsek rychlý jako vítr. To byste nevěřili, co má takové štěně práce. Když se neučí chodit, spí. Když nespí, učí se sedět. A to není jen tak, pánové. To zase hlas přírody hardusí. Seď rovně, Dášeňko, hlavu nahoru a neohýbej tak záda. Pozor, sedíš si na hřbetě, teď zase si sedíš na nožičkách a kde máš ocásek, na ocásku si také nesmíš sedět, protože bys jim nemohla vrtět a tak dále. Samé napomínání. A i když štěně spí nebo pije, má přitom za úkol, že musí růst. Každý den mají být nohy o něco delší a silnější, a krk o něco vytáhlejší a čumáček o něco zvědavější. No to víte, když mají růst všechny čtyři nohy najednou, dá to hromadu práce. A na ocázek nezapomenout, aby rostl a sílil a nezůstal takový myší. Foxteriéři mají přece mít ohánku silnou jako klacík a švihatý, až to sviští. A musí se umět stříhat ušima, hýbat ocázkem, hlasitě kvičet a kdesi cosi. Tomu všemu se musí Dášeňka učit. Ale život štěněte je ukrutně složitý. Teď mu zase rostou zuby. Nejdřív byly jako krupičky, ale ničko nějak rostou do špiček. Čím jsou špičatější, tím mocněji propuká v Dášeňce potřeba zaměstnávat se kousáním. Naštěstí.

Vždy jsou na světě věci neobyčejně vhodné ke kousání, například máminy uši nebo lidské prsty. Vzácněji se dášence naskytne špička lidského nosu nebo boltec člověčího ucha, dostane-li se k ním hryžie s náruživým rozkošnictvím. Nejhůř je na tom matka Iris. Má břicho do krve rozkousané dášenčinými zuby a rozdrásané jejími drápky. Kojí věrně tu malou, ale přitom bolesti mrká. Nic platno, dášenko. S materskou stravou už bude konec. Musíš se začít učit ještě jednomu umění. Žrát z misky. Pojď sem, malá, tady máš misku s mlíčkem. Cože, ty nevíš, co se s tím dělá? No, strčí se k tomu čumáček, vyplázne se jazyk, namočí se v tom bílém a honem se zasune zpátky, aby na něm zůstala kapka toho bílého. A to se dělá znovu, bis, repete a da capo, až je miska prázdná. Nedívej se tak hloupě, dášenko, nic na tom není. No tak, dej se do toho, alou. Dášenka nic, jen poulí oči a třese ocáskem. Ech ty hloupá, když to nejde jinak, musím ti do mlíčka strčit tvůj nechápavý nos, chtěj nebo nechtěj. Tak, Dášenka je zdrcena násilím, které se na ní stalo. Má čumáček a vousy smočené v mléce, musí se olíznout jazyčkem a na moutě kutě ono je to dobré. A teď už jí nic nezdrží. Leze sama za tím dobrým bílým, hrne se hlavou a tlapkami do misky, rozlévá mléko po zemi a rousá si v něm všechny čtyři ba i uši a ocásek. Musí přijít máma a olízat jí, ale začátek je učiněn. Za pár dní bude už Dášenka vylizovat misku, jako když bičem mrská. A přitom vůči hledě poroste jako z vody. Ba co dím jako z mléka. Tož si z ní, děti, vemte příklad a pilně jeste, abyste rostli a sílili na duchu i na těle tak, jako to znamenité štěně, jemuž se dostalo jména Dášenka. Mnoho vody uteklo a zejména mnoho loužiček bylo vyceděno. Dášenka už není bezmocný uzlíček s třesoucím se ocáskem, nýbrž náramně samostatný, chlupatý a všetečný, zubatý a neposedný, žravý a ničivý tvor. Přírodopisně řečeno, vyvinul se z ní obratlovec, neboť se vrtí jako na obrtlíku, z čelátky šelem šelmovských a psovitých, pod čeleť neposedů, rod šmejdilů, rodina tatrmanů, odrůda tajtrlíků černouchých. Jde si, kam se jí zlíbí. Celý dům, celá zahrada, celý vesmír, až kam plot sahá, jsou jejím majetkem. V tomto vesmíru je plno věcí, které je nutno vyzkoušet, co do jejich kousatelnosti a případně sežratelnosti. Je tu plno tajemných místností, ve kterých lze provádět zajímavé pokusy, kde se nejlíp dělají loužičky. Dále je třeba zjišťovat, na čem se nejlíp spí, zvláště na utěrkách, v člověčí náruči, uprostřed kvetoucího záhonu, na smetáku, na čerstvě vyžehleném prádle, v koši, v nákupní tašce, na kozí kůži, na střevících, v pařeništi, na lopatce se smetím, na rohoži, ba i na zemi. Jsou předměty, které slouží zábavě, například schody, z nich se lze úspěšně střemhlav skutálet, to je vám psina, myslí si Dášenka, padajíc po hubě se schodu. Jsou předměty nebezpečné a nevypočítatelné, jako třeba dveře, které ducnou do hlavy nebo skřípnou tlapku či ocásek, když se toho nejmí nadáte. V takovém případě Dášenka zakvílí, jako by ji na nože bral, a ještě chvíli štká v konejšivé lidské náručí. Pak dostane pro útěchu slupnout něco dobrého a jde si zase spadnout se schodů. Přes některé špatné zkušenosti je Dášenka přesvědčena, že se jí nemůže nic stát a že se nad její psí hlavou nevznáší žádné nebezpečí. Neuhne smetáku a s důvěrou čeká, že smeták uhne jí. Obyčejně to smeták udělá. Vůbec Dášenka má příbuzenskou náklonnost ke všemu chlupatému.
Ať je to smeták nebo žíně, které rve z pohovek, nebo vlasy lidí, s kterými přichází do bližšího styku. Nevyhne se žádné lidské botě, to je věc člověka, aby se vyhnul štěněti, no ne? Všichni, kdo žijí v domě, jsou nuceni dílem se vznášet, dílem klást nohy opatrně jako na tenkém ledu. Člověk nikdy neví, kdy mu to zoufale zakvičí pod botou. To byste, pánové, nevěřili, jak je takového štěněte všude plno. V ničem Dášenka nepočítá se zlou vůlí a různými úklady a nástrahami tohoto světa. Třikrát skočila po hlavě do vodní nádrže v zahrádce, protože jí prostě nešlo na rozum, že by ve vesmíru bylo něco, po čem se nedá báječně běhat. Načež byla teple zabalena a dostala pro útěchu špičku člověčího nosu, aby se z toho leku zotavila kousáním toho nejlepšího, co vůbec je.

Ale abychom to brali po pořádku, tedy první hlavní, co má Dášeňka na práci, je běhat. Teď už to, panečku, nejsou ty namáhavé a potácivé první kroky, nýbrž sportovní výkony vyššího stupně, jako běh, cval, trysk, skok daleký, skok vysoký, let, hon, kalup, pelášení, sprint, spurt na 10 jardů, dále různé pády, jako pád nosmo, hřbetmo, pád na hlavu, kotrmelec v běhu s jedním nebo více přemety, rozběhy s překážkami, běh s handicapem, například s utěrkou v hubě, různé způsoby kutálení, překocení, svalení, přemetů, veletočů a dopadů, útok, odskok a úprk, zkrátka všechno, co lehká psí atletika obnáší. Za druhé, hryzat, to je také to hlavní, co má Dášeňka na práci. Rozkouše jednoduše všechno, nač přijde. Zejména proutěný nábytek, smetáky, koberce, anténu, střevíce, štětku na holení, fotografické potřeby, škatulky sirek, provázky, květiny, mýdlo, šaty a zejména knoflíky. Nemá-li nic z toho po ruce, kouše svou vlastní nohu nebo ocásek tak důkladně, že propukne v nářek. Má nesmírnou vytrvalost v hryzání. Sežrala roh koberce a lem běhounu. Račte uznat, že to je na takové zvířátko slušný výkon. Za třetí. Neméně důležité jsou jiné sporty, například přetahování. V tom ji obyčejně musí pomáhat maminka Iris. A protože pejskové nemývají k použití lano, slouží jim k přetahování, co tak najdou klobouk, punčocha, tkaničky střevíců a jiné užitečné předměty. To se rozumí, máma Dášeňku přetáhne a vleče ji po celé zahradě, ale Dášeňka nepovolí, zuby stisknuty, jen oči poulí a nechá se smíkat tak dlouho, až se dotyčné lano přetrhne. Za čtvrté, řecko-římsko-psí zápas je další a pokud se Dášeňky týče, také nejoblíbenější cvik těžké atletiky. To se obyčejně Dášeňka vrhne s nádhernou bojovností na mámu a zakousne se jí do nosu, do ucha nebo do ocásku. Máma setře se odpůrce a popadne ho za krk. To se rozumí, máma předvádí exhibiční zápas, nekouše doopravdy, ale Dášeňka v zápalu boje rve, trhá a kouše maminku, co jen síly má. Chudák Iris nechá v každém zápase nejeden chlup. Čím víc roste síly a ježatí Dášeňka, tím je máma rozedranější a vypelichanější. Inu s dětmi je kříž. To vám dosvědčí vaše maminka.

Mně se, Dášeňko, zdá, že to už s tebou nepůjde nic platno, budeš muset jít z domu. Bá, povídá maminka Iris moudrýma očima, ono to už s tou holkou nepůjde. Koukej, člověče, jak od ní vypadám, celá oškubaná a umolousaná. Nejvyšší čas, aby mi narostly nové šatičky. A pak heleď, já už tu sloužím 5 let, jednomu je přece jen líto, když se každý mazlí jen s tou nezbedou a mne si skoro nevšimne. Aby zvěděl, ani se nenažeru, ona si sežeře své a ještě jde do mé misky. Žádný vděk, pane. Už je na čase, aby to děvče šlo někam do služby. A tak nadešel den, kdy si pro Dášeňku přišli cizí lidé a odnesli si ji v aktovce za našeho horlivého a blahovolného ujišťování, jaké je to znamenité a hodné štěňátko. Toho dne rozbila ještě okna v pařeništi a vyrvala ze země celý záhonek mečíků. Jak je způsobná a mírná a

škodu či neplechu to zatrápené psisko, kde stropí, zaplať pámbu, že je pryč. Ale ono je najednou až mrtvo v domě. No, co to? Lidé se sobě vyhýbají, aby se nemuseli dívat navzájem do očí. Člověk se ohlíží po všech koutech a ono nikde nic, nikde loužičky. V psí boudě mlčky jenom mrkáním pláče oškubaná a utahaná maminka Iry.

Jak se fotografuje štěně? Řeknu to rovnou, špatně. Vyžaduje to krajní trpělivosti od štěněte i od fotografa. Dejme tomu, slunce zasvítí na dojemnou scénu štěněte žeroucího z misky. Člověk se tryskem řítí pro fotografický aparát, aby zvětšnil tento působivý výjev ze života štěněte. Nežli se vrátí s aparátem, je miska ovšem prázdná. Honem nalejte dášence ještě jednu misku mlíčka, káže fotograf. A s náležitou odbornou rychlostí nařídí expozici a zaostří objektiv, zatímco se dášenka hrdině dává do druhé misky. Tak teď je to pěkné, vydechne fotograf. A v tu chvíli zjistí, že zapomněl dát do aparátu film. Než jej tam vloží, sežere dášenka druhou misku mléka. Dejte ji ještě jednou, káže fotografující člověk a honem zaostřuje. Jenže dášenka si vezme do hlavy, že už nebude a nebude žrát. A že prý ne, marné jí domlouvat, marné jí strkat nosánek do mléka, nechce a basta. S povzdechem odnáší fotograf svůj aparát domů. A dášenka, vědoma si svého vítězství, jde nyní spořádat třetí porci mlíčka. Dobrá, po druhé už je člověk lépe připraven a má nabitý aparát po ruce. Sláva! Teď si dášenka ve svém rejdění na chvilku sedla. Teď honem zaostřit! A v ten okamžik, kdy stiskneš spoušť, štěně sebou mrskne a je to tam. Pokaždé sebou mrskne, když cvakne spoušť a odletí rychlostí 1 metr za setinu vteřiny. Tak takhle to nejde, na to se musí jinak. Zatímco fotograf zaostřuje, postaví se 2 blížní k dášeňce a povídají jí pohádky, aby vydržela hačat. Ale dášenka nemá zrovna chuť na pohádky, nýbrž chce honit mámu. Nebo jí je horko na sluníčku a začne fňukat. Nebo v rozhodném okamžiku hodí hlavou s takovou rychlostí, že se na desce místo bílého štěněte ukáže bílá čmouha. Když takto zkazila desku, uklidní se dášenka a sedí jako pecka. Zkusili jsme ji přinutit mírným výpraskem, aby 5 vteřin poseděla. Vzpouzela se jako posedlá. Podplácili jsme jí kousíčkem masa. Slupla je a hrnula se za dalším soustem s takovou čilostí, že to zase nešlo. No, to vůbec nešlo. Pánové, spíš se dá fotografovat pád do propasti nebo blesk na nebi, než život štěněte. Zkrátka, máte-li fotografický aparát, poříďte si k němu štěně. Máte-li štěně, poříďte si k němu fotografický aparát a pak zkuste své štěstí. Je to napínavé, napínavější než lov na plachou zebru nebo tygra bengálského. A víc vám už o tom neřeknu. Přesvědčte se sami. Pohádky pro dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš.

0: Ocásek měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat. Ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jím, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlík vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se tatarovi do kalhot. Ale protože tomu tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášenko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí? Ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuji za posezení. Proč teriéři hrabou? Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho svěřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedě hezky, ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepisného bádání nebylo žádného boje s tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce? Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali, my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi, hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo. O Alíkovi. Počkej, Dášenko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zábraží. Tak jednou ti byl jeden foxteriér, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě, plné květin, motýlu a myšiček, a byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože, výjimeč, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa Magica, a ten Alík, nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokínkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince, a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášenka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec. O dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufiknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku.
1: Počkej chvilku, vrčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu.
2: Nepočkám, řekl ocásek.
1: Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal Dobrman.
2: Nepočkám, smál se jeho ocásek.
1: Když nepočkáš,
0: hrozil Dobrman,
1: tak tě sežeru.
0: A že nesežereš, vsázel se ocásek.
1: Tu se ten Dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej.
0: A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem.
2: Od té doby lidé usekávají Dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti Dobrmani nemohli sežrat.
3: Hotovo, to nám to dnes rychle šlo, co?
4: O psích zvicích.
2: Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášeňko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepi, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepi museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
4: O lidech.
3: Nic platno, Dášo, už brzy budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech. Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý. I mnozí lidé to říkají, ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku a proto tak trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti ani zamák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš ráda, viď? Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hlasem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky. A těch se, Dášenko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty, a piští a kvíčí jako štěňata. To jsou děti a těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli a tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smečce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S lidmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. Tak běž.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy, proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobbystický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod Širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe, i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách akademie
3: ztratyanalezy.info
0: ztratyanalezy.info
4: Haló, haló.
0: Jste na stanici Hvězda.
5: Jak se vám poslouchá?
0: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
5: Od kterého?
0: Od prvního do druhého.
5: Od 20. let do konce.

to je, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes, život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

Já poznal Ondy rostomilé dítě, tak čarokrásné jako pohádka. Jí vletěl by hned v lásky sladké stíče, to si je v jarní růže poupátka. Však kterak se k ní dostat v krátké době, já na tohle jsem myslel především. Však za čas krátký řekl jsem si k sobě, už dobře vím, co učiním. Až pohlednu ten čarný její zrak, já pozdravím jí, něžně řeknu pak. Pojď, děvče sladké, já ti koupím zetku, v ní prožijeme lásky svoji pletku. Jsi krásnější než astry květ, my pojedeme v širý květ. Až u volantu budem spolu sedět a do očí si

Však po návratu z dalekých cest domů ta pohádka má sladká rozmilá. Já pozoroval usta tisíc hromů, jak najednou se měnila. Já bez sebe jsem zůstal bez mála, když jednou z večera mi zpívala. Leč honem prodat

0: Je to historie?
1: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
2: Evropa. Někdo přijde a řekne, Evropa je na huntě. Já říkám, Evropa si tohle zavinila všechno sama. Už odjakživa, když Evropa ještě byla mladá, čistá, ženská, to už je dávno, tak přeci ten bůh, co za ní chodil, tedy pohanský bůh, aby nebyli omily, ten Zeus, ten se musel změnit v bejka, aby z toho vůbec něco bylo. Měli potom spolu v Severní Afriku ilegálně. Jo, ale jakmile přišla civilizace, a tedy civilizaci taky vojáci, tak Evropa byla vždycky na oficíři jako divá. No to byl ten Alexandr Veliký a pak ten Cezar, hlavně kaprálové. Cezar, potom Napoleon a jak se jmenoval ten bradatej, co pak vysel za paty, no to je jednak, měl by černou košili. Tak dlouho si nepral košile, až toho vznikla celá strana. No to na tom nezáleží. Ale nejhorší to bylo s tím posledním kaprálem, který, on byl původem Rakušan, z Rakouska, z Horal. Horal to byl takový, měl vole neměl, ale takový vošklivej nos a takový divný husí oči. Jak on se jmenoval, psal knihy pod pseudonymem. Napsal knihu Můj něco, moje něco, moje blbost, nebo něco takového. Strašně rád stál na něčem vysokým, zdvíhal pravou ruku a díval se, jak jeho vojáci jdou jedním směrem. Pak, když se nevraceli, tak ho z toho trefil šlak. Tedy s tím jde Evropa. No ostatně, já vám to radši zaspívám. Bývaly časy, kdy Evropa jen tančila a zpívala si, pak přišly časy, kdy jí šedivěly vlasy a řekla si, hrome, to mládí mi nějak uteklo. Tak pro ty vlasy Evropa honem do Mnichova zajela si, jak si to hasí do salonu krásy, namluvila si kaprála, asi se tam sama bála, to jí vypeklo. Nesnad, že by se jí ten jeho knírek líbil, ale on jí ten kaprál toho tolik slíbil, že chudák Evropa se namlsá při sladkém zpěvu Goebbelsa a oslněna Eringem, jenž podaný byl Geringem, se vzdala a vzdala se ještě, než si kaprála vzdala. Při prvním polibku se jí však kapral hnusí, ty štukatérský housky a ty oči husí. Stejně poslouchat musí znova zase jeho názory o rase, do všeho se jí teď plete, všechno vyhrál ze šuplete v kase a skrývka jí ukrad to vykrmen.

nožem na prstou klečí. Ještě dřív, než se kapra nad Evropu skloní, už je tu sprejček z Ameriky jak na koni. Bratranec Winston letí z Anglie a sprejček Pepa z Ázie a jak dojedovatý zmije, každý z nich teď do kaprála pije. Tohle to ani Schickel Gruber nepřežije a vdova Evropa

0: hogar, tierra dulce y hogar, verde y hogar, vždycky vítězí.
1: Je to historie.
2: Jak jsme mohli zapomenout tyhle pár.

0: byly časy.
1: To byly časy. Na stanici Hvězda.
2: Rozita, to je dítě jihu divoké, pružné tělo, černé vlasy, o

i boky v rytmu tance spí bělosti. Vlasy vlají, oči hrají prudkou radosti. A láska věčně mladá se do všech srdcí vkrádá snem touhy a žádostí. Rozita, Rozita, lásko moje skrytá, vzpomeň si, že o tobě.

všecko moje skrytá, vzpomeň si, že o tobě jen sní. Že zůstaneš mojí, dokud ten svět stojí, dokud

0: byly časy.
1: To byly časy. Na stanici Hvězda.
2: Smím se vás na něco zeptat, prosím.
3: Měla jste v životě někoho opravdu, ale opravdu ráda?
4: Ano.
3: A čím byl ten muž?
4: Uklízeč.

slovíčko dne. Krátké slůvko ne, něcí dváš vzkázal. Dále ptáti se je zbytečné.

0: Vy máte oči jako malé dítě, když vidí ohníček. Ještě vám to nikdo neřekl?
1: Ne, to mě ještě nikdo neřekl. Škoda, že jste zloděj.
0: Já vás neukradnu.
1: Škoda.
0: Prosím?
1: Já jsem vždycky toužila, abych měla muže, který by uměl čarovat.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 27. září má svátek svatý Vincent de Paul, kněz a zakladatel řádu lazaristů a také veliký pečovatel o chudé a nemocné. Narodil se 24. dubna 1581 v gaskoňské vesnici Puy, nedaleko Daxu, jako jedno ze 6 dětí chudé rolnické rodiny. Jeho rodný statek bývá kladen do dnes už zaniklé vesnice Ránka, kde jako chlapec pásal dobytek. Otec však rozpoznal jeho nadání a poslal ho na studia do klášterní školy v Daxu a posléze na teologii do Toulouse. Roku 1598 přijal jáhenské a roku 1600 sotva 19-letý kněžské svěcení. Kdo by v tehdejším Vincentovi hledal svědce, hledal by marně. Od kněžství si zprvu sliboval především slušné obročí, jímž by zaopatřil sebe i svou rodinu. Roku 1605 se vypravil do Marseille pro nevelké dědictví a na zpáteční plavbě jeho loď podle vlastního svědectví přepadli barbarští korzáři. Byl odvlečen do Tunisu a prodán do otroctví, v němž strávil 2 roky. Do Francie se vrátil v červnu 1607, když přistál u Aigues-Mortes. Celá tato epizoda však stojí na 2 jeho dopisech z let 1607 a 1608 a část novodobých historiků ji zpochybňuje. Podrobnosti, jež k ní přidala pozdější zbožná vyprávění, rozhodně za doložené pokládat nelze. V Paříži se stal Vincent almužníkem královny Markéty z Valois, roku 1612 pak farářem v Clichy a o rok později vychovatelem dětí v rodině Emanuela de Gondy, generála královských galejí. Duchovně ho vedl Pierre de Beryl a přátelil se svatým Františkem Saleským. A právě uprostřed tohoto, řekli bychom, pohodového období přišel zlom. V lednu 1617 byl povolán k umírajícímu rolníkovi ve vsi u zámku Folville. Z jeho zpovědi pochopil, v jaké duchovní opuštěnosti venkovský lid žije. Kázání, jež pak 25. ledna pronesl ve folvilském kostele, sám pokládal za první ze svých misií. Ještě téhož roku odešel za farářem do Châtillon-de-Dôme u Lyonu, kde po zkušenosti s rodinou, jež zůstala v nemoci zcela bez prostředků, založil první bratrstvo lásky, sdružení žen, které se o chudé a nemocné starali soustavně, nikoli podle náhodného hnutí mysli. To byl objev, na němž stojí vše ostatní. Milosrdenství musí být organizované, má-li být účinné. Roku 1619 se stal generálním kaplanem galejníků. Z toho vyrostlo dílo, jež proměnilo tvář Francie. Roku 1625 založil Vincent de Paul kongregaci misie, schválenou pařížským arcibiskupem roku 1626 a potvrzenou papežem Urbanem VIII. Roku 1632. Téhož roku dostala kongregace k užívání komplex bývalého útulku svatého Lazara pro malomocné. Odtud také pochází zažité jméno lazaristé. V Saint-Lazare se taky konaly proslulé úterní konference pro kněží, jimiž prošlo 22 budoucích biskupů. Dne 29. listopadu 1633 položil spolu s Louisou de Mariac základ dcer křesťanské lásky. A to byl krok v dějinách řeholí průlomový. Společenství

žen žijících podle evangelních rad, ale bez klauzury. Jejíž klášterem měla být podle Vincencových slov ulice a jejich celou nemocniční sál. Zřizoval nalezince pro odložené děti, organizoval sbírky na hladovějící Lotrinsko zpustošené 30letou válkou, pečoval o vězně a galejníky, roku 1657 stál u zrodu pařížské nemocnice Salpêtrière a vysílal misionáře do zámoří, na Madagaskar i do severní Afriky. V letech 1643 až 1652 zasedal v Radě svědomí královny Anny Rakouské, kde rozhodoval o obsazování biskupských stolců, držel se stranou bojů Frondy a stavil se proti jansenismu. Svým misionářům připomínal, že jejich poslání nespočívá v tom, aby sami Boha milovali, ale aby naučili i druhé milovat ho. Zemřel pokojně 27. září 1660 v 79 letech v Saint-Lazare, vyčerpán věkem a nemocí ve svém křesle u krbu. Podle tradice odešel se slovy důvěry a jménem Ježíšovým na rtech. Lev 13. roku 1885 prohlásil za patrona všech katolických charitativních děl. Jeho ostatky spočívají v kapli mateřince Lazaristů v pařížské Rue de Sèvres. Srdce je uctíváno v kapli zjevení v Rue du Bac. Roku 1833 se jeho jménem zaštítil Frédéric Ozanam, když zakládal konference svatého Vincenta de Paul, dodnes rozšířené po celém světě. Do našich zemí přišly Vincentky z Vídně. Hraběnka Ernestina z Arnbergu jim darovací listinou z 21. května 1841 věnovala pačlavické panství se závazkem ošetřovat nemocné a pečovat o chudé děti. Záhy poté vznikl klášter v Kroměříži, roku 1922 povýšený na samostatnou českou provincii. Svatý Vincent de Paul je patronem všech charitativních organizací, vychovatelů v seminářích a také sirotků a zajatců. Bože, jsi povolal svatého Vincenta de Paul, aby v chudých a opuštěných rozpoznal tvář tvého syna a aby milosrdenství neponechal náhodě, nýbrž mu dal řád a vytrvalost. Dej i nám srdce citlivé k bídě druhých a ruce ochotné jí ulevit, abychom milovali skutkem a v pravdě. Prosíme o to na jeho přímluvu a skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jeden malíř, který potřebuje modelku k obrazu, vede tuto do svého ateliéru a ona mu po cestě říká: mistře, já jsem slyšel, že vy jste takovej zhýralec a pořádáte ve vašem ateliéru orgie. Já doufám, že to nebudou jenom pomluvy.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

skladatelé. Říkají o ní, že je zlatá a stověžatá. Abyste vedle poznávání její krásy a historických památek měli dostatek času i na nákup dárků pro sebe i vaše blízké, dovolujeme si vás pozvat k návštěvě Prioru, pražských obchodních domů Kotva, Máji, Bílá Labuť, Letná a Dětský dům, jejíž široká nabídka nejrůznějšího zboží uspokojí i nejnáročnější spotřebitele.

0: Nakoupit v Prioru v pražských obchodních domech znamená nakoupit dobře.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
4: Snad jsem si zmýlil.

Nad střechami, kde jen vítr fiči, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet.

To jasno, nikde žádná špina. Nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná. A lidé ti si cestou z práce píseň notují. Oči modré, hluboké jak jadran, Versailles, šaty, účes černý

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v stazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo.

Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on,

okresu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad, každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času. A já, že jsem jen komíni, aha, tak žádnou sochu neměl by se mít. Toť se ví, že úředníci dali by ho doklady, kterou mají k dispozici pro takové případy. Nechtěli však ublížit, nechtěli být špatní.

Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku a nikdo už ho k ničemu nepotřebuje. Nemusel si sedět bez příčiny v nejsmutnějším rohu náměstí. Ten pomník by ti postavili jiní, vždyť chodili si k tobě pro štěstí. Svět se točí, nezná dovolenou, malým, velkým, všem je akorát. I hol

0: holky z města brzy zapomenou, že mohli by si něco tajně přát.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: tři hvězdy.
1: Už jste slyšeli?
2: Svatý Václave, vévodo české země, nedal si zahynouti. Nepohrdl si naším voláním, schlédl si na naše slzy, Boha si uprosil. Jako osiky jsme se třásli, nerozeznávajíce soudu božího a soudu lidského. Ne před branami, ale uprostřed měst seděli draci, kteří nečekali na panu přivedenou, ale dávili vše a nečistá sběr se chechtala pláči tvého lidu. Zkrátka prapor satanův vládl z oken, ze střech i z vrcholů chrámů a ty slavně zvítězil. Kráčíme ve tvých stopách, svatý Václave, a v těchto velmi aktuálních slovech si v předvečer svátku připomínáme text Jaroslava Durycha.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já nesnášel výmluvy takhle, když se přišlo pozdě, jo? No. Já jsem přišel nějak pozdě. Že? A teď jsem si říkal, já si musím na něj vymyslit nějakou pač. Obyčejná výmluva, aby ho dožerala. No. Že jo? To by nešlo. Tak jsem musel volit takovou výmluvu, která by ho i pobavila, třeba i dožerala. On mě stejně tu pokutu dal za to. Tak jsem přišel a on říkal, pozor, prosím, pozor. Pozor, páni, přišel pan primadon, pane Duarte, no, račte vám, prosím, vyložit, co bylo. Pozor, páni, budou báje šošány, jak co bylo. No, tak nevíte se, doktore, to víte, jsem mladý člověk. My jsme tady taky samý mladý, ne? Jo, jsme všichni mladí, a tady taky starší pan Vojta. No, co jsme spolu Vojtovi. Tak co bylo, prosím, račte vyložit, já mám, no, pan doktore, no, víte, to byl taky mladý. Je. Já jsem pořád mladý, těště. No ale tak jako v takové době víte, že tak tím vším je vina láska. Láska, kout, láska, opožděná puberta, 100 korun pokutu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.

podpoří vaše pudy. V mém koření je ta pravá síla. Právo silnějšího nejsou bludy.

a nesvítí sem slunce. Tady se každý s každým potká.

ten blázen, co se vydal k slunci. Ikarus mě není vítaným hostem.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

zeleně, sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců kýmkovem značená. Kolejnic tom gong.

z tunelu jde chlad. Můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: kam vracím se tak rád. Kolejný stón, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný stón, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.
1: Stanice Hvězda.

uhla malo pro fabriky, pro socialismus, to by moh nás chachar Truman přes pazury vyznuť. Jajaja, bylo malo, to co bude zase, na ostrasku budem rubať jako na Donbase.

to vím od svých 10 let, že o povržení světa se dívka vystaví, když vydá v plen své nevinnosti květ. Ptám se vás, co když přijde hezký muž? Mám mu říct, pojďte dál, anebo huš, huš.

znáte Oldřicha a že máte těch svých pár nějakých let a čistá jste jak lílie, křehká jak zevřicha. No a nechcete zůstat

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

já jsem přes jen beznadějný nešika. Všechno mě padá z rukou, i ten život i přede mnou utíká, hodiny jenom tukou.

už musím státi, podo mě chodějí celou noc zloději, a než se nadějí, jsem okraden. Taky následující den nestojí za moc, po celý ten den se zase těším na noc. Leč závis bledá mi spáti nedá, pršou mi střevíce a venku skučí vichřice. Za vanice bolí mě velice plíce, za mrazu sup blednou milíce. Od všeho znám jenom rup, to pro mě není dobré znamení. Den ke dní čekám na poslední odzvonění. Tak jsem si koupil ty

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

mňam. A tam za tím mořem bývá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam za tím mořem bývá. Joj, joj!

A tam zatím mořem pívá, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť na guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá tě guláš, no to si dáváš. A pak hop, a pak hop, a pak hop domů.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ráno před Stavovským divadlem stál Karel Pech, který jezdil tenkrát na motorce, jestli se pamatujete. A vedle něj byl Příhoda, herec Penzi, který měl Vlčáka. A do toho přijel Rašilov s tím fantastickým autem, že jo, pomalovaným a ty sedadla z těch zadků, těch kulis, že jo, udělaný ten řetěz, že jo, místo kliky, no, hrozný, a vylez z toho auta a ten pes toho Příhody mu začal očurávat kolo. Zvedl nožičku a od toho kola předního šla takhle loužička a do toho přišel Bolek s Vojtou. A Bolek, aniž se cokoliv smluvilo, povídá, co to tady je. A Vojta hned povídá, ty, Sašo, teče ti benzín. A nikdo neřekl slovo zase a všichni začali hledat pod tím autem, odkud teče ten benzín. A ten Rašilov říkal, no jo, no oni mě to vždycky přelejou, tu nádrž, a pak to tady teče a smrdí, kdyby někdo odhodil sirku. A ten Vojta prohlíd celý automobil a pak povídá, ale ne, Sašenko, to jsou čuránky, má to pěnu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Na příborníku v pokoji stály krásné staré hodiny na podstavci z alabastru. Alabastr je vzácný kámen, ještě vzácnější než mramor. Je bílý jako citronová zmrzlina a hladoučký jako zmrzlina z pravé smetany, když jí olíznete. Ciferník byl z jemného emailu a obíhaly ho štíhlé rafičky. Pod ciferníkem se kývalo kyvadlo. Vedle hodin a také na tom podstavci z alabastru stál princ s širokým kloboukem na hlavě. Za kloboukem mu vlálo pštrosí pero. Princ odložil svůj meč na hodiny a četl dopis. Stál tam den za dnem, rok za rokem a pořád četl ten dopis.

a hodiny pořád tikaly. Tintan, tintan, tintan, jako hudba. Teď si jistě myslíte, že prince museli bolet nohy a taky, že musel být zaprášený, když tam tak dlouho stál. Nohy ho nebolely, protože to byl bronzový princ a k tomu celý pozlacený. A zaprášený taky nebyl, protože on i ty hodiny byly pod šturcem. Že nevíte, co je to šturc? Šturc je skleněný příklop a vypadá jako velká dutá kapka. Princ tedy stál a četl dopis od princezny. Byl to jistě dopis od princezny, protože co dělá nejčastěji princ? Buď zabíjí draka, nebo čeká na princeznu. A co psala princezna princi? Nikdo to neví docela určitě, protože se nesluší číst někomu přes rameno a vůbec se nesluší číst cizí dopisy. Ale nejspíš mu psala: drahý princi, omluv laskavě mé zpoždění, neboť se mi porouchal kočár. Loukoť vzala za své. Naschledanou se těší princezna. Trpělivost přináší růže, budu čekat, řekl si princ. A dál stál pod šturcem a četl dopis od princezny a hodiny byly tintan, tintan, tintan, jako hudba. Trpělivost přinesla skutečně princovi růži. Kde se vzala, tu se vzala, byla najednou ve vázičce vedle hodin. Růže patřila princi za jeho trpělivost. Ale princ se rozhodl, že jí dá princezně na přivítanou. Ta bude mít radost, řekl si. Z růže bude mít daleko větší radost, než kdybych jí dal mléčnou čokoládu, ač mléčnou čokoládu má princezna velice ráda. Růže voněla, princ četl dopis a hodiny odpočítávaly čas. Tintan, tintan, tintan. Uběhl den, uběhla noc, uběhl už třetí den a princ si všiml, že růže začíná vadnout. Ach, růže růžová, ty začínáš vadnout, řekl překvapeně princ. Jsem řezaná růže, princi. Nevydržím věčně, odpověděla růže. Vydrž ještě chvíli, princezna to musí být každým okamžikem, řekl naléhavě princ. Zvadnu, jakmile se naplní můj čas, princi. To bys musel čas zastavit. A tu princ sáhl do hodin a zastavil kivadlo. Bláhový princ, copak se zastaví čas, když zastavíte hodiny? Čas plyne stále dál.

0: Ráno u snídaně se sešly dva hrníčky. Jeden byl s kytičkami a ten druhý měl proužek.
1: Poslouchej, jestli pak víš, že mlýnek na kožení slaví dneš narozeniny?
2: Povídá hrníček s proužkem. Jaké uzeniny? Zeptal se ten s kytičkami.
1: Žádné uzeniny. Povídám, že mlýnek na kožení má narozeniny. To se divím, že tak mizerně slyšíš, když máš tak velké ucho,
2: řekl na to hrníček s proužkem.
3: A ty zas šišláš, kdo ti má rozumět, odbil ho hrníček s kytičkami.
1: Jen se nepošmívej, to se ti taky může štát. To mi při umývání v džezu vyrazili žup. Řekli šiče pardon, ale žup je pryč, to je pračovní úraž,
2: vysvětloval hrníček s proužkem.
3: Tak ty máš pracovní úraz. A já myslel, že šišláš, řekl hrníček s kytičkami. Potom ještě řekl, a kolik je vlastně tomu mlýnku na koření?
1: Štěle,
2: odpověděl hrníček s proužkem.
3: Zase už tě nerozumím.
2: Musíš mluvit nahlas, když nedoslýchám, řekl ten s kytičkami.
1: Što let?
2: Opakoval hrníček s proužkem.
3: 100 let? A to se podívejme,
2: povídá hrníček s kytičkami.
1: Bude oslava a dáme mu dárek. Teď je právě o tom porada,
2: řekl ten šišlavý hrníček.
0: Porada o dárku už byla v plném proudu. Právě mluvil Pulitr.
4: Já navrhuji, abychom mu dali 4 láhve plzeňského v pěkném dárkovém balení, řekl.
2: To je ti podobné. Alkohol škodí zdraví, abys věděl. Jen se podívej, jak z toho piva máš už kalné sklo, řekl talíř a všichni s ním souhlasili.
0: K narozeninám se hodí něco sladkého, promluvila cukřenka. Dejme mu 1 kilo cukru.
5: To je nápad, cukr. Po cukru se kazí zuby,
2: namítl nůž, který se vyznal v zásadách správné výživy.
6: Já jsem ještě neviděla žádný mlýnek na koření, aby si pochutnával na cukru,
2: posmívala se Poklička návrhu cukřenky.
6: Mlýnek na koření má rád něco ostrého na zub, takový je můj názor,
2: řekla ještě.
3: To dá rozum, potvrdil břichatý hrnec. Řeknu vám, mlýnku na koření je nejmilejší pepř. Pepř mám já taky rád.
2: Hrnec byl známý labužník a jeho slovo mělo váhu. Všichni ten nápad uvítali jako správný.
7: Zabalili 5 kuliček pepře do balíčku a začala oslava. Oslava začala tím,
8: že přišel blahopřejný telegram od primátora hlavního města Prahy. Telegram zněl. Vážený pane, stop, dožil jste se 100 let? A to je hodně. Stop. Přeji vám jménem celého města, abyste se dožil 200 let, neboť to je ještě víc. Stop. V dokonalé úctě, primátor.
3: Mlýnek na koření měl z telegramu radost. Přečetl si jej 2x za sebou, aby měl radost dvojnásobnou. A potom přišli gratulanti z kredence, dali mu svůj dárek a každý mu blahopřál.
0: Mlýnek na koření přijal dárek s velkým potěšením.
7: Byla to pro něj vzácnost, protože od té doby, co se pepř prodává mletý, byl mlýnek v důchodu a dlouho už neměl pepř v ústech.
2: Slavnost vyvrcholila, když se dostavil osobně sám ministr pro vaření.
7: Udělil mlýnku řád šafránu 1. stupně,
2: s právem nosit čestnou stužku voňavé vanilky.
0: To už
3: na starý mlýnek bylo příliš. Chtěl poděkovat, ale z rozčílení a dojetí se mu zrníčko pepře zadřelo v zubech, takže ze sebe nevypravil ani slovo.
6: Situaci zachránil hrníček s proužkem, přistoupil k mlýnku a řekl:
3: když máš ty narozeniny, tak my ti zašpíváme. Vyber si písničku. Mezitím se mlýnek vzpamatoval a řekl: když si mohu vybrat, zaspívejte mi nějakou písničku z mých mladých let. Zaspívali mu písničku Bývali Čechové, statní jonáci. A ten náhluchlý hrníček s proužkem zpíval falešně, protože neslyšel, ale to nevadí. Neboť mlýnek na koření stolika dojmů a ze samé únavy

0: Když se kalhoty prošoupou na kolenou nebo kabát na loktech a nedají se už spravit, odpářou se z nich knoflíky a uloží se do krabičky, protože knoflíky se mohou jednou na něco zase hodit. V domě ve Sluneční ulici byla také taková krabička s odloženými knoflíky. Ale knoflíky nechtěli čekat, až se zase jednou budou na něco hodit. Bylo jich 7. A protože to byly samé knoflíky, založili knoflíkovou družinu. Za vůdce si zvolili perleťový knoflík, kterému říkali Perleťák. V domě ve Sluneční ulici se odedávna vyprávělo, že v chmurných místech zvaných pod kanapí žije hrozitánský pavouk jménem Josef Strachota, který nosí na zádech kříž. Pod kanapí začínalo u lemu koberce a rozprostíralo se až ke stěně. Panovalo tam stále šero a čím hlouběji, tím víc tma hustla. Každý se těm místům vyhýbal a dokonce ani silák vysavač, který se ničeho nebál a všude strčel nos, se do pod kanapí neodvážil. Šla pověst, že do pod kanapí se kdysi zakutálela skleněná kulička, která uvnitř hrála duhovými barvami. Byla to kulička, jakou by měl každý rád. Říkalo se, že pavouk Strachota kuličku očaroval uhrančivýma očima, spoutal pavučinami a vězní ji v podkanapí. Ubohá kulička. Když o tom uslyšeli v knoflíkové družině, rozhodli se, že kuličku osvobodí. Perleťák svolal mimořádnou schůzku a radili se. Prostudoval jsem přírodopisnou knížku a vím, že má pavouk 6 noh, řekl Perleťák. Nás je 7. Obávaného strachu tu zneškodníme tak, že o každý chytne za jednu nohu a ten 7. ho spoutá.
1: Ale jakým uzlem jej sváže? Otázal se knoflíček Gombík. Musíte vědět, že existují nejrůznější uzly, například ambulanční uzel, lodní uzel, skotský uzel a ještě jiné uzly.
0: To je případná poznámka, Gombíku, řekl Perleťák. Neboť času nebude nazbyt a všechno musí být promyšleno. Jaký uzel navrhuješ?
1: Lodní, řekl Gombík a všichni se smáli, protože lodním uzlem se přivazuje loď a ne pavouk.
0: Soudím, že na pavouka Strachotu bude nejvhodnější dračí smyčka, řekl na to Perleťák a návrh byl přijat, protože každý ví, že na hrozitánského pavouka je dračí smyčka nejlepší.
2: Potom se knoflíky seřadili do dvojstupu a za zpěvu písně Hej, hola, hola, holala, třesou se nám kolena, vyrazili směrem k podkanapí. Když došli na hranice podkanapí, dal Perleťák povel zastavit stát. A všichni se zastavili. Muži, řekl Perleťák, jdeme vstříc nebezpečí. Kdo nechce, nemusí. A pohledl všem do očí.
3: Já se nebojím, řekl na to Gombík.
2: A protože ani nikdo jiný se nebál, vstoupili na území pavouka Strachoty.
0: Perleťák vyndal kompas a postupovali k severu. Po chvíli narazili v šeru na ohlodanou kostru sardinky. Neohroženě postupovali dál. Zem pokrývala vrstva prachu a zhora visely cáry pavučin. Šero houstlo. Brodili se prachem a prodírali se pavučinami. Vůkol leželo hrůzné ticho. Tu náhle ve tmách před nimi se něco zatřpitilo, jako když se zatřpití hvězda na černém nebi. K zemi, zavelel Perleťák, plížením vpřed.
2: Doplížili se až na okraj mýtiny mezi hustými pavučinami a co nespatřili.
0: Uprostřed mítiny stála spanilá skleněná kulička, která hrála duhovými barvami. Před ní ležel horozitánský pavouk a díval se na ní. Příslušníci knoflíkové družiny prudce vyskočili, každý popadl pavouka za jednu nohu a Perleťák ho rychle spoutal dračí smyčkou. Ku podivu, obávaný pavouk Josef Strachota nekladl odpor. Nedopustíte, vykřikla skleněná kulička.
3: My jsme tě přece přišli osvobodit, řekl Perleťák.
0: Jaké pak osvobodit, když mě nikdo nevězní, řekla skleněná kulička.
4: Před chvílí chudák pavouček právě zemřel, řekla ještě a byla velice smutná.
3: On je mrtev, on tě nevěznil, ty jsi ho měla ráda, ptali se jeden přes druhého.
4: Nevěznil mě a měla jsem ho ráda. Celý život nosil lidem štěstí, až ho všechno roznesl a pro něj samého ani kousek nezbylo, řekla skleněná kulička. Byla jsem s ním tady proto, že jsem byla jediným štěstím v jeho pavoučím životě.
5: Tak už nebuď smutná, řekl Gombík. Bylo mu líto, že se kulička pro pavouka trápí.
4: Už nebudu, řekla skleněná kulička.
0: Pak Perleťák rozvázal dračí smyčku. Pavoučka přikryli pavučinami. A ten kříž, který nosil celý život na zádech, mu postavili před jeho hrob z pavučin, aby bylo vidět, že nosit štěstí bývá někdy kříž.

0: trávě na zahradě se narodila kapka. Narodila se z rosy a právě na červené jahodě. Když se jahoda ráno probudila, kapka už na ní seděla. Jahoda jí řekla dobrý den. A byla ráda, protože sluníčko brzy začalo připalovat a kapka tak pěkně chladila. Kapka odpověděla dobrý den. A byla taky ráda, že se narodila právě na jahodě, protože jahoda krásně voněla. Víte přece, jak voní lesní jahody. Byly rády obě a hned se také spřátelili. Vůbec nic jim nechybělo. Soused Bodlák jahodě kapku záviděl. Ale prosím vás, kdo by si sedl na bodlák, to by se chudinka kapka popíchala a potom, co pak bodlák voní. Za to jahoda voněla. Červenala a sládla čím dál víc, jak slunce hřálo. A kapka se třpitila jako drahokam. Jenže kapka je jako štěně. Je strašně zvědavá a nevydrží dlouho na místě. Nejdřív na zahradu přilétla včela a každému se chlubila, kolik už mají medu v úlu. Kapka by ráda věděla, jak takový úl vypadá a kolik toho medu v něm opravdu je. Včela řekla, že nemá na dlouhé řeči čas, sesbírala med a byla pryč. Potom přilétl motýl a roznášel noviny. Kapku by velice zajímalo, co je v novinách napsáno. Jenže co pak malá kapka umí číst? Starý vousatý bodlák uměl číst, ale neřekl vůbec nic, co se z novin dověděl. Za to, že si kapka nechtěla na něj sednout a chladit jeho štěti na tou hlavu. A potom přišel na zahradu Vánek. Ten vám vyprávěl věci. Věděl, jaké je to za lesem a dokonce až za horou. Znal snad celý svět. To už kapka zvědavostí nemohla vydržet.
1: Já se podívám trochu do světa, řekla jahodě. Bude se mi stýskat, povídá smutně jahoda.
2: Však já se zase vrátím, řekla kapka. A představte si, že i ten bručoun bodlák řekl,
3: co když nenajdeš cestu zpátky, co my si tady počnem? Vždyť my samým želem uschnem.
0: Tak to bylo. Ale kapka se nedala ničím zadržet. Víte, jak cestují kapky? Buď plavou potokem nebo po řece, ale to je trochu pomalé. Která kapka chce cestovat rychleji, vyšplhá se po slunečním paprsku na mráček a letí na něm. Kapka ze zahrady domu ve sluneční ulici se rozhodla pro mráček. Vylezla si po paprsku na ten nejbližší a už letěla nad poli, nad rybníky, nad městy, nad lesy a nad horami a pořád se dívala. Viděla, jak děti jdou do školy, viděla, jak auta jezdí po silnici, viděla, jak na hřišti hrají kopanou a jak ti v modrých dresech právě dali gol. Byla by se chtěla chvíli dívat, protože byla zvědavá, jestli ti v pruhovaných tričkách vyrovnají, jenže mráček se o fotbal nezajímal a tak letěla dál. Kapka toho ještě mnoho viděla a byla by se dívala pořád, ale oči se jí únavou zavíraly a usnula. Jak tak spala, přišel vítr a zatřásl mráčkem. Kapka se málo držela a spadla. Padala, padala, padala. A najednou blesk. Byla uprostřed samých kapek. Všude kolem ní kapka na kapce. Moře kapek. Zkrátka moře. Naše kapka se v moři ztratila a nemohla najít cestu. Vzpomněla si hned, jaký bodlák varoval a potom si vzpomněla na červenou jahodu. A to už se jí začalo stýskat i po tom bodláku. Bylo jí do breku a taky se rozplakala slanými slzami. Že slzy jsou opravdu slané, to jistě dobře znáte. Teď byste asi chtěli vědět, jak to s kapkou dopadlo. Musíte to sami vypátrat. Až přijdete na zahradu, hledejte červenou jahodu. Když na ní bude sedět zářivá kapička rosy, je to ona. A našla cestu zpět. A když náhodou pojedete na prázdniny k moři, schválně si trochu, ale jen trochu, mořské vody lízněte, uvidíte, že je slaná. To jsou ty slzy, které tam kapka ze stezku vyplakala.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Reinhard Heydrich přijel do Prahy a ujal se moci přesně před 85 roky, v předvečer svátku svatého Václava. Nic symbolického v tom ale nehledejme. Němci nebrali tisíciletý český stát vážně nikdy. Tím méně je zajímal svatý patron, který stál na jeho počátku, a taky tomu dodnes. Pouze o pár století dříve, když v jejich knížectvích byla periodicky obvykle hospodářská krize, přivandrovali Němci do českého severního pohraničí, na Vysočinu a na Moravu. Přinesli sice některé technologické novinky, ale i svůj dlouhodobý, pořád stejný, velmi autentický zájem. Rozšířit germánské panství na východ. Je to pořád stejné, pouze tomu valná část veřejnosti znovu a znovu odmítá věřit, než se znovu spálí. Tvrzení, že dějiny se neustále opakují, jen v jiných kulisách a za stále dokonalejších technologií, mnohým připadá jako žvást, nepodstatný bonmot. Ostatně povšimněme si, že významná historická data, která si dle oficiální dějepravy periodicky

panství, jež fakticky zafixovalo českou státnost, ale na jeho zavraždění rukou vlastního bratra. Ten hrůzostrašný knížecí mord, jenž si paradoxně slavně připomínáme už 1100 roků vždy 28. října, měl jak jinak také co dělat s naším nebezpečným západním sousedem, no a politikou. Vždyť i město, kde každoročně oslavy probíhají, se nejmenuje podle fascinujícího knížete světla, ale nese temné jméno jeho vraha. To je nás světově unikátní. Že je v nedalekém městě, v podstatě téhož jména, aktuálně největší a nejúspěšnější německá továrna na auta, z níž českého zůstala jen její značka, je pěkný příklad právě onoho konstatování, že dějiny se opakují. Němci ji získali za hubičku od zrádce, kterého státní převrat vynesl do funkce předsedy vlády. Ostatně i ten puč, startující další národní a státní tragédii, každoročně oslavujeme jako báječný nápad, tedy našich západních sousedů. Ta továrna je toho dokonalým vyjádřením. Němci přinesli lepší technologie, jako kdysi, když obsazovali naše pohraničí. Tím pouze urychlili její rozvoj, který by ale přišel tak jako tak dříve či později, a dnes za využití zdejší pracovní síly levné a spolupracujících menších firem, odtud jejich chcípající matka inkasuje miliardy, které nám chybějí ve státním rozpočtu. Heydrich vlétl do Prahy doslova tak na Junkersu JU-52 v podobě onoho cimrmanovského nového smrťáka, který se nezakecá. Vystřídal dosavadního Hitlerova protektora Konstantina von Neuráta, který se k likvidaci českého živlu ukázal příliš měkký. Nesl totiž v sobě ještě vzpomínku na staré dobré časy, v nichž diplomacie nebyla jen prázdné slovo navzdory velké válce. A tak si vzal nekonečnou zdravotní dovolenou a 37letý střihoun ho zastoupil. Hned na večer dal zatknout a odsoudit k smrti dosavadního formálního premiéra generála Aloise Eliáše. A pak už to šlo ráz na ráz. Vraždění rychle dostalo pravý německý strukturovaně technický rozměr. Kdo se nebouřil, nekonspiroval v odboji, ale poctivě makal v továrnách, v policii, ve státní správě, na vítězství Třetí říše, mohl být v klidu, že pouze do blížícího se vítězství nad Sovětským svazem v roce 1941 se zdál být jen otázkou nedlouhého času, to si podvolení nepřipouštěli. Zvěsti o chystaném odsunu většiny národa, tedy kromě nezbytné otrocké obsluhy německých nadlidí, do kazašských stepí, byly nepřátelskými dezinformacemi. A kdo je šířil a byl odhalen, latentně přítomné údvačské řemeslo opět rozkvetlo, mohl být i popraven. A když následující jaro parašutisté běsnící německou stvůru poslali do pekel, mnozí tomu aktu odporu rozezleně spílali. Vždyť ještě přibylo vraždění a relativně poklidný protektorát, jak ho líčil tehdejší mediální mainstream, se stal mnohem více bojištěm. Lidice, ležáky, no a tak dále. Dodnes se zabití Heydricha traduje jako atentát. Toto původně neutrální latinské slovo přenosem přes francouzštinu dostalo význam protizákonného činu, tedy zločinu. Jenže to byly německé zákony, vnucené, okupační, že platili ve většině takzvané integrované Evropy,

0: Na tom nic nemění, ba právě naopak. No a pak přišel zázrak. Ten nevěřící smrťák si ještě stačil nasadit svatováclavskou korunu a skončil. Jeho likvidaci ku podivu neslavíme jako jedno z mála válečných vítězství, ať už cena za něj byla jakkoliv děsivá. Ti, kteří jeho i následné běsnění přesto přežili a neposkvrnili ústa ani hruď falešnou řečí, řečeno se Stanislavem Kostkou Neumannem, nesli vzpomínku jako memento a poučení. Marně. Také to se neustále opakuje a nejde o specifický český fenomén. Pamětníci odejdou, odlesk jejich svědectví nese ještě maximálně jedna, dvě generace a vše zmizí, aby se znovu opakovalo. Do národní paměti nových generací zafixuje vládnoucí moc rovněž v principu stále táž, pomocí dobře placených podvolených otroků, zaměstnaných ve školách a propagandistickém stroji jiná výročí, jiné výklady, jiné povinné adorace. Je to jako donekonečna ubíhající obrazy zrcadla v zrcadle. Asi to znáte, každý další obraz je v něm v podstatě stejný a přece jiný. Stále menší, stále hůře čitelný. A tak Německo opět vládne Evropě. Podvolené státy na něj pracují a pro něj vydělávají, především skrze novou říšskou marku s názvem euro. A říše přesto krachuje. Tudíž opět zbrojí na další pokus o vydrancování Ruska. K němuž ovšem nemůže dojít, jak víme, z opakující se historie. A přece formálnímu vedení v Bruselu šéfuje Němka. A přece do čela armád pod značkou NATO právě nastupuje německý generál s patřičně rusofobní retorikou. Idea báječné bratrovraždy má rovněž své aktuální pokračování. Po krvavém státním převratu oslavovaném oficiálně jako osvobození, Západ donutil Rusko k sebeobranému atentátu na opětovně vzkříšený nacistický režim, jemuž velí jedna z dalších verzí zastupujícího říšského protektora. I válka opět na dohled. Letošního 27. září žádný Heydrich na pražském letišti nepřistál. Není ho zapotřebí. Je tu latentně přítomen v mnoha kopiích. Ta jedna z nejvydařenějších sídlí jak jinak tradičně na Pražském hradě. Ani šéfa formální protektorátní vlády netřeba zatím zatýkat. I když není tak psovsky odaný svému německému pánu jako ten předchozí, je dostatečně tvárný, aby odvedl plus minus stejnou práci. Tajemství svatého Václava je zjevně právě v tom stálém opakování téhož v jiných kulisách. V zrcadlení zrcadla. Ve tříbení stříbra z podvolení do nepodvolení. Stále až do času, do okamžiku, v němž se vše náhle změní. Jak? To je právě to, co je mimo zrcadla, protože jen to je realita. Zázrakem. Ten má ale jako vždy jedinou podmínku. Pochopit, že je možný. Právem si posteskl biblický prorok: Pane, kdo uvěří našemu kázání? Je pozdě nebo je ještě čas? 27. září tu věčnou otázku i odpověď naléhavě připomíná. Ostatně soudím, že německá čtvrtá říše, zvaná formálně pro změnu Evropská unie, musí být zničena.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

na obloze nekoneční mraky, uchval se mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej pokora lejzní.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Svatý Václave, vévodo české země, nedal si zahynouti. Nepohrdl si naším voláním, schlédl si na naše slzy, Boha si uprosil. Jako osiky jsme se třásli, nerozeznávajíce soudu božího a soudu lidského. Ne před branami, ale uprostřed měst seděli draci, kteří nečekali na panu přivedenou, ale dávili vše a nečistá sběr se chechtala pláči tvého lidu. Zkrátka prapor satanův vládl z oken, ze střech i z vrcholů chrámů a ty slavně zvítězil. Kráčíme ve tvých stopách, svatý Václave, a v těchto velmi aktuálních slovech si v předvečer svátku připomínáme text Jaroslava Durycha.
1: Na stránkách protiprout.info

a teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů a vůbec neuznává

0: osmdesátky o osmé.
1: Ať velcí toho světa přes naše šlapou hlavy jsou sečtena jejich léta, jak dny polní trávy. A přijde kosa sečná na trávu, na člověka, však naše zem je věčná a naše hrouda čeká. Však naše zem je věčná a naše hrouda čeká.

a dočkala se všeho, co šlapalo jí kdysi a s prachem klína svého prach násilníků smísí a za rody rod mizí.

A jednou přijde doba, zmizí vše tam, kam patří. Po dešti zejde tráva mezi zetlelým listí. Do temné strany dějin trefíme se pak nohou na smetiště, kam patří.

to krátké mezidobí, ten krok do neznáma. Nikdo je nechápe a jak by taky mohl. Z nás totiž nikdo už si nevzpomene, čas ten se jako rychlý vítr.

pokročil čas. Váš poslední drink pomalu dopít, barman už zhas.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince.

ti za ní dá. Máš hlavu plnou utajených snů. Máš podezření, že si vlastně

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončil ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom

tvůj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kyn.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klima alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, tak co, jak seš spokojený s tím psem, co jsem ti prodal? On říká, ale dej pokoj, prosím tě. Já chtěl, aby se naučil štěkat, když chce něco k žrádlu, tak jsem mu to pořád předváděl a on mě teď nežere dřív, dokud já nezačnu štěkat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Mé skřípky lecos překousli, však cvičím jak šroub. Má píle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi

Mé skřipky lecos překousli, však cvičím jak šroub. Má bíle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi ševčí

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Můj pradědeček měl pár grošovaných koní a všechny cesty světa málem znal. Však dřív, než dojel do Rakous, tak mu narost plnovo.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku ve znebili líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil, v hodu dal si prostředí.

0: Gabice otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž. A jakej byl Goliáš?
1: No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda.
0: Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.

let pasivní. Stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Ej, jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly

0: čosi, ale okrk a označné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než na smrt pokosí.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do kořán.
2: Na stanici Hvězda.

Její dětský oči smutně na mě hledí, jako když to vědí, že je nechám být. Její dětský oči jenom pro mě pláčí, svou tvář v slzách smáčí.

Richard III. Prej křičel někde v bitvě království za koně. Měl recht, co s královstvím, po kterým král chodí pěšky. Já teda nejsem král ani Richard, ale sakra, jako občan tohoto státu mám přece právo na byt. A taky se mi nezdá, že bych byl tvoje veliká...

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Reinhard Heydrich přijel do Prahy a ujal se moci přesně před 85 roky, v předvečer svátku svatého Václava. Nic symbolického v tom ale nehledejme. Němci nebrali tisíciletý český stát vážně nikdy. Tím méně je zajímal svatý patron, který stál na jeho počátku, a taky tomu dodnes. Pouze o pár století dříve, když v jejich knížectvích byla periodicky obvykle hospodářská krize, přivandrovali Němci do českého severního pohraničí, na Vysočinu a na Moravu. Přinesli sice některé technologické novinky, ale i svůj dlouhodobý, pořád stejný, velmi autentický zájem. Rozšířit germánské panství na východ. Je to pořád stejné, pouze tomu valná část veřejnosti znovu a znovu odmítá věřit, než se znovu spálí. Tvrzení, že dějiny se neustále opakují, jen v jiných kulisách a za stále dokonalejších technologií, mnohým připadá jako žvást, nepodstatný bonmot. Ostatně povšimněme si, že významná historická data, která si dle oficiální dějepravy periodicky připomínáme, se obvykle týkají velkých proher nebo rovnou národních tragédií. Vždyť ani Václavské výročí neslavíme například na narozeniny našeho největšího světce nebo na den přijetí křesťanství, jež fakticky zafixovalo českou státnost, ale na jeho zavraždění rukou vlastního bratra. Ten hrůzostrašný knížecí mord, jenž si paradoxně slavně připomínáme už 1100 roků vždy 28. října, měl, jak jinak, také co dělat s naším nebezpečným západním sousedem, no a politikou. Vždyť i město, kde každoročně oslavy probíhají, se nejmenuje podle fascinujícího knížete světla, ale nese temné jméno jeho vraha. To je nás světově unikátní. Že je v nedalekém městě v podstatě téhož jména aktuálně největší a nejúspěšnější německá továrna na auta, z níž českého zůstala jen její značka, je pěkný příklad právě onoho konstatování, že dějiny se opakují. Němci ji získali za hubičku od zrádce, kterého státní převrat vynesl do funkce předsedy vlády. Ostatně i ten puč, startující další národní a státní tragédii, každoročně oslavujeme jako báječný nápad, tedy našich západních sousedů. Ta továrna je toho dokonalým vyjádřením. Němci přinesli lepší technologie, jako kdysi, když obsazovali naše pohraničí. Tím pouze urychlili její rozvoj, který by ale přišel tak jako tak dříve či později, a dnes za využití zdejší pracovní síly levné a spolupracujících menších firem, odtud jejich chcípající matka inkasuje miliardy, které nám chybějí ve státním rozpočtu. Heydrich vlétl do Prahy doslova tak na Junkersu JU-52 v podobě onoho cimrmanovského nového smrťáka, který se nezakecá. Vystřídal dosavadního Hitlerova protektora Konstantina von Neurata, který se k likvidaci českého živlu ukázal příliš měkký. Nesl totiž v sobě ještě vzpomínku na staré dobré časy, v nichž diplomacie nebyla jen prázdné slovo navzdory velké válce. A tak si vzal nekonečnou zdravotní dovolenou a 37letý střihoun ho zastoupil. Hned na večer dal zatknout a odsoudit k smrti dosavadního formálního premiéra generála Aloise Eliáše. A pak už to šlo ráz na ráz. vraždění rychle dostalo pravý německý strukturovaně technický rozměr. Kdo se nebouřil, nekonspiroval v odboji, ale poctivě makal v továrnách, v policii, ve státní správě, na vítězství Třetí říše, mohl být v klidu, že pouze do blížícího se vítězství nad Sovětským svazem v roce 1941 se zdál být jen otázkou nedlouhého času, to si podvolení nepřipouštěli. Zvěsti o chystaném odsunu většiny národa, tedy kromě nezbytné otrocké obsluhy německých nadlidí, do kazašských stepí byly nepřátelskými dezinformacemi. A kdo je šířil a byl odhalen, latentně přítomné údvačské řemeslo opět rozkvetlo, mohl být i popraven. A když následující jaro parašutisté běsnící německou stvůru poslali do pekel, mnozí tomu aktu odporu rozezleně spílali. Vždyť ještě přibylo vraždění a relativně poklidný protektorát, jak ho líčil tehdejší mediální mainstream, se stal mnohem více bojištěm. Lidice, ležáky, no a tak dále. Dodnes se zabití Heydricha traduje jako atentát. Toto původně neutrální latinské slovo přenosem přes francouzštinu dostalo význam protizákonného činu, tedy zločinu. Jenže to byly německé zákony, vnucené, okupační, že platili ve většině takzvaně integrované Evropy, na tom nic nemění, ba právě naopak. No a pak přišel zázrak. Ten nevěřící smrťák si ještě stačil nasadit svatováclavskou korunu a skončil. Jeho likvidaci ku podivu neslavíme jako jedno z mála válečných vítězství, ať už cena za něj byla jakkoliv děsivá. Ti, kteří jeho i následné běsnění přesto přežili a neposkvrnili ústa ani hruď falešnou řečí, řečeno se Stanislavem Kostkou Neumannem, nesli vzpomínku jako memento a poučení. Marně. Také to se neustále opakuje a nejde o specifický český fenomén. Pamětníci odejdou, odlesk jejich svědectví nese ještě maximálně jedna, dvě generace a vše zmizí, aby se znovu opakovalo. Do národní paměti nových generací zafixuje vládnoucí moc rovněž v principu stále táž, pomocí dobře placených podvolených otroků, zaměstnaných ve školách a propagandistickém stroji jiná výročí, jiné výklady, jiné povinné adorace. Je to jako donekonečna ubíhající obrazy zrcadla v zrcadle. Asi to znáte, každý další obraz je v něm v podstatě stejný a přece jiný. Stále menší, stále hůře čitelný. A tak Německo opět vládne Evropě. Podvolené státy na něj pracují a pro něj vydělávají, především skrze novou říšskou marku s názvem euro. A říše přesto krachuje. Tudíž opět zbrojí na další pokus o vydrancování Ruska. K němuž ovšem nemůže dojít, jak víme, z opakující se historie. A přece formálnímu vedení v Bruselu šéfuje Němka. A přece do čela armád pod značkou NATO právě nastupuje německý generál s patřičně rusofobní retorikou. Idea báječné bratrovraždy má rovněž své aktuální pokračování. Po krvavém státním převratu oslavovaném oficiálně jako osvobození, Západ donutil Rusko k sebeobranému atentátu na opětovně vzkříšený nacistický režim, jemuž velí jedna z dalších verzí zastupujícího říšského protektora. I válka opět na dohled. Letošního 27. září žádný Heydrich na pražském letišti nepřistál. Není ho zapotřebí. Je tu latentně přítomen v mnoha kopiích. Ta jedna z nejvydařenějších sídlí jak jinak tradičně na Pražském hradě. Ani šéfa formální protektorátní vlády netřeba zatím zatýkat. I když není tak psovsky oddaný svému německému pánu jako ten předchozí, je dostatečně tvárný, aby odvedl plus minus stejnou práci. Tajemství svatého Václava je zjevně právě v tom stálém opakování téhož v jiných kulisách. Vzadlení zrcadla. Ve tříbení stříbra z podvolení do nepodvolení. Stále až do času, do okamžiku, v němž se vše náhle změní. Jak? To je právě to, co je mimo zrcadla, protože jen to je realita. Zázrakem. Ten má ale jako vždy jedinou podmínku. Pochopit, že je možný. Právem si posteskl biblický prorok: Pane, kdo uvěří našemu kázání? Je pozdě nebo je ještě čas? 27. září tu věčnou otázku i odpověď naléhavě připomíná. Ostatně soudím, že německá čtvrtá říše, zvaná formálně pro změnu Evropská unie, musí být zničena.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe! Byl velkej štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy serval. Když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mrakům záviděl snad, ten Joe, frajer Joe.

Opuštěný hrad mne nemůže vyděsit ani o půlnoci, ale opuštěný byt mne děsí i v poledne. Opuštěným bytem však nemyslím byt, z něhož lidé odešli. Byt bez nábytku, koberců, lustrů a nádobí. Byt, jehož holé stěny se rozpadají a jehož prázdnými okenními rámy proniká noc a tma a déšť. Ne. Opuštěným bytem míním byt, ve kterém se bydlí. Byt opatřený záclonami, koberci, nábytkem, nádobím. Byt, do něhož vstupují lidé, aby v něm jedli a spali. Byt v plném provozu a přece opuštěný. A přece opuštěný. A právě těmi, kdo v něm bydlí, žel právě jimi. Jsou 3 nebo 4, jejich možná 5 nebo 7. Kdysi byli 2. A mezi mnoha jejich společnými sny tu byl také jeden sen zdánlivě neuskutečnitelný. Sen o bytě. Jako útočišti šepotu a polibků. Protože to byla doba, kdy všechno mezi nimi bylo šeptáno. Horoucí čas polibků to byl. A mnoha, mnoha snů, z nich skoro všechny byly závislé na tom jediném, na tom snu o bytě. A jednoho dne byt byl. Stály v něm, procházely obě či všechny jeho prostory, které zatím byly jen a jen prostorami, tedy kvádry vzduchu, ještě před jakýmkoliv začátkem, ještě bez jediného předmětu, bez jediné vzpomínky, pouhá, ale veliká možnost, východisko a příslib. Věděli, tady by mohla být soška, tady by měl být obraz, tady musíme mít stůl. Sehnali tedy sošku, obraz, stůl. A soška, nějaká soška, je tam, kde by mohla být. Obraz, jakýsi obraz, je pověšen tam, kde viset snad měl. A stůl, jakýkoliv stůl, plní svou povinnost na svém místě. Jiní nerozhodují sami a pozvou si architekta. A ten, neboť to studoval, rozhodne. Tady bude červená plocha a tady černý předmět. Tady postavím nízkou koženou pohovku a strop bude žlutý. Ale pak odejde a nikdo už neví, proč je tomu právě tak. Nikdo nechápe tu červenou plochu ani černý předmět. Nikdo nerozumí té žluti stropu a nikdo neusedne do křesla v rohu stojícího. Toto tu však stojí dál. Architekt nebyl laciný a věděli jste, co chce a co má být. Respektují to. Nerespektují jeho vkus, ale výši jeho honoráře. Byt je zařízen. Ale od této chvíle se už všechno podobá útěku a zradě. Ta tam je sláva stolu, který byl vybrán, koupen a přinesen do prázdna, které mohlo a chtělo být domovem a který chtěl po svůj čas poutat své lidi poutem stolování. Přicházejí k němu každý jindy, každý sám, každý ve svém osobním spěchu. Jsou na něj házeny věci, noviny, tašky, jídla, kusy oděvu. Je na něm toho moc, někdo to schazuje, křičí na někoho. Stůl už není stolem, ale kusem čehosi, deskou na hladině, když loď se potápí. Zbytečnou deskou v šílené dálce oceánu. Byt je hotov. Prochází se jím, spí se v něm, obědvá, procitá, spěchá, počítá. Počítají se v něm peníze i roky. Vyhozené peníze a zahozené roky. Ale nežije se v něm. Nesedává se. Lidé se tu nesetkávají, aby společně pojedli, aby v tichu nějaké večerní hodiny vyprávěli jeden druhému, aby spolu třeba jen pomlčeli, aby spolu byli. Aby si přinášeli nějakou radost, radost příběhu, živých květin, anebo malé knížky v plátně vázané. Míjejí se. Sdělují si věci nutné a posléze jen nejnutnější. Co kdo komu má koupit, obstarat, zařídit, dát. Bytem se vznášejí čísla, data, obnosy. A jsou tu lidé. Je jich tu 5 nebo 7 nebo 2. A mezi nimi stárne a chátrá bytost bytu. Dostala své jednou a provždy. To jenom lidé potřebují nové ponožky, nové košile, nové účesy a nové sochy, novou hudbu a nové obrazy. Pak tedy přijde Michelangelo nebo Rodin, Bach nebo Beethoven, Shakespeare nebo Čechov a pohnou světem v jeho veřejích, jakoby bezpečně znali pevný bod v prostoru. A tak to má být i s bytem. Občas musí někdo povstat, třeba malý a drobný a zdánlivě bezmocný,
povstat a štván velikým běsem proměny, pohnout skříněmi a vším a hledat, hledat, hledat nové harmonie a nové tvary, aby byt byl tím, čím chce a má být, totiž domovem.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
2: Počkej, jak si ho představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer?
1: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
2: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
1: Na to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
2: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
1: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
2: Dobře.
1: Já jsem je pozdravil a to stačí.
2: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
1: To je u tebe srdečnost. Ano. To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
2: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
1: Mně, že chybí společenský takt? Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů?
2: Samozřejmě. Ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
1: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
2: O čem asi?
1: O intelektuálních záležitostech.
2: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
3: Času je.
1: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
2: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
1: Prostáku. S tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
2: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
1: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální témata.
2: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
1: Buď tak hodnej.
2: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
1: Kanalizace, slyšíte ho, paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
2: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
1: No, ale já jsem to neviděl.
2: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak ho lovil.
1: No dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
2: No a počkej, já bych se nerad tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
1: Říkám, že jsem to neviděl, potřebuji intelektuální téma.
2: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
1: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
2: No tam zas nechodím já.
1: Proto se s filozofy málo vídáš.
2: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. A jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
1: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
2: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
1: Máš na to svědka?
2: No má, filozofa. Pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
1: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu. Okay.

0: Noc s hvězdou.
1: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
2: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
1: No. A co když je tomu právě naopak?
2: Jak to naopak?
1: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
2: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
1: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
2: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
1: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
2: Já se prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
1: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
2: To znamená tedy, že jsem...
1: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
2: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
1: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům. Děkuji
2: jak
1: vám.
2: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
1: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
3: Já jsem nějaký pištora, soudru ředitel?
1: Tak já nejsem ředitel.
3: Můžu?
1: Samozřejmě, jaký? Posaďte se. Tak vy jste soudruh Pištoro, posaďte se.
3: Ano, já jsem.
1: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
3: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudruh ředitel, já jsem vždycky měl...
1: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
3: No, to máte.
1: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
3: To bylo domluveno.
1: Ano.
3: To máte tak, soudruhu náměstku.
1: A nejsem náměstek.
3: Vy byste mohl.
1: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
3: Já se nebojím, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte? No ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
3: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
1: Ovšem byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
3: To jsem si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajzny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
3: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já vám to všecko, já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
3: No, včera byla teplá voda přijela.
1: Jděte teď v prosinci?
3: No jistě. Promiňte, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktora,
1: co? Ne, no, soudce, pojď vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
3: Ano, to já jsem dítě štěstě. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
1: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
3: 25 se uvedl? Ale ne. No jo, no. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. Na místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
3: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla v Čestnici celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Bylo dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel...
3: Později, ano, později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo přitom dceru, no ale měsíc, tam prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
1: Vůbec ne. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
3: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
3: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
3: Jednu napak, potom, že... No,
1: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm-hmm. Zajímavá, interesantní práce.
3: Kolik?
1: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
3: Velice rád.
1: Kafičko. No tak, abyste to rozuměl.
3: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Jo. Nevyhovíme kontrahentovi.
3: To je běžné.
1: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
3: Podívejte, jak žasno. No. Kde na to berou čas?
1: No. No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
3: No v podstatě, sami lapáli. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
3: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po tom vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, jo, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
3: To je směšné, bude potles.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
3: Co? Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
3: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Ostatní. Tak si to vezmete a...
3: Prkotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
3: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
3: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je

0: Poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
0: Beru!
2: Za hodinu bude půlnoc.
3: Posloucháte Hvězdu.
4: Tady Hvězda.
3: Bezpečně za starým, dobrým svět.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: 19. století bylo ve svém rozpuku, když jako rytec, který lázeňským hostům zdobil pohárky monogramy, rozvíjel svůj podnik Ludvík Moser v Karlových Varech. Zanechal po sobě sklárnu ve dvorech, tituly dvorního dodavatele několika panovníků a jméno, které se nakonec stalo doslova světoznámou značkou. Příběh jeho firmy je zároveň příběhem rodu Moserů a lázeňského města Varů jako takových, do kterého jejich podnikání přivádělo zákazníky z celé Evropy. A proto si jej u příležitosti 110 let od úmrtí připomíná v článku Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak dobrý den.
2: Já už
1: jsem tady zase.
2: A já tě slyším, tak slyším.
1: Jo, já jsem zakop. Tak jsme skončili těsně před premiérou, jak jste vezli ty kulisy a jak vám to u Národní divadla bral vítr.
2: Bral vítr, no. No tak potom jsme to pochopitelně nějak dali dohromady. A to bylo, jak jsem už říkal, myslím, že to mělo být jedno představení. No.
1: Ano, to bylo pro ten spolek těch bývalých.
2: No ale protože jak si ten spolek, to on se teď jsem si vzpomněl, ono se to jmenovalo spolek bývalých žáků na francouzských liceích se sídlem v Praze, tak se myslím jmenoval, se nepletu. A myslím, že se moc nepletu. A protože to jak si bylo taková, řekl bych, větvička z toho oficiálního stromu, tak se nějak stalo, že ta premiéra, no prostě brali to nějak v úvahu, přišla tam taková ta francouzská generalita a takový ty oficiálové, tedy oficiální lidé. Oficiální lidé nikdy nechodí za zábavou, ty vždycky chodí za sedadlem, že ano?
1: Ano.
2: Tak přišli za sedadlem. Ale přišla tam spousta mladých lidí, no tak on to je malinký sáleček. A no my jsme začali. Já se tak dobře pamatuju, jak jsme si s Voskovcem podali ruce, než to začalo. Pak jsme vcházeli, naše první slova byla: pane kolego, ku podivu. A přitom jsme se drželi za ruce a těma jsme jaksi zmítali, jak kdybychom měli cihličku, jo.
1: Ano.
2: No a začali jsme hrát a tak nějak se stalo, že v určitém místě si ty naše
1: kulisy.
2: Nějak se stalo na jednom místě, že nám to tam všechno kikslo. Hmm. No oni nás vystrčili ven a říkali, honem něco, říkejte, my to zatím spravíme. No tak my jsme si zašli s Voskovcem povídat. No pochopitelně, to, co jsme si povídali, vlastně nebylo poprvé, a že my jsme si tyhle takový ty dada dialogy dělali jednak soukromně, jednak když jsme se někde sešli s kamarádama, s kamarádkama a obyčejně, když rodiče byli někde na horách nebo tak.
1: Tak se namanuli kamarádky.
2: No tak jsme ním ničili těm rodičům ty byty. Totéž, co jsem se tak strašně zlobil, když to dělala moje dcera mě. Že ano, no to se opakuje. Když jsme s mojí ženou odjeli a pak jsme zjistili, že tady byl mejdán.
1: Že tu někdo dělal dada dialogy.
2: Tak jsme řekli, no to je Sed Sakramenský a tohle. A když jsme to dělali my, tak to nebylo Sed Sakramenský.
1: No tak my vždycky to děláme s větším jaksi vkusem, my staří.
2: Ale no, protože my staří jsme volové hlavně. No prostě jsme začali. No lidi se smáli, řvali, plácali. No, pač každý herec je extrovert a my jsme byli nejdřív extroverti, než jsme se stali herci. Tak oni už do nás kopali krstu oponu a říkali, už je to hotový, ale my v poradě pak nás nemohli otáhnout. Hákem nás nemohli otáhnout. A tak vlastně vznikly Forbíny. Já se přesně na tu první premiéru nepamatuju. To byl pro mě takový zážitek a taková směs citů, různých radostí, strachů. Jenom to vím, že jsem neuměl zacházet s hlasem a že jsem tedy ochraptěl, jako když volám přes rozvodněný Dunaj na přívoz, jo, 2 hodiny. A že jsem se dokonce uchylil k takový pověze, že jsem v zákulisí pil syrový vejce.
1: Jako operní tenor.
2: Pak jsem myslel, jako, že to pomůže, někdo mi to poradí.
1: Caruso to dělal, tak.
2: Jo, Caruso to
1: dělal. No všichni
2: já,
1: tyhle.
2: Caruso nebyl hloupý, já myslím, že Caruso.
1: Já nevím, ale pil vejce.
2: Já vím, že Caruso kouřil rakouský športky. Mm-hmm. Spíval jak pámbu, ale kouřil rakouský športky a měl to vyjednaný ve smlouvě, že hasiči chodili za ním s kýblem vody.
1: A ale on, ne tedy bojevišti přímo třeba.
2: No ne, to ne. Zákulisí.
1: Ano.
2: Ale on řekněme si mrsknul, že jo, dělal toho Lacheba Jaco, že jo.
1: Ano.
2: Směj se, paňáco, konec je milo. Tedy on to, že zpíval líp než já.
1: No, já ho neslyšel nikdy, já nevím.
2: No, A mě si slyšel.
1: Tebe často.
2: Tak. Tak si představ, že to dělal ještě líp.
1: Ještě líp. Jo, jo. Hergot.
2: A to za ním chodili s tím kýblem vody a to vím, že on kouřil za zákulisí do poslední chvíli. Do poslední chvíle.
1: Obojí je správný.
2: A že to byl jeho takový gag, taková legrace, že když jako vcházel na to jeviště s nějakým tím zpěvem, tak si dala šluka zpíval a šel mu kouř.
1: Ha, to je krásný. Hmm.
2: Tak to jsme odbočili ke Karusovi. Ke Karusovi. Měl ještě jiný slabůstky, o kterých se...
1: Ty nevšel. Nebudeme rozvádět.
2: Ty nebudeme rozvádět, ne. Ale...
1: Prostě jsme... pil si v zákulisí vejce. Pil u toho jsme zůstali.
2: Vejce.
1: No a skončila premiéra...
2: Mělo to velký úspěch.
1: A vy jste se tady domnívali pořád ještě, že to bylo jediné vlastně představení. Jediný.
2: Já si jenom pamatuju na jednu věc, že jsme potom šli tak jak vomámený, takový, jak to bývá, když má úspěch premiéra a lidi jsou mladí a nedělají to pro peníze. A dělají to proto, jakože musí, že jo, že chtějí. Tak obyčejně, když se dostaví úspěch, tak jsou takový, no takový, jako kdyby v nějakým takovým divným stavu, v takovým...
1: Takový snu.
2: Ano, jako ve snu, že jo, tak je to. A tak jsme se tak jako dopotáceli do té kavárny, která myslím ještě existuje. Teď, kdy jezdím okolo, často mají tam na oknech napsáno Prazdroj. Urban.
1: Aha, je to, ano, se to ještě Urbanka, Urban. No, tady je ve Vítězný, nebo...
2: Jo,
1: ano,
2: tam.
1: Ano.
2: Vzali jsme si řízek. Vídeňský řízek.
1: Ano, tak Češi
2: jako,
1: vždycky slaví.
2: Jako Abor Dekl veliký. Což bylo pro nás vzácný, že jo? Bač my jsme, jak si i Voskovecí, já, my jsme byli z chudejch rodin, že jo? Tedy velice střízlivě nebohatých, čili týmně z chudejch. A to jsme si jako dali na
1: oslavu.
2: Na oslavu. A pak se tak jasně pamatuju, že tam byl jeden můj kamarád, který si k nám přised. A ten říkal, vy si myslíte, že doštudujete práva, jo? Ne. Kluci, vy zůstanete u divadla. Kluci, to je váš osud. Vy jste objevili něco novýho. A já ho poslouchal tak jako...
1: Ano, tak.
2: Jako jsem říkal, neblázně, to

0: souřeči. A kolikrát jsem si na něj vzpomněl, protože on to nějak vycítil, že jo. A no tak jsme to odehráli, to představení, a psalo se o něm. Myslím, že o něm psali i Engelmüller, to byl takový.
1: Takový, ano, ten klasický.
0: V národní tedy, politice. Ano, ano. A ono, my jsme nechtěli hrát, ale myslím si, že tím to ta věc skončila. A přišel pan Fencl.

0: bych s váma rád mluvil, byste u mě mohli hrát. Ale my už jsme tenkrát s Chodcem byli filištíni, říkali jsme mu, ale jo, ale museli bychom si dělat, co my chcem. On říkal, no to bychom se dohodli. My jsme říkali, my bychom se nedohodli, pane Fenslo. No přijďte ke mně, dohodneme se, a my nepřijdem. Entweder oder wie sagen die Magyaren, buď to, co chcem, a tak, jak chcem, anebo nic. No tak nebylo nic, to bylo naše veliký štěstí, protože jsme bývali, prostě propadli do propasti všednosti, že jo. No ale začalo se to tak, najednou chtěli týdle a tamhle ty a týdle ty a tohle a ještě jednou, tak jsme to hrali ještě jednou. Pak ještě jednou.
1: A teď by mě zajímalo čistě technicky, opakovali jste na tom též místě už tu forbínu vždycky, nebo
0: jo, hodně,
1: jo, už tam zůstalo prostě.
0: Ty to víš stejně dobře jako já, protože jsi, pokud já vím, tak jsi jediný mistr na forbíny vedle Voskovce, s kterým jsem to dělával. To je taková zvláštní věc forbíny, že jo. To je, jak bych to řekl, to je taková, já kolikrát poslouchám sám sebe a já nevím, jak to skončí.
1: To já taky, já teď slyším ty desky naše a je to
0: já
1: pár
0: já se poslouchám, ano. Říkám si, co to ten vůl asi řekne.
1: Ano, ano.
0: A jak on to skončí, a najednou se divím a říkám si, hele, kdo on to dobře skončil. A to je takový, já tomu říkám, to je jako kdyby byl v tranzu nějakým takovým. Jako kdyby krz mě někdo mluvil. Jako kdybych byl mouthpiece, jak se říká. Jak se říká, jako kdybych byl tlumočník něčí, jako byl médium. Já vím, co chci, ale teďka jde o to, aby ten druhý to taky tušil, protože ono to je tušení, ono to není vědomí. A nic jiného nejde o to, než mít jemný ucho a vědět, kolik setin vteřin, anebo kolik vteřin je nutných počkat nebo zrychlit, protože těmu se říká timing. A to je to řemeslo, že jo.
1: No tak u vás to bylo především daný tím, že jste se obrovsky lidsky
0: ano,
1: znali.
0: Ano, my jsme prostě byli jedna ve dvou tělech, jeden duch.
1: Jeden, to... ano.
0: No ale že to bylo s tebou a je to s tebou,
1: no tak to
0: je...
1: jsem se dlouho učil taky po svým boku, no jak babi, ne.
0: To nebuď skromnej, to je nesmysl, buď to má člověk, nebo to nemá, jak je to v ty starý, krásný cirkusácký anekdotě, jak říká ten ředitel tomu klaunovi, klaune, proč ten kůň nespívá? A ten říká, nebylo mu dáno, tak mu dejte. Totiž celý ten vtip v umění vůbec je ten, že komu není dáno, tak se mu to nedá dát. To právě s těma forbínama, no tak... Mluvili jsme o forbínách.
1: Ano, mluvili jsme o forbínách. Já jsem se ptal, jestli jste potom už opakovali, jestli jste u toho zůstali.
0: Ano, a teďka jde ještě o jednu věc. Kterou mnoho herců nemá. Totiž, když člověk improvizuje, respektive když dva to improvizujou, nebo to je jedno, jeden nebo dva, tak tady jde o registraci, že jo? To je ano. To, co mají computers, to jsou ty stroje, mít tu paměť. Zaregistrovat to,
1: co bylo dobré,
0: co bylo dobrý, a zaregistrovat to, co nebylo dobrý. A ano. Příště nechat než to, co bylo dobrý.
1: Eventuálně to pozměnit k dobru ještě, tedy vylepšit to.
0: No, tak to jsou takový případy, jak jsme měli spolu kolikrát.
1: No, moc krát.
0: Že, jo, že je určitá věc, o který člověk ví řemeslně i teoreticky, že je dobrá a ona nezabere.
1: Ano.
0: A že to začne zkoušet zleva, zprava, ze zhora, ze spoda, tiše, nahlas, ano. Rychle, pomalu. A furt se k tomu musí vracet, protože ví, že tam je někde ten pes zakopaný a že to je jeho chyba. Ano. Pamatuje se na ty zuby, jak jsme hráli Cezara?
1: To nepřičem, počkej, to si nevzpomínám.
0: No jak jsem měl tu mříž na krku.
1: No.
0: A ty jsi mě tenkrát říkal, ty jsi říkal, zatněte zuby.
1: Jo.
0: Pamatuješ?
1: No.
0: A já jsem říkal, všechny?
1: Jo. Aha, jo.
0: Pamatuješ?
1: Ano, začínám, no.
0: A on se nikdo nesmál.
1: Ano.
0: A já jsem ti potom říkal, když jsme to dohráli, jsem říkal, hele, zeptejte, to jsme si vykali ano. Ještě. Zeptejte se mě dvakrát, řekněte mi, zatněte zuby. A já řeknu, co? Aha. A vy řeknete ještě jednou, zatněte zuby.
1: Ano, ano.
0: A já pak řeknu všechny.
1: Ano, a pravda. Ano.
0: A

0: Byl na to obrovský smích a někdy aplaus. No. Proč? Protože ty lidi myslej v kolejích toho dění.
1: Ano.
0: Kolejích té mříže a toho. A ten vtip všechny, ten je na druhý koleji.
1: Ano.
0: Je zapotřebí vybudovat vyhybku.
1: Ano.
0: Dostal se na tu druhou kolej.
1: V tom opakování toho. Ano.
0: A to je jediná možná, když on řekne co, aby si ty lidi uvědomili, zatněte zuby.
1: Ano.
0: S tím důrazem na to zuby. A pak on může říct všechny a oni se poslává, protože už jsou na ty druhý koleji. To je otázka řemesla. To je samo sebou, že bez řemesla, bez vědět jak, to říkají moc dobře Američani, to know how, se nedá nic dělat dobře. A možná, že to je v rozporu s tím, co se všeobecně hlásá, ale ono teoretické vzdělání je nutné, ale ono je ještě vedle toho možná nutnější to tu know-how, protože jestliže má někdo teoretické vzdělání a neví, jak ho upotřebit, tak ho nemusí mít. A toto spadá právě do těchto z těch improvizovaných scén a dialogů.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako delie studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trachtí včího klína. Nikdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

je příjemně štít.

0: Tak další, prosím, kde je na řadě?
1: Já.
0: A ano, vy to s tou velkou hlavou. No tak jen rychle, dnes je vás tu hodně. Tu tašku pěkně odložte tam.
1: No ne, prosím,
0: pane. Počkejte, jen se nebojte, on vám ji tady žádný neveme.
1: Ano.
0: Co pak by dělal s taškou? A vy, pane asistente.
2: Prosím, prosím, pane.
0: Buďte tak hodnej, pište. Máte hlavičku?
1: Já, prosím.
0: Ale ne.
2: Ano, ano,
0: ale moment, vy máte hlavu, ale já. Tady pan asistent, aby si připravil záhlavy pro vaše nacionále. Tak prosím, vaše jméno, narozen.
1: Ale pane profesore...
0: Člověče, nezlobte mě. Jméno, narozen.
1: Já jsem, prosím, Benjamín Sádlo.
0: Benjamín
1: a
0: Sádlo.
1: Narodil jsem se v roce 1889.

0: Pět.
1: Kde?
0: V Kardašově Řečici. Ale jenom jsem chtěl, pane profesore, kvůli...
1: Ale počkejte, dost žvanění, nemáme na to čas. Už vás vážili?
0: Ne, prosím.
1: No tak to nevadí, tak vás vážíme potom.
0: Ano.
1: A teď se na vás podíváme. Hezky se svlékněte.
0: Já, prosím, no, a proč bych se svlékal?
1: Počkejte, tak rychle. Máte zajímavou lepku? Jako futral na harfu. To tam nepište, pane asistente, pište. Lepka dolifokefalická, typ introverní, na uších. Máte to?
2: Mám.
1: Darwinův hrbolek.
0: Já mám hrbolek.
1: To? Ale počkejte. A jak pak, milí pane, vy? Jak to bylo u vás ve vaší rodině?
0: No, děkuji za optání, pane profesore. No, ale ne, já jsem
1: počkejte,
0: chtěl...
1: Počkejte, prosím vás, jenom mě nevyrušujte.
0: No, dobře.
1: Jenom k věci. Nebyl u vás někdo doma takhle nemocen, takhle něco, nervy, nebo... Nebyl někdo takhle v ústavě?
0: No to prosím, dědeček z manželčiny strany byl v pohřebním ústavě jako funebrák. No ale to snad to sem nepatří.
1: Podívejme se, pánově, do legrace. No tak to hezky vám zatrhneme, to vám dáme příležitost, abyste poznal se náš ústav pro takový potrhlý lidi, jako jste vy.
0: Já prosím, že jsem potrhlej?
1: Že nejste blázen. Ale to víte, že nejste.
0: Že ne?
1: Ale Bůh chraň, no, vy jste chytrej.
0: To já vím.
1: A co pak hlavička? Nemáte taky nějaký loupání nebo nepobolívá? A jak pak spíte?
0: Na levým uchu, prosím.
1: Ale ne, já snad jsem nemyslel ještě, že na posteli. Počkejte. Počkejte, no tak kam utíkáte sem, kam utíkáte?
0: Ale tak mě
1: a jen zůstaňte hezky sedět. A teďka, podržte, pane asistente, ruku tady, tak, dobře, jen můj podržte, dobře, no.
0: Co to děláte?
1: Počkejte, budu mít nic, jen se dívejte hezky, mě na špičku prstu, hezky tady na nehet, no.
0: Já se koukám
1: pořádně,
0: na nehet.
1: Pořádně, hezky no, se dívejte, no. Tík. Aha! Chlape, když jste mě kous?
0: Já chtěl?
1: No chtěl, ale to, teď vy máte zuby jak krokodýl. A teď toho mám dost a teď budete hezky odpovídat na otázky.
0: No ale vždyť já...
1: Mlčet! Otázka prvá. Ute mě kousto, to bolí. Kolik má kilometr litru?
0: Čeho, prosím?
1: Já jsem z té bolesti úplně spletený, ty mi celého spletete. Chtěl jsem říct, kolik má kilometr voltů. Nevíte, no to se rozumí, to jsem mohl vědět, tak něco jiného. Kdy byla bitva u Monte Cuculi?
0: Nevím.
1: No počkejte, nevíte?
0: Ne, protože to jsme neměli.
1: No tak dobře, tak něco lehčího. Kolikrát je, poslouchejte, kolikrát je 6 miliard, já už jsem taky spletený, kolikrát je 6 miliard, 800 trilionů, 90 milionů, 350 tisíc a půl, násobeno hydraulickým lisem. Já se chechtá, tak zas nic, tak pište, pane asistente, inteligence chabá, demencia prekox, vrozená slabomyslnost.
0: Tak to už prosím přestává
1: všechno. Mlčet budete, to teprve začne, zkusíme to jinak. Říkej pospátku a blesku rychle, kuň kopity kopa kolem kulaty kolny.
0: Ne kila kotete febele, ne pese veze.
1: Dost, člověče, dít vy jste se kous do krku. Špatně, pište, pane asistente. Vadná řeč, křeče v obličeji.
0: Co mám?
1: Ale počkejte, otázka další bude dějepisná. Řekněte mi, nemocný člověče. Kdy se narodil Kvído Adalbert Holofernes?
0: Tak to je prosím asi 30 let. A narodil se u nás vedle v domě.
1: Vidíte to? Vyložené šálení smyslu. Holofernes se holobku vůbec nenarodil.
0: Ne.
1: Toho jsem si vymyslel, abych vás nachytal. No nevadí. Vy, jak pozoruju, máte vůbec, jak my učenci říkáme, falešné představy. Poslyšte. Nemyslíte si někdy také například, že jste Caruso?
0: No, mně už je to prosím jedno.
1: Aha, už je mu to jedno. Typická odpověď pregnantního melancholika. Tak budete zpívat.
0: Já.
1: Ano, budete zpívat. Caruso musí zpívat. Já vám vezmu Ačko.
0: A kde ho vemete?
1: Počkejte, to já. No tak nestýďte se, já vám to začnu.

0: ale na to já prosím nejsem.
1: Pan Caruso má jiný repertoár. Tak jedem.
2: O, jak je měnivé to srdce ženy, člověče.
1: Proč nespíváte?
0: Ale...
1: Vy jste, co vy jste za blázna, vy podvodníku? Tak nám vás půjdeme jinak. Protižte.
0: No. Jo, jo.
1: Nepřipadá vám někdy, vážený paciente, že račte být slepice?
0: Já? Tak to slyším, prosím, poprvé.
1: No to nevadí, jen dělejte hezky po mně.
0: Počkej, co jsem to udělal? Co jsem to udělal za chybu? Jak pak můžete dělat slepici, když jste muskej?
1: Že jo? No samozřejmě, vy jste kohout.
0: No
1: tak pěkně, hezky po mně, no.
2: Kikiri!
0: Co pak jsem blázen?
1: A už to uznává. A jako takovej budete dělat jiný zvíře. Víte co? Uděláte mi čuňárnu. Je to těž čuňátko, tak hezky, no.
0: Stal jsem jelen.
1: Výborně, pište, pane asistente. Pacient má představu... Máte to?
0: Mám.
1: Pacient má představu, že je jelen.
0: Ne, já nejsem, prosím.
1: Mlčet budete a seberte se trochu a nekoukejte na mě jako abstinent na flašku s rumem. Na mou duši takovýho blázna jsme tady ještě neměli. Člověk ani neví, kam vás má zařadit. Ale vy jste báječný případ. Ale na případy tady nemáme bohužel čas. Podívejte se, mějte přece rozum, nestěžujte mi práci, ale nestěžujte, ale vím, ale nestěžujte mi práci, ať to nějak skončíme. Řekněme třeba, počkejte takhle, řekněme třeba, že jste Napoleon Veliký zrovna, když překročil Rubikon a povídal, kostky jsou vrženy. A hned byste tady mohl zůstat jako normální blázen. Nebo to zkuste s Cezarem. Těch jsme tu měli hromadu. No na Cezara si vás tady můžu nechat hned. Já bych mohl dělat Kleopatru a vy byste jako volal toho Brúta. Tak co, nechcete, člověče?
0: No ale já prosím...
1: Tak dost. Skončíme to náramně jednoduše.
0: No to bych chtěl.
1: Počkejte, pište, pane asistente. Magoritus totalis, pacient nebezpečný okolí, ústavní léčba nutná. Tak to bychom měli. A teď se mi líbíte, teď začínáte být klidnej,
0: jo.
1: Udělejte si pohodličko jako
0: jo.
1: Doma. Počkejte, nechcete sprchu nebo masáž?
0: Ne.
1: Teď jste hezky klidnej, teď jste klidnej, když koukáte jako tygr na škubánky.
0: Ale já chci, abyste mě pustili,
1: počkat,
0: nebo...
1: Počkat jen klidně, to bych si vyprosil.
0: Já taky prosím.
1: Ruk. Pane asistente, vy začínáte být, hej, hašlo, počkejte, kdežte mě to kop?
0: Já jsem to nebyl!
1: Po mně kouše do ucha! Kazajku, rychle kazajku!
0: Na tu kazajku?
1: Dáte kazajku, pojďte se,
0: pojďte se! Nedávajte mě žádnou kazajku!
1: Ať se dáte kazajku!
0: Ty, pusťte mě, vy vandalové, nebo vám to tu rozflákám!
1: Jen máte stažený ručičky, jen to rozsekejte. Neškrtí vás to tady trošičku u krčku?
0: Ale, vždyť já jsem od elektrických podniků!
1: Cože jste?
0: Jsem!
1: Vy nejste?
0: Ne, prosím. Já vám šel jen vyměnit elektroměr.
1: No, no. Tak se to měl říct hned.
0: Já nemohl.
1: No tak vidíte.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, bez zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zhýčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, výdle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specií. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extraburšty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Lec kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš. No divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto.

starý voják a kniha osudu, za co bojoval, na co si vzpomíná. Jeho prst mě ukazoval na mapě.

Mariánským lázním v červnu. A červnu v Mariánských lázních. Řekl jsem tedy první věty a věnovali mi něco jistému místu a jisté době. A dokonce jistému místu v jisté době. Jako bych tím chtěl říci, že toto místo s tímto časem nějak souvisí. Ano, říkám to. Čím jsou mi tedy Mariánské lázně vždycky a čím pak zvláště v tomto rodícím se létě? Říká se o nich les ve městě a město v lese. Tím se naznačuje ono prorůstání jednoho v druhé, pronikání zeleně mezi budovy a ztrácení se budov v zeleni. A i když toto krásné a navíc přesné rčení zní jako slogan prospektu, je tu ještě jakási pravda zevnitř a uvnitř. Aspoň pro mne. Pro mne se toto město vznáší. Je v neustálém, i když mírném pohybu. Nesnažím se nic zahlédnout. Je to tady a já se tím nechám vždycky znovu jakoby zaskakovat, mást a šálit. Nejsem z těch, kdo chtějí chápat, rozumět a znát. Vím jen, že občas, náhle a vždycky nečekaně vypluje přede mnou strom nebo dům, nějaké sloupoví či průhled jinam. Nehledám je, nemám tu cíle, trasy, směry, program. Pohybuji se tu jako na jevišti, kde kdo si uvádí kulisy v pohyb, jehož smysl neznám. Mám rád, pokud smím zůstat u přirovnání s divadlem, slovo proměna. Kdysi to byl jeden z prostředků základních prvků toho, co bych nazval jevištní mágií. Proměna. Všechno je tady pro mne proměnou, a v modři nebe plují čluny střech a mraků. To, co je na nich krásné, netrvá. Vzdává se řadě proměn, která jim dává vlád a svítit, vracet se a mizet, a která dovoluje mně být účasten a bloudit. Jak říkávají pohlednice, celkový pohled, loď. Loď ve šťastném a majestátním pohybu. Věžičky, římsy, sloupky balkonů, krajkový štuk. Nikdy nevím, co odkud uvidím. Nejsem si jist jediným z pohledů. Jdu tady posty a vidím poprvé. Dům jako prapor žlutobílých pruhů se rozevlál. Zavruli na okamžik oči a si uletí. Zavruje. A když je otevírám, dům je doopravdy pryč. Byl tu? Byl tu. Byl tu jen jednou a právě teď, ale možná, že se vrátí. I to se tady stává. Jdu tady o rok, o dva později, je ale noc. Dům je ve tmě a v jediném osvětleném okně docela nahoře, ve žlutém světle malé lampičky, se dívčí ruka chápe květin nebo knihy. Věnuji tedy toto vyprávění svým drahým lázním a jejich šálivosti, kterou se podobají snu. Co tu hledám? Proč se sem vracím? Mnozí se mne tak ptají, vycházejí se z vlastních pocitů, že v lázních vládne nuda, společenský život, příliš přísný řád či nutnost oblékat se do světlého a celá řada jiných dalších ještě horších neblahostí. Co tu tedy hledám? No zdraví, to především. Ale kromě toho, jak plyne čas se stále hlubší potřebou, tu hledám totéž, co hledám v lidech, v knížkách, ve všem. Hledám tu ticho. Ticho. A možnost zastavit se. Postát. Pobít. Nemířit od někud někam, nepočítat kroky, vteřiny, splněné úkoly a nová předsevzetí. A přitom, aby bylo jasno, pokládám za důležité i čas, i chůzi, hotovou práci a všechna, zvláště pak dobrá, předsevzetí. Leč právě proto dávám přednost všemu, co mne zastaví, položí na rameno uklidňující ruku a zbaví mne přízraku spěchu, nutností pouze zdánlivých a hrůzy, že to či ono nestihnu. Tak jsem tudy chodil a chodím. Rok za rokem tak tudy chodím a zastavuji se, když někdo z těch, kdo toto místo tvořili, kdo rok za rokem toto město tvoří, mi položí uklidňující ruku na rameno. A slyším srdce toho místa přeslat se tlouci.
a vidím plachtový června, plachtový dvojí zeleně, jasné zeleně trávníků a luk a temné zeleně lesů nad lodí v neustálém, i když mírném pohybu. Poslyš, slyším námitku, co kdybys mluvil o těch, kdo tu byli, kteří tu jsou a kteří jedni s druhými dávají tomuto místu jeho povahu i tvář? Ano, každý, kdo bude psát nebo vyprávět o tomto místě, začne od začátku, ba ještě před ním, uprostřed bažin v neprostupných lesích, u těch, kdo tady zapalovali své milíře a první postřeli některé zvláštní síly zdejších vod. Budou dál vyprávět o mniších tepelského kláštera, o Karlu Kašparu Reitenbergerovi, jejich opatu, o nezadržitelném usilování doktora Néra. Sdělí nám data Václava Skalníka, toho Skalníka, který tu chodíval s Johannem Wolfgangem Goethem a který první věděl, tady na místě této rokle, kterou zasypeme, bude kolonáda a který rozhodnul pak, kde budou parky a kde domy, dal místu jeho vzletný půdorys. Budou dál uvádět jména, data, údaje, to všechno přesné, prokazatelné, uvedou fakta o pobývání Chopinově, o dalších velkých, slavných pobýváních a provedou vás všemi kouty i všemi léty tohoto místa odpovědněji a lépe, než bych mohl a chtěl já. Ale aniž bych to chtěl zlehčovat, toto je na dosah komukoli a každý, jak říkám, to může lépe nebo hůře popsat. Ale může spisovatel, ptá se moudrý pan Sarojan, říci něco, co se už před ním neřeklo? Proč ne? Může říct tu trošku, kterou musí říct jen on, a nesejde na tom, jak malá je ta troška. Pamatujme si ta jeho dvě slova, může a musí. Jestliže někdo něco říci může, říci to musí. Tak každý se svou troškou bychom měli mířit k mlýnům, které tu stojí, stály, budou stát a které melou jistě, i když pomalu. A aby bylo jasno, jsou to lidské mlýny. A my, lidé, jsme odpovědní za jejich chod a za kvalitu mouky jimi umleté. Je naším dílem a bude naší stravou.

Řekla mi včera dívka Tereza, že patřím do starého železa, že už mi šroubky nýty reziví, já se té holce vlastně nedivím. Jsem starý vysloužilý partizán, pudim, co byl už z misky vylízán. Příslušník dávno vyhynulé rasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Člověk měl prázdný břich, však víry byl pln, uši měl otlačené od krátkých vln. Do práce každý chodil, neboť musel,

Dětské hlasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho. Hráli jsme nebezpečnou muziku a holky byly svolné ke styku. A ten, kdo nechyt jednu pendrekem, ten nebyl právoplatným člověkem. Melouny stály 7 a třešně 3, Slováci byli naši rodní bratři. A Vašek Havel psal dopisy z basy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho, ho. Kdo nekradl, okrádal rodinu, na chleba s máslem byl na svačinu.

0: se vlasy. Jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Armáda střežila nám klidné spaní a žáci byli disciplinovaní. Svetr se po vybrání krásně srážel, prezident na hradě moc nepřekážel. Dostat se za železnou střeženou zeď, to bylo dobrodružství ne jako teď. Teď mají všichni v úkol svoje pasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho.
1: Noc s hvězdou.
2: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím, volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přines úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutný, co je s tebou?
3: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
2: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
3: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
2: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
3: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
2: No.
3: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
2: No to asi jistě, no to jo. Takže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvíc tak trochu kamarádi.
3: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
2: No jistě.
3: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
2: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
3: Jo,
2: no. No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
3: Proč?
2: No to jsem zkoušel.
3: A co?
2: No

0: studená voda, nebo
1: ale
0: co?
1: Voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně, a najednou ona se mě zeptala: pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
0: A co ty na to?
1: A začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem tě na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
0: Hele, a co je vzít na lodičky?
1: Lékaře?
0: Ale, děvčata.
1: Na lodičky, jo. No. Hodně daleko od jezu.
0: Proč?
1: Když chce to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
0: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh. A co oslovit děvčata takhle v metru?
1: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
0: Proč?
1: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
0: A co říkali?
1: Nic, pustili mě sednout.
0: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezký holky.
1: To víš, že ten způsob existuje.
0: No tak.
1: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
0: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
1: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
0: No zatím ne, ale počkej, ale já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín do Bludiště?
1: Do Bludiště? Co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
0: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
1: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
0: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
1: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
0: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji, na pou.
1: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
0: No.
1: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízel, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
0: Proč to nevzal?
1: Já to vzal, odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
0: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
1: No já si to taky myslím, pan Šrámek taky říká.
0: Jo.
1: No jistě.
0: Já totiž, ale ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
1: Jakou? Ty máš teorii
0: nějakou? No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
1: Neříkej, kterou ti připomínám já.
0: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
1: Jak to?
0: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
1: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
0: Ne.
1: No jistě, ty jsi úplný pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujeme se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
0: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
1: To je ono, mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
0: Taky ne.

Prodírá se dobou sichravou, bezprizorní vězeň svědomí, u dráhy za dolní Folmavou, pod mostem hledá soukromí.

0: Noc plná hvězd.
1: Vlastně to Limbanem, který rozpočíle byla by to v tom případě Parmo. Čili je to vlastně věc útvaru Rumbovitého a já podpisím, prosím, upozorňuji sebe na tuto Rumbu, nezvětlo Tarjotu, zrepitovat to, zaspívat ho minulý, protože to taky to zapoval minuletnému Rumbu, jak si mě nezebral vejci, to no ale, které jsou pro mě sílí. Prosím, pánové, rád to, co

0: jste slyšeli?
1: Svatý Václave, vévodo české země, nedal si zahynouti. Nepohrdl si naším voláním, schlédl si na naše slzy, Boha si uprosil. Jako osiky jsme se třásli, nerozeznávajíce soudu božího a soudu lidského. Ne před branami, ale uprostřed měst seděli draci, kteří nečekali na panu přivedenou, ale dávili vše a nečistá sběr se chechtala pláči tvého lidu. Zkrátka prapor satanův vládl z oken, ze střech i z vrcholů chrámů a ty slavně zvítězil. Kráčíme ve tvých stopách, svatý Václave, a v těchto velmi aktuálních slovech si v předvečer svátku připomínáme text Jaroslava Durycha.
0: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: V jedné dědince pod horama měli hody. A čí jsou hody? No naše! Tetky už 14 dní líčili v izbách aj venku a zametali před chalupama. Dědina napucovaná jak drůžka, modručké obrovnání svítilo do ulice a za oknama trčali rozmaríny. Tož, hody môžu začat. Vůňa spečených husí, koláčků, vdolků a babůvek sa tahla po dědině. Na jedném konci vyhrával štrajch a na druhém plech. Heligonista se nafukoval jak žaba na pcháči a starý hrůzek, který byl zlý na babušu, řezali do bubna jak do festuňku. Děvčice, každá vypraná, naškrobená, vypiglovaná, sa ohlédali potom svojem, který ju bude vytáčat, a šohaje užívali trnkové kapky, aby si zatvrdili náturu, kdyby snáď nekého napadlo vlézt do sola. Tak deň přešel v dobrej pohodě, bavení, jezení a pití. A večer už sa slézala omladina k muzice v hospodě na dolním. Muzikanté si oblízli zamastené huby, a než hospodský služka pokrájala svíčku a nasypala lněného semenka na dlážku, tož každý vytahl 3 piva, aby měli co potit. Hrůzek řízli 3x do bubna a už sa jelo. Rtata, rtata, rtata. Kapelník Jožka Činel zataktoval kladinétem, sedl k notám a s očima vyvalenýma pískal jak derviš hadom. Šohaje plésli do dlaní, vyhlédnutou robku vzali dokola a za chvílku bylo u muziky živo a veselo jak v parlamentě. Ruky v lufte a huby otevříté, že hospodský musel zavřít dveře, aby nebyl průvan. No a kolem 10. došel zákon hodů. Solo stárci. Je to podsta stárkom, která se musí dodržat a nedaj bože, aby tak někého napadlo. Ale co čert nechtěl, napadlo. Nejaký regrút z horního konca, který měl chuť na facku, načisto klidno vlézl do sola. No a hlavní stárek pustil děvčicu a dal mu načisto klidno takú pohubě, že mu baranica vletěla za šentiš. A už to začalo. Chytili sa horní a dolní. Šohaje břeskali jak pavijány, děvčiska, které byly zgrčené v kútku jak slépky předeště, sa do toho přidali a už bylo řevu jak v opíčím ráji. Stoly zaprašťali, sklenky spadly z pultu a policajta vyhodili z hospody, aby sa mu něco nestalo. Lampa, která sa náhodou potkala s flašku, blikla, prskla a zhasla na čisto, jenom drát sa húpal u stropu a hasičský obušek vyletěl oknem aj s řemenem. Bitka začala. Ještě nebyly ani uvařené krůpy a křiváky už lézly do žeber. V chumlu, který sa motal na zemi jak hnízdo chobotnic, bylo aspoň 50 ruk a o něco víc noh, protože tam byly aj nohy od stola. Kdyby mezi zápasníky hospodský nešťákl 2 putenky vody, tož by sa rvali až do rána. No a když zábava skončila, brnkal si Matúš Pelech na kudlu, kterou měl vrazenou za uchem, a Janek Lízačka

0: měl ukopnutý nos. Francek Pípes měl reklamu pivováru narazenou na hlavě a pastýřů Jura měl levou škraň opuchlou jak papuč. Ostatní měli hlavy dokřápané jak žufany a z hospody byla šopa na dřevo. A tož včilsa ta divoká partia zešla u soudu. Lézli jeden za druhým jak slimáci a každý sa ohlédal jak spráskané přísko. Bylo tam těch kakraholtů jak škaredých koňů na jarmaku. Došel aj starý filčák s rošlápnutým heligónem a hrůzek s roškubnutou kožou z bubna. Tož co, chlapé, kde máte včil tu divočinu? Každý sa krútil, že to on ne, že on nic, že to ten druhý. A tak to zvedli jeden na druhého a byli v tém všecí. Velice sa ospravedlňoval Jura Pecen.
1: Pane soudci, já jsem v tém nevině. Někdo si řízl nohu od stola přes golozňu, že jsem ostal ležat a kdo šel kolem mě, každý mě kopl. A že se někdo si zatočil kramflíkem v hubě, o tém ani nemluvím.
0: Pán soudci si prohlédli celou zestavu a pravili. Tož dobře, chlapci, žádný nic nevíte, všetci jste nějátka. Kdo keho popichál a dobil, také nevíte, ale domlátění jste všetci a z hospody je noša třísek. Tož včíl mám solo já. Každému 3 dny heligon s bubnem zaplatit a hospodskému škodu nahradit. Jura Pecen řečnuje na chodbě k dolním.
1: Ej, však počkajte vy somáre na ostatky. Kolej gučí mám na hlavě, tolej každý dostanete liskanců. A zavolajte si hnedka i ševca, aby vás pozašíval, soplivci.
0: Tož nazhledanou po ostatkoch.

0: Jsi přece lovčí jeho skupiny.
1: Jsem dokonce vrchní lovčí.
0: Tak to musíš vědět.
1: Vím jenom to, co mi dnes řekl.
0: A co ti řekl?
1: Že pojedeme k lesům směrem poledním.

0: Pojedete?
1: Jo, to nevím. Včera mi řekl to též a dneska ráno to změnil.
0: Proč?
1: Nevím. Kdybych věděl to, co ví on, a kdybych mohl to, co může on, byl bych asi knížetem já. Nemyslíš?
0: Myslím, že kníže by neměl měnit svoje rozhodnutí a ty bys mu to neměl trpět. Lov je připraven, tak jaké pak copak? Jaké pak vrtochy? Jede se k poledni a dost. Podívej, tamhle dole se cesty dělí. Ta jedna vede rovnou k lesům, ale je špatná, rozumíš? Kameny a tak. Několik koní už se tam zranilo. Tak mu to řekneš, ano? Ta druhá vede níž a kolem potoka. To znamená, že pojedete kudy?
1: Kolem potoka. Tou spodní cestou. Na té horní jsou kameny a tak.
0: Radím ti, lovčí, abys to nepoplet a splnil.
1: Dívka podala muži ruku. Nevěděl, jestli je to jen rozloučení, anebo znamení závazku a slibu z jeho strany, a proto chvilku zaváhal, ale pak ruku přijal a stiskl. 10krát už vyšly dívky časně z rána v čele s Boženou a vždycky jiným směrem. Opustili ves a obtěžkány košíky s prádlem šli tam, kam je vedla.
0: Říkám vám, říkala jim vždycky, že dnes pojedou tudy. Jo, to s nám říkala už včera a nejeli. Ten lovčí asi pije. A nebo to vůbec není lovčí, přidala se jiná. Poslední sluha to asi bude. Možná, že knížete jen obouvá a zouvá. Ten? Ten vůbec ke knížeti nesmí. Čistí zadky koní a spí mezi nimi.
1: Tak zaznívaly cestou hlasy dívek a Božena jim klidně odpovídala.
0: Ne, je to dokonce vrchní lovčí. Kníže si ho váží a on sedí při obědě vedle něj. Vedle? Zeptala se jedna z nich. Vedle je asi často, ale ne při obědě.
1: Smáli se, vykřikovali své pochybnosti, ale šli. Den za dnem chodili tam, kam je vedla Božena, tak jako den za dnem jezdila knížecí družina tam, kam se zachtělo knížeti. Dnes tedy vykročili směrem poledním, minuli křižovatku cest, dali se tou dolní a šli podél potoka až k místu, které se zdalo Boženě nejvhodnější. Tady pak rozložili košíky s prádlem a teď nezbývalo nic, než čekat. 10. den už takto čekali, vyhlížejíc se chvílemi do dálky, jestli tam neuvidí oblak zvířeného prachu. Ještě jednou prohlédli Boženě oděv a nachystali tak, aby při jistém pohybu horní část sklouzla a odhalila, jakoby náhodou, hruď. Čekali. 10. den už takto pročekali a zase marně.

0: Poslyš, lovčí, můžeš mi nějak vysvětlit nebo omluvit to, co se stalo?
1: Stalo se něco?
0: Ne, ale mělo se stát. Mělo se, pokud vím, vyjet už ráno a mělo se jet k lesu. Kudy?
1: Tou spodní cestou, viď? Na té horní jsou kameny a tak.
0: A jelo se?
1: Ne.
0: A kudy se tedy jelo? A kam?
1: Nejelo se vůbec, má milá.
0: Nejsem tvá milá. A nejsem zatím ničí milá.
1: Jsi na lovu, co?
0: Do toho ti nic není. I když jsi lovčí.
1: Vrchní lovčí.
0: Tak odpovídej, vrchní lovčí. Ono se nejelo.
1: Ne. Kníže měl sen.
0: Aha. A to vždycky, když sní, lov odpadá?
1: Ne vždycky. Záleží na snu.
0: A co pak se mu tedy na dnešek zdálo, že se vzdal své nejmilejší zábavy?
1: Náhodou to vím. Kníže se mi svěřuje se svými sny.
0: Měl by se ti raději svěřovat se svými plány. Kudy a kam se pojede? A
1: to taky, to taky, to taky. Ale plány mění, sen změnit nemůže. Sen je sen, holka. Přichází z hůry a vždycky něco znamená. A tento sen ho varoval. Někdo prý na něj číhal. Jako na zvěř, chápeš? Byl prý to zase lov, ale jaksi obráceně, chápeš to?
0: No všem, že chápu. A ty jsi mu na to řekl, aby se nejelo?
1: Ano.
0: Lovčí, lovčí, starej se o jiné věci a nevykládej sny. To přenech ženám.
1: A co to tedy znamenalo?
0: Že se ten večer předtím přejedl. A právě proto potřeboval pohyb, štvát jelena a pěšky. Podívej, lovčí. 10. den už vysedám každé dopoledne u potoka. U nejrůznějších potoků tohoto kraje a peru prádlo.

0: Tenhle kraj je hezký kraj, ale potoků zase tolik nemá. Já vím, že jsi lovčí a vidíš věci po svém, tak si to představ takhle. Máš les a je v něm 10 kusů vysoký zvěře. Nemůžeš tam jezdit 12 dní a denně něco ulovit. Ten les má svoje možnosti a moje trpělivost svoje meze. Já, lovčí, už mám prádlo na dranc a ostatní holky taky. Už nemáme co prát, ostatní práce nám utíká a ty mi tu denně oznamuješ bludy. Naposled, lovčí, naposled. Jede se zítra?
1: Jede.
0: A kam?
1: Jako předevčírem.
0: Tamhle k těm kopcům?
1: Ne, to bylo včera.
0: To vím, ale mělo to být předevčírem.
1: Ale nebylo.
0: Tak ještě jednou, pomalu. Jede se tam, kam se jelo, anebo tam, kam se jet mělo?
1: Jede se tam, kam se jet vůbec ještě nemělo. Podívej se. A lovčí vzal prut a začal kreslit do písku podrobný plán zítřejší cesty.
0: Lovčí, tak za tohle mi ručíš...
1: Ano, za tohle tedy...
0: Počkej, nech mě domluvit. Za tohle mi ručíš životem. Jestli zítra knížecí skupina vyjede jinam nebo jinudy, vrátí se bez tebe.
1: Když vyjedeme jinam nebo jinudy, tak mě neuvidíš, protože budeš kde, ty budeš jinde.
0: Na tom nezáleží. Znám zaklinadla s obrovským akčním rádiem.
1: A tak se stalo, že lovčí polekán slovy o akčním rádiu, která už sama zaváněla nečistými silami a černou mágií, donutil příští ráno knížete k té cestě. Prostě mu oznámil, že tam někde byl spatřen jelen zvící krávy. A vyjelo se. Spatřili v dálce oblak zvířeného prachu a skočili, ještě trochu nevěřící, spíš s úlekem než s radostí, každá ke svému koši. Mělo se to tedy stát. Bylo to na dosah, měla tedy pravdu ta nejchytřejší z nich, když tohle vymyslela, připravila a teď s nimi provádí. Některé se rozesmály, ale byl to neveselý smích, spíš trocha ženské hysterie, spíš tréma.
0: Už viděli ten houfac, už viděli ty pláště větrem vlající a slyšeli údery kopyt, zvučné hlasy mužů a štěkot psů. Už se tedy odehrává to, na co čekali už 11. dopoledne a za čím chodili voděni boženou po celém okolí.
1: A ta teď na ně křičela.
0: Nedívat se, sklopit hlavy nad vodu a prát. Prát a nic nevidět.
1: Sklopili tedy hlavy nad hladinu potoka a nabídli tak těm blížícím se mužům nejkrásnější nadhled toho dne. A ti to viděli. Zahledli to napřed jen tak letmo, jen koutkem očí, zaměřených vpřed a k závažnějším věcem. Pak se podívali pozorněji, aby si ověřili, že to není přelud a že to oslnění bylo skutečné, a opírající se do třemů zastavili své koně. První z nich Oldřich.
0: V té chvíli, tak to bylo domluveno, vzhledla Božena.
1: Ne k němu, ale k obloze. Jako by si jen chtěla ověřit, jaké že bude počasí, vedena jen a jen starostí pradleny, zda prádlo do večera uschne, a pak, když už se očima i hlavou vracela zas dolů, ho zahlédla. Prudce se otočila, vlasy na okamžik spadly přes tvář, ona je odhodila a tím pohybem,
0: což bylo několikrát vyzkoušeno,
1: uvolnila část oděvu. Tušené se stalo zřejmým a ona překvapena spíš přítomností muže než svým obnažením lehonce vykřikla. Aha. Pak vykřikli i ostatní.
0: Některé velice hloupě. Takhle se přece nehraje úlek. Ale nebyl čas soudit jednotlivosti. V celku probíhal lov tak, jak byl zamýšlen.
1: Obklíčena něžnými zbraněmi žen, kořist jen zírala. Neschopna pohybu, pokoušela se ovšem žertovat a smát se, ale byly to pokusy marné a pošetilé. Byla lapena. Před namířenými poupaty růží byla beznaděje. Ze sítě pohledů nebylo úniku. Kořist to věděla. Oblečena za lovce, snažila se jako lovec se chovat, jako lovec si připadat, ale bylo to zbytečné. I v tomto ustrojení byla kořist kořistí.
0: Ať chtěla nebo nechtěla, byla kořistí.
1: Kníže se ovšem mohl domnívat a patrně se už vždycky domníval, že objevil jakousi šťastnou náhodou nejlepší z žen. A možná dokonce, že později zaměnil představu

0: noc s hvězdou.
1: Na palubě lodi primátor Dietrich zuřil děsný boj. Pan Hadraba, Šesták a Jack Aspirin se vrhli na kapitána, ostatní lodníci na surového kormidelníka a Trampové na prvního důstojníka, který byl členem jízdního sokola a nejdéle odolával. Ovšem přesila byla tak značná, že záhy byli všichni tři přemoženi, svlečeni do košile a vysazeni na pusté pobřeží u Chuchle. Zbouřenci jim tam nechali jedině termoflašku s kafem a odpluli za vítězného řevu směrem k Modřanům. Lodníci primátora Dietricha pozvedli své sklenice a provolali: ať žije kapitán Hadraba! Hadraba vypíjal pyšně hruď, zavdal si z láhve a zvolal: ať žije první kormidelní Šesták! Hrozivé mručení se ozvalo ze skupiny Trampů. Ať žije kapitán Aspirin, zahřměl Forbes. Výborně, hulákali ostatní Trampové. Hadraba postoupil kupředu se založenýma rukama. Kdože je kapitán, řekl ledově, dotýkaje se skoro nosem obličeje Jackova. To se ukáže, zařval Forbes a přiskočiv k němu, strhl mu čepici. To byl povel k nové bitvě. Lodníku byl se dvěma strojníky pět, Trampů o jednoho více, všichni v půdkách tužení. Byli by hlas rozhodli boj ve svůj prospěch, nebýt pana Hadraby, jenž byl nejobávanějším rváčem v celém Povltaví. A tak vždy, když Trampové nabývali vrchu, zatlačili na ústup pádnými údery svých chlupatých pěstí. Nick Wharton a Tramp Chiclets byli sraženi k zemi a plavci měli nyní převahu. To vše pozoroval psík Matlafousek a uchopiv banánovou slupku, která ležela pod lavicí, položil ji Hadrabovi pod nohu, dříve než došlápla na zem. Panu Hadrabovi noha ujela a již mu seděl Forbes na zádech. S obrovským úsilím se lodník zvedl, ale v tom již přiskočil Matlafousek znovu s jinou slupkou. Při druhém pádu si rozbil Hadraba nos a zůstal ležet, načež se ostatní lodníci po krátkém odporu vzdali. Byli vsazeni i s Hadrabou do člunu a zanecháni bez kompasu na širé Vltavě. A tak se stalo, že Matlafousek, malý, ale chytrý pejsek chlapce Budulínka, rozhodl o výsledku historického boje, který se odehrál mezi hrdiny vltavských vodních plání, lodníky Pražské paroplavební společnosti a sveřepými syny divočiny, Trampy osady Hyhaho, onen památný letní večer na palubě lodi primátor Dietrich.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Reinhard Heydrich přijel do Prahy a ujal se moci přesně před 85 roky, v předvečer svátku svatého Václava. Nic symbolického v tom ale nehledejme. Němci nebrali tisíciletý český stát.